Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uložím mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho single v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako stín.

závidím tě všem, co jsou ti na blízku, závidím tě zrcadlu i tvému notýsku, malé šťastné sklence, snu a přípitku, náramku a rtěnce tvému náramku.

obou případech jsou to původně B strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o dva roky mladší, v tomto případě doprovázel točr řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Díky tomu, že před mnoha lety nějaký amatér při poslechu rozhlasu zapnul magnetofon, jste slyšeli píseň Baseball v podání Marie Rotrové a pravděpodobně Fleminga. Rok vzniku nahrávky 1968 nebo 69 jisté je, že textoval Vladimír Čort. I když jsem neměl dostatek informací, podařilo se mi vypátrat, že je to předělávka hitu skupiny The Buckstops Cry Like a Baby.

Paní Hada z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boyer a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla čtyřletou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

Lucienne Boye začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucienne Boye, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

0: dnes nebudem k tebe zlý. Opri. Nebudem zlý.
1: Tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Peter Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před 2 lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely, Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka z Vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Queena Mánese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do? Yeah.

Na závěr připomenu, že si on neohraje. Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
1: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Leona Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády. V podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Janča říká, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Hmm. Občas se tam nějaká vetřela. A o tom je ten, o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo, a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak, hold, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase. No,
0: no tak hlavně je zdraví, že nedošlo k žádné havárii. Pojďme to otočit
1: radši, jo.
0: V ty kladné body. Dobře, a pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu. Ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Ježi, já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme. Myslím, že Dobříš. Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku a nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě dohnat.
0: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Taky vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit. Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, víš, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli bychom vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala, no a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady.
2: On je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak...

0: No jasně, já ti rozumím, no ale no, tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký no, a všetně, poslouchej. Všetně jo? No? Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešla zveš vždycky lidi, který jako každej zná, jo? No. A navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
1: A někoho atraktivnějšího, to no? Je pravda, třeba CC.
0: CC, co to je? To je moucha CC.
1: Ne, Zuzá, mouchu. Claudie Kardinálová.
0: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
1: No tak.
0: No jaký no, pak, no, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
1: jo,
0: ne?
1: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
0: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je.
1: Jo.
0: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
1: Jo, jo, tam se prej krade.
0: Pač tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona jo. Ti otevře.
1: Já vomdlím, že?
0: No, proč by si vomdlíval? Ona no, přijde krásně takhle v teplákách a šátek na hlavu a vyne ruce mop a koště a
1: takhle, no. Jo, a já řeknu, dobrý den, paní Claudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
0: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo.
1: No. Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
0: Jo, to by jí potěšilo, určitě to. Ona by to blbě pochopila. Tak by před tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka,
1: jo,
0: že?
1: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
0: Ale tohle já jsem nemyslel, páč, to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
1: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
0: Spiritusovou.
1: To nebudu.
0: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
1: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
0: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
1: No tak jo? Takových je vás víc.
0: No. Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, Utkají se spolu. Vy, dámy a pánové, u rádia rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to jo. Máš pravdu, ale jo, je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Tánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám přeju všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko nebo Bčko?
2: A co si dáte?
1: No.
3: Ačko.
1: Tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A mějte se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí.
2: Ano, zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku jsem se dlouho neozvala, tak jsem ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: A předanou.
2: Mějte se hezky.
1: My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, u telefonu ještě Debi a psal bych si taky Bčko.
1: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
6: A já bych si psal Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
2: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, já jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
7: A že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako vždycky.
1: Bez
7: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často,
1: takže bych
7: poprosila... Ano, Ačko,
1: za
7: děkuju,
1: vás.
7: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
7: Odpovědne. Díky moc, mějte
1: se. Dobrý den, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče.
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkuji vám, děkuji.
9: Děkujeme ti, drahoušku, kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko, no. Zapomněli jsme cukříček zase, no, jistě. Ne, no, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku, my víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky, že?
11: Ne, ne, ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najít a dodržet.
11: Kamile, já jsem odpuste,
9: no, prosím. Má velký den prostě, no.
10: Promiňte, ale jak vás tak sleduji, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
9: Počkejte, není to příliš negliže?
10: Ne, ne, ne, to je všechno v pořádku.
11: Taky, drahéčku, tady máš...
9: Moment, miláčku, pozor, lezeš nám do záběru.
11: Promiňte, prosím.
10: Děkuji. Děkuji vám.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý, dokonalý.
9: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
11: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Ale, vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
10: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad. Ano. Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
11: No já nevím.
9: Ne.
11: Co myslíš, Kamile? Co no myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
11: Ano.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou. A hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný, byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk, byla s ním velká legrace a my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli, jo? Tedy jako jsme. A on říkal, podívejte se na mě. Tak měl sako, musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli svářit, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propit

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou. Čekali jsme lecos.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízíš živýho neboštíka taky. Jako no, hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin.

0: v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý. Tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Aha, zapsáno, děkuji. Pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou. Zdravím vás, pánové.
3: Dobrý
4: den. A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kde je s námi občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak, Sané, náhrný, květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko. Jasné.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lkavín. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince,
3: Tlučhořovi. Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
10: Co chcete?
9: Vy jste...
10: Zete.
9: Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehezdorský, můžeme na chvíličku?
10: No, prosím, pojďte dám.
9: Děkujeme. Pojďte na věc.
10: Nemám už tolik času, protože
9: já vím, proto jsme přišli právě.
10: Chystám skoncovat.
9: Proto jsme tady, tak.
10: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku, všechno.
10: Jsem všechno prodal.
9: To může v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
10: Ne. To ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Králíčková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
10: No, takže... Prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
9: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
10: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, to je dopis, jo?
10: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
10: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
10: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Ty mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králičková, ne tohle?
10: Králičková.
9: To je opravdu hyena teda. Strašné. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
10: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu to jako... No je. Podívejte, pane Zdeněk, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd, krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultra souboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
11: No, já samozřejmě bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem. Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to. Znám. Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem nebo František Nepil. Ptáme se. Zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další
3: dobrý
1: Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza z Rabství. Mm-hmm. A já bych byl pro večko pro pana Nepila.
1: Děkujeme, aha, naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal v rozhlase. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Já taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? Tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý Štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlavský tunel bude o víkendu uzavřený. Studentská soutěž Junior Show v Třebíči slaví čtvrtstoletí existence. Cenu novinářská křepelka převzal moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický. Bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 14 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobré ráno, přeje Lukáš Ptáček. Řidiči nadcházející víkend neprojedou Jihlavským tunelem. Ředitelství silnic a dálnic ho uzavře kvůli pravidelné revizi a údržbě. Vjezd do tunelu technici zastaví v pátek odpoledne. Uzavírka potrvá maximálně 8:40 hodin.
2: Pracovníci tunel nejdřív vyčistí a pak začne revize technologií. Zaměří se například na zdroje nepřerušované dodávky elektřiny, dopravní, kamerový a protipožární systém. Podle krajského ředitele ŘSD Aleše Kratiny také nainstalují nový software, který řídí elektronické zabezpečení a dálkově přenáší data. František Jirků, Český rozhlas.
1: Tradiční soutěž studentů služeb nazvanou Junior Show uspořádala už po 25. Bráfova akademie v Třebíči. Žáci jednotlivých oborů při ní poměřují své dovednosti nabité při výuce. Vedle kadeřníků, cukrářů či baristů letos předváděli své umění i výtvarníci.
3: Ještě to budu vlastně celý obtahovat a dělat detaily, které vlastně jsou známé v práci Alfonse Muchy.
4: Výtvarná soutěž se inspirovala právě Alfonse Muchou. Valérie Šterková tak na své již pestrobarevné plátno vloží další prvky, které s ním souvisí.
5: Jestli to vezmu v tom tradičním duchu toho Alfonse Muchy, jestli teda budou malovat ty typické ženy pro něho, anebo některý si zvolili anime styl.
4: Vysvětluje Zuzana Matějíčková, která na soutěž dohlíží, že ve fantazii se meze nekladou. Každý ze studentů tak může pojmout zadání po svém. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický získal novinářskou křepelku. Ocenění pro mladé novináře do 33 let uděluje nadace OSF.
6: Matěj Skalický, který v rozhlase působí 15 let, převzal cenu za dlouhodobou zpravodajskou práci, říká šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a člen poroty Josef Pazderka.
7: Jestli mám něco vypíchnout, tak je to jako neuvěřitelná pečlivost a schopnost obětovat se až skoro na hraně vlastního zdraví.
6: Ocenění si Matěj Skalický velmi váží, bere ho ale jako poctu pro celý svůj tým Vinohradské 12.
8: Určitě nás to nabije tou novou energií, abychom každý den mohli nadále vydávat nové a nové epizody a těšit jim naše posluchače.
6: Novinářské ceny za loňský rok ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. V dalších kategoriích uspěly třeba Daria Stomatová z České televize, Zdislava Pokorná z deníku N nebo komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slávie obhájili prvenství v šanselize. Ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec 5-1 a dva zápasy před koncem sezony mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Slávisté získali v samostatné historii 9. titul a 5. pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Zároveň si opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
0: Počasí.
1: Bystřice nad Perenštejnem hlásí 2 stupně, Přibyslav a Černovice 6. Čekáme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, zejména ve východní části regionu. Nejvyšší teploty vystoupají k 11 až 14 stupňům. Foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na průtahu Třebíčí po silnici 23 počítejte se silničáři, kteří tam obnovují vodorovné dopravní značení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 5:04, to je aktuální čas a já vám přeji příjemné a pohodové čtvrteční ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Je 14. květen, svátek slaví poslední ledový muž, tedy Bonifác, a já doufám, že počasí se nám zase začne trochu vylepšovat, i když ta vláha je pochopitelně potřeba, teploty by mohly být o něco vyšší. Každopádně za chvíli nám Petr Jungmann řekne, čím zajímavým se dnešní den zapsal do historie, no a já vám všem přeji příjemný a pohodový poslech.
0: Dobré ráno s Jožou Kolářem.

0: 5 hodín, 12 minút, dospí volá Věra Martinová. Za chvíli nám o své Julie zaspívá Robin Gibb, písnička Juliet, ale ještě předtím přichází Petr Jungmann, který nás seznámí s tím, čím zajímavým je dnešek, tedy čtvrtek 14. květen, zapsán do historie.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři Bonifác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
3: Pátě, já bych vám chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. Ho už můžeš rovnou říká fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth a já přeju pěkný.

0: 5 hodin 18 minut se pojďme společně podívat na oblohu.
1: Počasí.
0: A dnes úřaduje poslední ledový muž, tak snad se to počasí trošku vylepší. Každopádně aktuální teploty na Vysočině nejsou příliš vysoké. Pokud přemýšlíte, co si obléct na sebe, počítejte s tím, že se pohybují teď od 3 do 6 stupňů Celsia. Jinak by dnešek měl být většinou zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami, zejména ve východní části našeho kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů a foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtek úderem 21. hodiny odstartuje v pořadí už 11. ročník nočního běhu pro Světlušku v Jihlavě. Ještě předtím ale v dopoledním rozhovoru vyspovídáme ředitele Světlušky nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váňu.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Máte už program na sobotu, pokud jste z Jihlavy nebo okolí a budete v Jihlavě v krajském městě Vysočiny. Můžete nás navštívit přímo u nás v rádiu Český rozhlas. Vysočina bude mít od 10 do 16 dveře den otevřených dveří a vy se můžete podívat, jak se vysílá a také si objednat písničku na přání. Jarda Hypochondr bude mít XXL písničky na přání od 11. do 13. hodiny a nebude na to sám. Společně s ním tady bude Petr Kolář, takže možná si necháte zahrát nějakou písničku přímo od Petra Koláře. No to už je pouze na vás. Zítra je pátek, pozítří sobota a v sobotu je den otevřených dveří Masarykovo náměstí 42, 10 až 16 hodin. Teď Petr Novák, povídej a Tina Turner a potom ranní zprávy o půl šesté.

0: Příjemná pohodová muzika pro ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina bude za okamžik pokračovat. Teď se ale blíží půl šestá a to je čas a prostor pro další aktuální zprávy. Hezké ráno.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Dočasné parkoviště pro návštěvníky koupaliště Polanka připravuje město Třebíč. Vzniká v lokalitě Nehradov a jeho kapacita je až 70 aut. Město také reaguje na loňské stížnosti lidí na přeplněné ulice v okolí letního rekreačního areálu. Po letní sezóně radnice využití nového parkoviště vyhodnotí. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Česku. Ten má začít už příští týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Opoziční poslanci na mimořádnou schůzi nedorazí. S postojem vládní koalice nesouhlasí. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu oficiálně přivítal šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Prezidenti obou velmocí by spolu měli hlavně jednat o vzájemném obchodu. Čína a Spojené státy spolu vedou dlouholetou obchodní válku. Rozhovory se budou týkat i války v Íránu nebo prodeje amerických zbraní Tchajvanu. Maďarské ministerstvo zahraničí si dnes předvolá ruského velvyslance. Je to kvůli náletům ruských dronů na Zakarpatí, kde žije početná maďarská menšina. Rusko při včerejším útoku

0: Očekáváme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a nejvyšší teploty mezi 11 až 14 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Kyvadlový provoz vás čeká na Jihlavsku na silnici 23 mezi Mrákotínem a Krahulčím. Silničáři tam opravují povrch vozovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Po 6:03 minuty vás Jiža Kolář zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a přeji vám všem příjemné a pohodové čtvrteční ráno. Včera jsme vás v dopoledním rozhovoru pozvali na den otevřených dveří letiště v Náměšti nad Oslavou a zároveň přiblížili, co všechno obnáší náročná a zodpovědná práce pilotů vrtulníkové letky. Vrátíme se tomu krátce za pár minut. Teď Michal Hruza, budu ti vyprávět, také se vám líbí.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Habera kapela Tým je tam v tom těžu půl 6-9 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. A když se řekne vrtulníková letka, většina lidí si představí hlavně piloty. Kdo všechno ale stojí za tím, aby vrtulník vůbec mohl vzlétnout? Na to se včera Hela Dvořáková v dopoledním rozhovoru zeptala přímo podplukovníka Miloše Morkuse, velitele 22. vrtulníkové letky v Flying Hippos.
1: To je logicky, každý si představí ten vrchol obsluhy toho stroje, což je pilot, a samozřejmě ten tým je mnohem větší, ať už se týká, když se zhrnul teďka na vrtulníkovou letku, tak ať už zabezpečení informačních systémů a technický personál a ty, co vlastně technický personál, který nám udržuje vrtulníky v dobré kondici, a když to zhrnu úplně na celou leteckou 22. základnu, tak jsou to i ostatní letky, které nás vlastně podporují a mají na starosti to, aby ta základna fungovala, ten provoz fungoval. Máme tam dohromady 6 letek, a každá má na starosti něco jiného, tuž zabezpečení. Máme tam hasičskou jednotku, máme tam službu řízení letového provozu a ve výsledku to funguje jako velká firma. Každý ten článek je potřeba pro to, aby ten vrtulník ve výsledku vzlítnul.
2: Vy osobně jste vystudoval vojenské letectví a letání je vaší vášní. Kdy jste si poprvé řekl, že chcete být pilotem vrtulníku?
1: Asi úplně si nespomenu, který to byl rok, ale vím, že jsem byl hodně malý. Moje maminka by dokázala to zhrnout, takže jsem byl postižený už od mala právě letectvím a vím, že jsem četl hodně knížek od kosmonautiky. Jeden z mých prvních obrázků byl obrázek družice umělé Sputnik, což moje maminka tenkrát zhodnotila, že asi nebudu úplně normální dítě, takže mě to bralo už od mala a tak nějak už jakoby vím, že na základní škole jsem přemýšlel, jaký budou další kroky. Už jsem se tenkrát nastudoval, jak to vlastně se člověk může vůbec stát pilotem. A moje cesta tenkrát, nebo kterou jsem si vysnil, že bude přes Univerzitu obrany nebo České vysoké učení technické obor pilot, a mně se podařilo vlastně po gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou, což je tady kousek od vašeho studia relativně, tak se mi podařilo dostat se na Univerzitu obrany právě obor pilot, a tam jsem věděl, že už není cesty zpět, a byla to jasná volba. Malý krok pro lidstvo a velký pro moji kariéru.
0: Dnes po 11. hodině vám nabídneme rozhovor s Jiřím Váňou, ředitelem projektu Světluška. Povídat si budeme o tom, jak noční běh pro Světlušku pomáhá lidem se zrakovým postižením a proč se z charitativní akce stal fenomén, který každoročně rozáří česká města, včetně Jihlavy. Po 11. hodině nezapomeňte poslouchat.

0: počasí.
1: Za pár vteřin bude 6:45 čas k tomu, abychom v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina zkontrolovali počasí. Aktuální teploty se teď nejčastěji drží kolem 4 až 6 stupňů Celsia. Dnes meteorologové očekávají většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty ty vystoupí na 11 až 14 stupňů.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: I příjemná pohodová pomalá muzika patří k našemu rannímu vysílání. Důkaz jste právě slyšeli, kapela Lucie a písnička Sen v 5 hodin 50 minut.
1: Makovičky.
0: Co pak vás dnes čeká hezkého? Vyrazíte také do posilovny a proč tam vlastně chodíte? No, neptám se vás. Zeptáme se Makoviček, proč lidé chodí do posiloven? S otázkou za nimi vyrazila Irena Šarounová.
2: Proč chodí lidé do posilovny?
3: Prostě, aby byli svalnatý.
4: Aby měli silný čelo.
5: Třeba u hasičů ty cvičí, aby měl silný ruce, třeba když se stane nehoda, aby toho člověka dostali ven.
6: Tam třeba jsou šinky, to jsou takový na posilování.
7: Běhací pás.
8: A ještě tam je

0: ještě tam je, že si tam lehneš a tam jsou takový tečky, na kterým jsou takový kulatý činky.
1: Můžou do posilovny chodit i děti?
2: Protože by jich to nezvedli a spadlo by jim to třeba na nohu.
0: Nebo by si mohli udělat kilu.
3: Nebo by se třeba přeběhal a pak by to nevěděl, jak zastavit. Makovičky.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Proměny počasí poničily zahrádkářům úrodu. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout registr problémových fanoušků. Slovensko dál sleduje situaci na hranicích s Ukrajinou. Bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 14 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Proměnlivé počasí na Vysočině komplikuje život zahrádkářům. Sucho, ale i vydatné deště a kroupy, které kraj zasáhly, poničily úrodu i majetek. Následky posledního přívalového deště sčítali i zahrádkáři v chatové oblasti Handlovy dvory na okraji Hlavy.
3: Když bude pršet a nebudou kroupy a takové šílené věci, a ať prší, to už neublíží, jaková to umeje. Tohle bylo nejhorší, že to bylo hodně rychle najednou a ty kroupy prostě... Těch tady bylo opravdu hodně.
4: Ukazuje pan Klíma z Jihlavy škody, kterému na zahradě způsobila bouřka.
3: 2-3 dny úklidu čištění, no. Jinak co se týká zničení, asi ty jahody odejdou, protože pokud se neutopili, tak se udusili v bahně a pokud se neudusili v bahně, tak zmrzli s těma kroupama.
4: Nepříznivé počasí by na Vysočině mělo pokračovat i v dalších dnech. Místy může podle meteorologů napadnout 15 až 20 mm srážek. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Stát plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním derby to plánuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Do budoucna by třeba mohli uplatit vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by taky mohla vzniknout databáze problémových fanoušků.
5: Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
5: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupů na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím proto i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
7: Pokud už se někdo protiprávně jednání dopouští, tak potom je tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
5: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Slovenská policie dál monitoruje situaci na hranicích s Ukrajinou. Informovala o tom na sociálních sítích. Slovenské úřady včera asi na 2 hodiny uzavřely z bezpečnostních důvodů všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Ta ohlásila ruské vzdušné údery mimo jiné v západní části, která sousedí právě se Slovenskem. Premiér Robert Fico se k tomu zatím nevyjádřil.
8: Slovenské úřady zdůraznily, že jako první hranici uzavřela Ukrajina. Západní část země tou dobou čelila podle Kyjeva nejsilnějšímu útoku od začátku ruské invaze. Drony mířily i na město Užhorod, které leží těsně u hranic se Slovenskem. Prezident Peter Pellegrini reagoval, že jsou potřeba intenzivnější diplomatická jednání. Slovenská opozice útok odsoudila a opět kritizovala víkendové setkání premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Četla i to, že bezprostředně po útoku blízko slovenských hranic nepřišla ze strany předsedy vlády žádná reakce. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalový trenér Jindřich Trpišovský slaví na lavičce Slávie svůj 5. titul v nejvyšší soutěži. Sešívaní si ho zajistili výhrou 5-1 nad Jabloncem, po které už mají v tabulce nedostižný náskok před druhou Spartou. Ve středu taky Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1. A hokejisti Koloráda postoupili do semifinále play-off NHL. Minnesota porazili v 5. utkání i díky 2 asistencím českého útočníka Martina Nečase 4-3 v prodloužení. A celkově zvítězili 4-1 na zápasy.
2: Počasí.
1: Jihlava hlásí 3 stupně, Počátky a Havlíčkův Brod 6. Čekáme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami, zejména ve východní části regionu. Nejvyšší teploty vystoupají k 11 až 14 stupňům. Foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Žďársku počítejte s omezením na silnici 360 na průtah obcí Radešínská Svratka. Jezdí se tam kyvadlově.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Šest hodin, pět minut, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové čtvrteční ráno. Svátek dnes slaví poslední ledový muž Bonifác, tak uvidíme, jakým způsobem to do budoucna bude mít vliv na počasí. Každopádně já vás pozvu za pár minut k našemu vysílání po 13. hodině, protože i dnes se chystá pořad Alex a host. S kým? To se dozvíme teď, Petr Kotwald.

0: Legendární kapela Pink Floyd doznívá v 6 hodin 12 minut ve čtvrtečním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Hostem Alex a host bude Michal Pavlíček, hudebník, výrazná osobnost a spolutvůrce pražského výběru. S ním by rád ještě natočil píseň, už na ní pracuje. V únoru oslavil 70. a k té si i svým fanouškům nadělil novou desku Na obzoru. Koho na ní uslyšíme? Co bylo impulzem ke vzniku písně Země je věčná? A jaký vztah dnes má se svým souputníkem z pražského výběru Michaelem Kocábem? Poslechněte si Alex a host po 13. hodině.

0: Krásná vzpomínka na Ivetu Bartošovou doznívá v 6 hodin 15 minut, 4:15 a ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Učesat, ostříhat, ale také připravit kávu nebo zákusek, to všechno a mnoho dalšího se učí studenti Bráfovy akademie v Třebíči. Své umění pak předvádí na tradiční junior show. Už za chvíli vás na ní pozveme s reportáží.
1: Počasí.
0: Teď pojďme zkontrolovat oblohu, aktuálně je oblačná nebo zatažená a tak to bude po celý dnešní den. Nezapomeňte si deštníky, protože podle meteorologů má se občas vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtek úderem 21. hodiny odstartuje v pořadí už 11. ročník nočního běhu pro Světlušku v Jihlavě. Ještě předtím ale v dopoledním rozhovoru vyspovídáme ředitele Světlušky nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váňu.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina, dohrála a dospívala kapela Slza, za 10 minut bude 6:30. Soutěžní klání v profesních dovednostech mají za sebou studenti Bráfovy akademie v Třebíči. Před publikem prezentují své umění nabité studiem oborů řady služeb. O ceny bojovali například kadeřnice, výtvarníci, cukráři, řezbáři, také baristé nebo prodejci ovoce a zeleniny.
1: Mě to tak jako zajímalo a pak jsem se jako do toho zamilovala i skrz praxi, kterou jsem měla ve druhém ročníku v kavárně.
2: Vysvětluje studentka Natálie Štěpánová, zatímco si připravuje napěněné mléko na přípravu svého soutěžního kapučína. Musí vytvořit celkem dvě a k tomu dvě espressa. Zvládnout musí i správnou přípravu tácku a další náležitosti.
1: Jsem vlastně otáčela tryskou na druhou stranu, takže mi to úplně vylilo se to mlíko a bylo až moc prostě teplý. Nemělo tu normální teplotu, co mělo mít.
2: Komentuje svůj výkon po dokončení všech příprav s tím, že na mléce hodně záleží při následné tvorbě obrázku do kávy. Výsledky soutěžících studentů pak hodnotí učitelky Radka Jones a Adéla Dědičová.
3: Vlastně v té baristice tam se hodnotí každý krok. Už jakmile šáhnete na páku, tak už se počítá prostě, jestli jste správně vyklepli ten portafiltr, jestli je čistý, suchý, jestli rovnoměrně pěchujete a všechno. A to všechno musí dodržet.
2: Těch soutěží je na půdě Bráfovy akademie ale nachystaná celá řada, včetně třeba cukrářské soutěže.
4: Naši žáci malují na marcipán jedlejíma fixama. Letos je to na téma jaro před 100 lety, takže měli různě na výběr, že buď znak škodovky, nebo před 100 lety vyšel na světlo světa Hurvínek, nebo nějaký osvobozený divadlo.
2: Ukazuje výrobky cukrářů učitelka odborného výcviku Eva Valová. Právě téma jaro před 100 lety propojuje celou junior show, takže i floristickou soutěž, kterou organizuje učitelka Adéla Zimová.
5: My máme pro žáky připraveno vlastně dekoraci ve tvaru šuplíku, starodávného šuplíku. Do toho šuplíku vlastně, do té nádobky budou dělat dekoraci z zahradních květin.
2: Při příležitosti junior show soutěží ale i kadeřnice a studenti připravují spoustu služeb pro veřejnost. Podle ředitele akademie Kamila Nováka je to pro část žáků jedna z prvních příležitostí, jak poměřit své schopnosti s ostatními.
6: Možnost pro ty žáky, aby si opravdu zasoutěžili, předvedli vlastně v těch řemeslných oborech, co umí, aby si to vyzkoušeli a aby předvedli prostě nějaké činnosti.
2: Podle Kamila Nováka jde už o 25. ročník tohoto soutěžního dne. Junior show museli na Bráfově akademii přerušit pouze v letech covidové pandemie. Z Třebíče Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Jelikož se mnou ve studiu už je Lukáš Ptáček, znamená to, že se pomalu ale jistě blíží 6:30 a také čas další aktuální zpravodajské relace Českého rozhlasu Vysočina. Hezké čtvrteční ráno.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lepší sportovní zázemí bude mít střední odborná škola služeb v Jihlavě. Kraj se chystá investovat do opravy dvou jeho venkovních hřišť. Stávající stav sportovišť je velmi špatný a neumožňuje bezpečné využití. Rekonstrukce obou ploch vyjdou na zhruba 6 milionů korun. Koncert žáků prvních ročníků dnes pořádá základní umělecká škola Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Jde o součást festivalu ZUŠ Open, který včera začal po celé zemi. Začínající žďárští muzikanti vůbec poprvé na veřejnosti zahrají od 17 hodin na dole Žalově náměstí. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové. Bývalá politička byla skoro 10 let neprávem stíhaná kvůli nákupu armádních letounů CASA. Od státu požadovala odškodnění 8,5 milionů korun. Obvodní a městský soud její žádost zamítli, jejich rozhodnutí ale zrušil nejvyšší soud. Ve Vídni večer pokračuje semifinále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Vystoupí i reprezentant Česka, zpěvák a herec Daniel Žižka s písní Crossroads. Z prvního semifinále v úterý postoupilo do velkého finále 10 zemí, včetně Izraele. Kvůli jeho účasti pěveckou soutěž 5 zemí bojkotuje. Španělský cyklista Igor Arrieta vyhrál navzdory pádu a špatnému odbočení deštivou pátou etapu Gira d'Italia. Růžový dres získal druhý Portugalec Alfonso Eulalio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel s více než 7-minutovou ztrátou na 44.

0: I vy 800 553 553.
1: Je 14:30 a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji pohodové čtvrteční ráno. Proměnlivé počasí trápí zahrádkáře na Vysočině. Mrazy, sucho i přívalové deště ničí nejen úrodu, ale i majetek. Více už za chvíli v reportáži. Teď kapela Turbo a písnička Chtěl jsem mít.

0: Brontosauři, obrázek, oblázek, 6 hodin 39 minut, příjemné a pohodové ráno s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Aktuální počasí komplikuje život zahrádkářům na Vysočině. Sucho, přívalové deště, kroupy a aktuální příchod ledových mužů můžou výrazně ovlivnit letošní úrodu. Škody zahrádkáři sčítají i tento týden.
1: No, takže včera mi volal soused, co tady byl přímo u toho, že se nahoře na poli u plotu udělal špun skrup. Ten pak povolil a veškerá voda s línou valilo od pole dolů velký potok, kde mi to tady zaplnilo záhon jahod úplně po okraji, kde ještě dneska ráno byly kroupy a plnokrup. Tady vidíte ty záhony, jak jsou od hlíny. Jsem si vzal dovolenou z dovolení svého šéfa a zachraňuji, co se dá.
2: Jsme v jihlavské zahrádkářské osadě Handlovy dvory. Pan Klíma mi teď ukazuje svou zahradu, respektive škody, které mu způsobily přívalové deště.
1: Teď jsem si takhle docela o to staral, hnojil všechno poctivě a všechno bude asi pryč. Tady vidíte vymletej potok, jo, jak se to valilo z vrchu. Samý bláto, šlo to tam z pole uprostřed vlastně vidět, jak to šlo. A na druhé straně taky. No protože oni na tom poli, už tam nejsou žádný koryta, u kraji nikde nic, tam metr od plotu a je to rovina, takže a jak bylo sucho, hlína to nepobrala a všechno valilo dolů z pole, no. To se nedá nic dělat, takový je život. Ukážu vám pár fotek.
2: Co teď si máte v plánu? Asi budete čekat, prostě až to vyschne.
1: Mám spoustu dobrých kamarádů, kteří už se mi včera hlásili na brigádu, takže po práci přijdu na brigádu. No a zkusíme to tady nějak trošku uklidit ještě dneska, no, protože 2-3 dny je uklidu čištění, no. Jinak co se týká zničení, asi ty jahody odejdou, protože pokud se neutopili, tak se udusili v bahně a pokud se neudusili v bahně, tak zmrzli s těma kroupama.
2: Na škody na zahradě se přijel podívat i Jan Svoboda, předseda zahrádkářské oblasti.
3: No, ono to, co to takto zmrzlo taky, ty byly třešně a to, a co ještě zbylo, tak teďka to omlátili ty kroupy, no, tak bude to špatný, no. Já, my jsme tam měli konkrétně saláty, jo, Vančorka říkala, že by se mohla vzít domů a má z toho jenom trosky, jo, takový tránce, no. No.
2: Podle meteorologů bude na Vysočině chladnější počasí a déšť pokračovat i v dalších dnech. Místy může spadnout až 20 mm srážek. Z Jihlavy Magdalena Machová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: příjemná pohodová muzika v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina bude za okamžik pokračovat. Čeká vás i vtip Jardy Hypochondra, ale teď se pojďme podívat na oblohu.
1: Počasí.
0: Je 6:45. Dobré ráno přeji do Českého hydrometeorologického ústavu a paní Andreje Kvapilové. Vítejte v našem vysílání.
2: Hezké ráno.
0: Jak to vypadá s počasím na Vysočině v těchto okamžicích?
2: Tak oblohu máme zataženou, teploty se nám pohybují nejčastěji od 6 do 8 stupňů, k tomu nám vane vítr mírný, jižních směrů do 20 km za hodinu a srážky se nám vyskytují jenom ojediněle.
0: A jak to bude přes den? Užijeme si sluníčka nebo máme spíše počítat s tím deštěm?
2: Tak dneska moc sluníčka nečekáme, obloha bude většinou zatažená, občas se nám můžou vyskytovat přehánky nebo déšť, hlavně v té východní části kraje se nedá vyloučit i výskyt bouřky a nejvíc srážek potom čekáme hlavně v tom pozdějším večeru a v té východní části kraje ty srážky můžou být i takové vydatnější, ty nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 15 stupňů, k tomu nám bude vát vítr mírný, jižní až jihozápadní, do 25 km za hodinu a večer potom bude už ten vítr převážně slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Jinými slovy, více než sluneční brýle, dnes užijeme deštníky. Máme tady posledního zmrzlého muže, dá se očekávat nějaký zlom v počasí v dalších dnech?
2: Tak ani nadále nebudeme potřebovat odkládat deštníky a pláštěnky, ty se nám stále hodí, protože i následující dny budou zatažené s deštěm. Tam hlavně k ránu od jihu může ten déšť přechodně ubývat, ty nejnižší teploty čekáme od 7 do 4 stupňů, ty nejvyšší teploty od 11 do 14 stupňů a také po většinu dne převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami. I zítra se může výjimečně vyskytnout bouřka. Tam by potom později odpoledne, večer a v noci měl postupně srážek ubývat a zejména k večeru tam může být přechodně i oblačno a i sobota, neděle by měly být stále takové deštivější s zataženou oblohou.
0: Lehce deštivý výhled počasí na nejbližší dny a Andrea Kvapilová, díky za informace a pěkné ráno.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Jeho sochy potkáváme v parcích, na ulicích, v galeriích a dokonce se podle nich i tančí. V polovině května roku 1880 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Jan Šturza a my si připomeneme jeho životní příběh. A protože je jaro, v další reportáži si zajdeme prohlédnout sazenice do trvalkové školky.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Potkají se takhle dva kamarádi v parku a ten jeden má v náručí tučňáka. Říká, čověče, co to máš, kde jsi to vzal? A říká, no hele, dneska ráno jsem ho našel, no a já vůbec nevím, co s ním mám dělat. No a co třeba takhle zoologická zahrada? Druhý den se opět v parku potkají a ten jeden říká, prosím tě, proč ho nedal do té zoologické zahrady? No v zoo jsme byli včera, dneska jdeme do kina.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Letošní přehlídka studentů služeb v Třebíči se inspirovala historií. Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal cenu Novinářská křepelka. Opozice nepřijde na dnešní schůzi sněmovny k chystanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 14 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Návrat do období před 100 lety byl hlavním motivem letošního ročníku tradiční přehlídky studentů služeb v Třebíči. Junior show tam už 25 let organizuje Bráfova akademie. Svá díla, inspirovaná historií, prezentovali například cukráři, baristé, výtvarníci nebo floristé a studenti dalších oborů. Pokračuje ředitel akademie Kamil Novák.
4: Kadeřnická, to znamená, to je velká soutěž vlastně v kadeřnictví na Malově ulici. Takže tam probíhá vlastně asi taky obrovská soutěž a ještě je tam soutěž ve volejbalu smíšených družstev, takže tam se účastní, nevím, oni 6-7 škol, vlastně smíšený družstva, holky, kluci.
2: Moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický získal ocenění Novinářská křepelka za rok 2025. Jde o jednu z kategorií soutěže Novinářská cena, kterou od roku 2010 každoročně pořádá nadace Open Society Fund. Novinářská křepelka je určená pro novináře mladší 33 let. Skalický cenu dostal za moderování zpravodajského podcastu Vinohradská 12, který připravuje od března 2022. V Českém rozhlase pracuje od roku 2011 a působil v domácí i zahraniční redakci. Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanyahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Pokud rozpuštění Knesetu schválí, volby musí začít do 5 měsíců. Izraelci by tak mohli volit v polovině října. Rozpuštění parlamentu si podle Times of Israel přeje i opozice.
5: Lidé v České republice. Sport.
2: Fotbalisté pražské Slávie obhájili ligový titul. Po výhře nad Jabloncem 5-1 před prázdnými tribunami v Edenu získali jistotu dvě kola před koncem nadstavby. Trenér mistrů Jindřich Trpišovský si na týmu nejvíce váží obětavosti.
6: Byly zápasy, kdy jsme nehráli dobře, byly zápasy, kdy jsme nevyhráli, byly zápasy, kdy to bylo těžce koukatelné, byly zápasy, kdy to bylo hodně složitý, ale vždycky jste si mohli říct, že ten tým šel absolutně naplno v tom zápase. Nenajdu jediný zápas, kdybych si řekl, tady jsme mohli udělat víc, tady jsme mohli víc běhat, tady jsme mohli víc hrabat, tady jsme se neobětovali, tady jsme se nevraceli.
2: Hradec Králové ve třetím kole skupiny o titul porazil 1-0 Liberecký Slovan a je v tabulce čtvrtý.
3: Počasí.
2: Velké meziříčí hlásí 5 stupňů, Přibyslav a Moravské Budějovice 7. Čekáme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, zejména ve východní části regionu. Nejvyšší teploty vystoupají k 12 až 15 stupňům. Foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na průtahu Třebíčí po silnici 23 počítejte se silničáři ve sportovní ulici. Obnovují tam vodorovné dopravní značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Aktuální pohled na hodiny říká, že jsou 4 minuty po 7. Já vám přeji příjemné a pohodové čtvrteční ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Je 14. květen a čím je dnešek zapsaný do historie, to ví nejlépe Petr Jungmann a za pár minut nám to řekne.
8: Dobré ráno
1: s Jožou Kolářem.
7: A také Danielem Hulkou, který se 27. května představí v Domě kultury odboru v opeře o Lišce Bystroušce. Tedy Domě kulturu odboru v Jihlavě, to jsem chtěl ještě samozřejmě dodat. A společně s ním třeba taky Tereza Mátlová. Myslím, že jihlavské návštěvníky čeká příjemný a bohatý kulturní a zpěvecký zážitek.

0: Já vám každopádně v 7 hodin 10 minut přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina, aby ty vaše cesty měly cíl, ať už ty faktické nebo pomyslné, životní. Každopádně za chvíli nás čeká další muzika, přijde ABBA Summer Night City. Teď přichází Petr Jungmann, který nebude zpívat, ale řekne nám, čím zajímavým je právě dnešek zapsán do historie.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři Bonifác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
3: Pátě, já bych vám chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. Ho už můžeš rovnou říká fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. A já přeju pěknou.

0: Policie pátrá po pachateli krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Více než 750 let stará relikvie zmizela při pondělní bohoslužbě v bazilice v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Pachatele zachytila bezpečnostní kamera. Více za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď 7 hodin 16 minut se pojďme podívat na oblohu. Aktuální teploty na Vysočině se nejčastěji drží kolem 6 až 8 stupňů Celsia. Dnes čekají meteorologové většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, zejména ve východní části regionu. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtek úderem 21. hodiny odstartuje v pořadí už 11. ročník nočního běhu pro světlušku v Jihlavě. Ještě předtím ale v dopoledním rozhovoru vyspovídáme ředitele světlušky nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váňu.
1: Dobré dopoledne.

0: sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně.
3: A

0: Petr Kolář dospívá v 7 hodin 21 minut. Mimochodem Petra Koláře můžete potkat osobně, jak bylo předtím před písničkou řečeno, na Dni otevřených dveří už tuto sobotu mezi 11. a 13. hodinou vás totiž čekají písničky XXL na přání s Jardou Hypochondrem a právě Petrem Kolářem. Jinak Den otevřených dveří je od 10 do 16 hodin. Z oltáře v Bazilice v Jablonném v Podještědí na Liberecku zmizela lebka svaté Zdislavy z Lemberka. Stalo se tak v pondělí 12. května odpoledne při pravidelné bohoslužbě. Policie po pachateli zaznamenaném bezpečnostní kamerou intenzivně pátrá. Svatá Zdislava, šlechtična z významného moravského rodu, zakladatelka klášterů a špitálu, která byla v roce 1995 svatořečena, se narodila kolem roku 1220 v Křižanově na Žďársku.
1: Lebka svaté Zdislavy má nevyčistitelnou a historickou hodnotu, podobně jako ostatky třeba králů českých, jo, nebo jiných svědců, svatý Václava, svaté Ludmily.
2: Říká představený a děkan kláštera Dominikánů v Jablonném v Podještědí Pavel Majer. Kdo mohl lebku odcizit, neví.
1: Jo, něco se jako honí hlavou, ale jako jména říkat nebudu.
2: Na místo dorazil také pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Popsal, že ke krádeži došlo při začátku pravidelné bohoslužby.
3: Bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, protože setkání s hejtmanem tady bylo nedaleko a ještě probíhala v rámci té farnosti vernisáž ve Cvikově.
2: Motivy činu mohou být podle arcibiskupa různé. Mohlo jít o krádež na objednávku nějakého sběratele, příznivce okultismu nebo nepovedený žert.
3: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného, ale prostě je to tak, jako prostě máte po někom fotografii nebo nějaký předmět, který vám ho připomíná. Takže samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost.
4: Jsme všichni překvapení, protože v Jablonním jako kostel a svatá Zdislava to patří k sobě, že někdo takhle dokáže tohleto vzít. Lebku.
2: Říká Věra Průšová, kterou jsem potkal nedaleko baziliky.
4: Neuvěřitelný. Co s tím bude ten člověk dělat?
2: Policie po pachateli i relikvii intenzivně pátrá. Je také vyzývá veřejnost, aby se podělila o jakékoliv informace, které by mohly vést k navrácení této víc než 750 let staré památky. Z Jablonného v Podještědí, Jiří Jelínek, Český rozhlas.

0: Phil Collins a kapela Genesis nám dělali příjemnou hudební společnost ve čtvrtek po ránu. Za chvíli už tady bude 7:30 a to znamená další zprávy s Lukášem Ptáčkem.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Uchazeči o studium na středních školách se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. V elektronickém systému DIPSI je zveřejní společnost Cermat, která zkoušky organizuje. Podle ní se letos na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo 156 tisíc dětí. Dočasné parkoviště pro návštěvníky koupaliště Polanka aktuálně připravuje město Třebíč. Vzniklo v lokalitě Nehradov a jeho kapacita je až 70 aut. Město tak reaguje na loňské stížnosti lidí na přeplněné ulice v okolí letního rekreačního areálu. Po letní sezóně pak radnice využití nového parkoviště vyhodnotí. Čistý zisk skupiny ČES za první čtvrtletí tohoto roku stoupl na 14,5 miliardy korun. Vydělala tak meziročně o 13% více. Společnosti k tomu pomohlo zrušení tzv. Windfall tax. Díky tomu už nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků. Naopak provozní výnosy klesly o 9% a to na 85 miliard korun. Podle mluvčího ČESu Ladislava Kříže za to může snížení velkoobchodní ceny vyrobené elektřiny. Maďarské ministerstvo zahraničí si dnes předvolá ruského velvyslance. Je to kvůli náletům ruských dronů na Zakarpatí, kde žije početná maďarská menšina. Rusko při včerejším útoku vyslalo na ukrajinské území přes 800 dronů. Útoky nová maďarská vláda odsoudila. Fotbalisti Interu Milán slaví domácí double. Už jistí ligoví mistři ovládli po desáté také italský pohár. Ve finále porazili Lazio Řím 2-0. A ještě počasí očekáváme většinou zataženost občasným deštěm nebo přehánkami a nejvyšší teploty mezi 12 až 15 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 počítejte se silným provozem a nesouvislou kolonou zhruba mezi Velkým Meziříčím a Brnem, tedy mezi kilometry 147 a 196.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 minuty, to je aktuální čas. Zdravím vás od mikrofonu České.

0: Ty se ptáš, co já zpívala Helena Modráčková. Pokud se ptáte, a co počasí, tak ještě chvíli vydržte. Za pár minut se na počasí podíváme. Teď v 7 hodin 40 minut se v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Pojďme podívat tak trošku do učebnic.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Čtvrteční ranní hudební program Českého rozhlasu Vysočina navštívil i Sir Elton John se svojí písničkou Nikita, která doznívá v 7 hodin 47 minut. Za chvíli poetika a skladba Půlnoc, teď ale pohled na oblohu.
1: Počasí.
0: Dnes si pro jistotu nezapomeňte deštníky, pokud vyrážíte ven, protože podle meteorologů má být většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Označce, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace a taky ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Já bych ten refrén kapely Poetika Půlnoc trošku upravil a upřesnil. Je 7 hodin 51 minut. Makovičky. Chodíte do posiloven a proč tam chodíte? No tak s touto otázkou, respektive otázkou, která se týká posiloven, vyrazila za dětmi Irena Šarounová.
1: Proč chodí lidé do posilovny?
2: Prostě, aby byli svalnatý.
3: Aby měli silný čelo.
4: Třeba u hasičů ty cvičí, aby měl silný ruce, třeba když se stane nehoda, aby toho člověka dostali ven.
5: Tam třeba jsou šinky, to jsou takový na posilování.
6: Běhací pás.
7: A ještě tam je takovej balon, který je strašně těžký.
8: Oni sedí na takový židli a natahují takovej pás.
7: A ještě tam je, že si tam lehneš a tam jsou takový tečky, na kterým jsou takový kulatý činky.
1: Můžou do posilovny chodit i děti?
8: Protože by to nezvedli a spadlo by jim to třeba na nohu.
7: Nebo by si mohli udělat kilu.
9: Nebo by se třeba přebíhal a pak by to nevěděl, jak zastavit. Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Kraj opraví dvě hřiště u Jihlavské střední školy. Kyjev čelí ruskému dronovému útoku. Fotbalisti Slávie obhájili titul v nejvyšší soutěži. Bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Lepší sportovní zázemí bude mít střední odborná škola služeb v Jihlavě. Kraj se chystá investovat do opravy dvou jeho venkovních hřišť. Stávající stav sportovišť je velmi špatný a neumožňuje bezpečné využití. Rekonstrukce obou ploch vyjdou na zhruba 6 milionů korun.
4: Obě hřiště nebyla opravovaná posledních zhruba 20 let. Nutné je proto vyměnit povrchy sportovišť, které už jsou za svojí životností. Dělníci současně doplní nové sportovní vybavení na multifunkční hřiště. Přibudou i basketbalové konstrukce s koši, lajnování a hřiště získají nová oplocení a ochranné sítě. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
3: Opoziční poslanci se nezúčastní dnešní mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí Stan, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Koalice chce prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokouší rozdmíchávat nenávist. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Lidé v České republice nás jako poslance neplatí proto, abychom roznicovali nenávist ve společnosti. Máme spíše spojovat a na téhle ostudě se podílet nebudeme.
3: Ruské drony a rakety masivně útočí na ukrajinské hlavní město Kyjev. Na Telegramu o tom informoval šéf vojenské správy hlavního města Timur Tkačenko. Údery poškodily budovy v různých částech města. Ukrajinské letectvo informuje o útocích i v dalších částech země. Ukrajina čelila masivnímu úderu i včera. Rusko na ně vyslalo nejméně 800 dronů.
6: Sport.
3: Fotbalisté Slávie obhájili prvenství v Šanselize. Ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec 5-1 a mají v čele tabulky nedostižný sedmibodový náskok na druhou Spartu. Sešívaní si ligovým triumfem zároveň zajistili účast v hlavní fázi elitní ligy mistrů. Domácí prohrou 26-37 vstoupili čeští házenkáři do play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa, ve kterém se utkávají s Francií. Hosté v Brně splnili roli jasného favorita a od začátku zápasu navyšovali vedení. Podle trenéra Daniela Kubeše výsledek odpovídá dění na hřišti.
7: Ten rozdíl tam je markantní. Proti té první sestavě Francie, té základní sestavě, jsme měli opravdu velké problémy. Myslím si, že proti té druhé sestavě, když potom to vystřídali, tak už to prostě bylo vyrovnanější. A myslím si, že se s tím kluci prali statečně, opravdu se snažili, ale ten rozdíl mezi těma týmama a jednotlivými hráči je poměrně velký.
3: Odveta ve Francii je na programu v neděli.
6: Počasí.
3: Bystřice nad Prenštejnem hlásí 5 stupňů, Telč a Nový Rychnov 6. Čekáme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, zejména ve východní části regionu. Nejvyšší teploty vystoupají k 12 až 15 stupňům. Foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 směrem na Brno dejte pozor před Humpolcem. Mezi kilometry 81 a 94 silničáři kvůli úklidu vozovky postupně uzavírají levý pruh.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 8 hodin 4 minuty, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové čtvrteční ráno. Pokud ještě nemáte program na víkend, konkrétně na sobotu, zkuste zamířit do náměště nad Oslavou. Na tamním letišti se chystá velkolepý den otevřených dveří. My budeme u toho, podrobnosti za pár minut.
2: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
8: A vlastně tahle písnička je o létání. Byť Top Gun byl film americký, česká muzika z něj v podání Petry Janů právě teď.

0: Legendární, nestárnoucí film Pretty Woman a stejnojmenná písnička právě z tohoto filmového trháku. 8 hodin 12 minut, přeji vám příjemné a pohodové čtvrteční ráno a zvu vás na sobotu, protože v sobotu 16. května se otevřou brány letiště v Náměšti nad Oslavou vám všem veřejnosti. Čeká vás den plný letecké techniky, dynamických ukázek armády i jedinečné atmosféry vojenského letiště. Vstup je zdarma a u toho nebude chybět ani naše vysílání. Po celý den nás můžete navštívit v našem stánku a navíc od 14 do 16 hodin bude Hela Dvořáková vysílat jen kousek od runwaye a k mikrofonu si pozve zajímavé hosty ze světa armády a letectví. Kromě toho vás také čekají ukázky vrtulníků, ukázky technické výzbroje, program pro děti i pro dospělé. Chybět nebude občerstvení. Sobota 16. května, letiště Náměšť nad Oslavou. Hezky se bavte.
1: Jsme s vámi i na Náměšťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Prej se tomu říká láska. Romantiky není nikdy dost ani po ránu. Lenka Filipová dospívala svoji krásnou písničku v 8 hodin 16 minut. Vysočinu v posledních dnech zasáhly bouřky a vydatné přívalové deště. Pomohly zlepšit dlouhodobé sucho, které v kraji přetrvává, nebo problém spíš prohloubily. A jak vážná je aktuálně situace v celé republice? O tom budu už za chvíli mluvit s Miroslavem Trnkou ze společnosti Intersucho.
1: Počasí.
0: A o počasí bude řeč i v tuto chvíli. Počítejte s tím, že Vysočina bude dnes většinou zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu se vrátíme do roku 1915. Evropa se zmítala ve velké válce, umíralo se i v zázemí. Pouze v Čechách bylo popraveno 12 lidí. Věznice praskaly ve švech, stovky obviněných čekaly na smrt. Mezi nimi politici Karel Kramář a Alois Rašín, ale také básníci Petr Bezruč a Josef Svatopluk Machar. Proč se ocitli pod Damoklovým mečem?
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání zavede do legendárního Dismanova rozhlasového dětského souboru. Procházeli jim stovky chlapců a dívek, budoucích hvězd jako Alena Vránová, Josef Vinklář nebo Marek Eben. Některým bylo souzeno dospět ze dne na den na jaře 1945, když spatřili smrt. Začíná příběh Ladislava Padiora a jeho kamarádů.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: kapela Krešto, písnička Šňury, 8 hodin 22 minut, Český rozhlas Vysočina. Podle aktuálních dat společnosti Intersucho v západní části Vysočiny dál přetrvává stav extrémního sucha. Situaci příliš nepomohly zlepšit ani srážky ze začátku tohoto týdne. O aktuálním vývoji teď budu mluvit s koordinátorem týmu Intersucho Miroslavem Trnkou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zbytna.
0: Jaká je v tuto chvíli situace ohledně sucha na Vysočině, potažmo v celé republice?
1: Tak vy jste to pro Vysočinu poměrně dobře vystihl. V západní části kraje přes ty srážky stále panuje relativně neuspokojivý stav vlastně v důsledku sucha, které trvá od loňského roku. Nicméně ty srážky, které přišly na počátku týdne, zlepšily výrazně stav na východě Českomoravské vrchoviny, zejména v okrese Třebíč a Žďár nad Sázavou, takže tam ta situace je lepší a očekáváme současně srážky v průběhu tohoto víkendu, které by mohly pomoci i okresům Pelhřimov a na Hlíčku Brd.
0: Na Vysočině v pondělí místy spadly velmi vydatné přívalové deště a objevily se i kroupy. Do jaké míry má taková voda šanci vsáknout se do půdy a skutečně zlepšit stav krajiny v situaci dlouhodobého sucha?
1: Tak určitě má, zejména proto, že velká část krajiny už je pokrytá bujnou vegetací, která tu energii srážek zmírní. Samozřejmě na polích, které vlastně trpěly tím jarním suchem a jařiny, a zejména kde byly osevy jařin, a které jsou relativně jaksi málo pokryvné, tak tam naopak takovéhle srážky mohou odnést část ornice a způsobit poměrně výrazné škody. Ale platí, že samozřejmě čím intenzivnější srážka, tím menší množství vody se vsákne do půdy, zvláště pokud tomu předchází intenzivní sucho, a viděli jsme to i na krátkodobém zvýšení hladin, zejména menších toků, že prostě to tak skutečně bylo.
0: A jaký je výhled pro další týdny? Už jste říkal, že o víkendu by mohlo trochu pršet, ale co bude dál? Dá se očekávat pokračování sucha, nebo by mohlo přijít více srážek?
1: Obě dvě možnosti jsou možné. My čekáme každopádně v tuhle chvíli na srážky o víkendu, které by mohly být kolem 20 mm podle některých modelů. Záleží samozřejmě na okrese. Paradoxně teď ta situace vypadá spíš dobře pro východ Vysočiny. No a co bude v dalších měsících, to se uvidí. V loňském roce jsme na tom byli paradoxně podobně jako letos a potom se situace zmírnila zejména pro zemědělce a lesníky tím, že přicházely srážky sice nepříliš vysoké, ale dostatečné na to, aby se vegetace udržela v jakém stavu. Takže uvidíme.
0: A jak se dlouhodobé sucho podepisuje na lesích, které tady na Vysočině výrazně poškodila kůrovcová kalamita, a může to současné sucho zhoršit růst nové vegetace?
1: Tak my v rámci našeho ústavu výzkumu globální změny monitorujeme asi na 200 místech kondici lesa v síti Dendronet a Fajerisk, a ty naše stanice ukazují, že lesy na celém území nejsou úplně v komfortním stavu. Týká se to i Vysočiny. Zatím to není naštěstí nějak alarmující stav, nicméně vidíme, že stromy přirůstají méně a s menší dynamikou, než by v tuhle chvíli měly a mohly.
0: Říká Miroslav Trnka, koordinátor týmu Intersucho. Díky za informace a pěkné ráno.
1: Děkuji a přeji krásné ráno.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinorová odchází, Lukáš Ptáček přichází a s ním další aktuální ranní zpravodajská relace. Bude 8:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Koncert žáků prvních ročníků dnes pořádá Základní umělecká škola Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Jde o součást festivalu ZUŠ Open, který včera začal po celé zemi. Začínající žďářští muzikanti vůbec poprvé na veřejnosti zahrají od 17 hodin na Doležalově náměstí. Odškodnění pro někdejší ministryni obrany Vlastu Parkanovou dnes znovu projedná odvolací soud. Bývalou političku stát skoro 10 let nezákonně stíhal kvůli nákupu armádních letadel. Za újmu požaduje odškodnění 8,5 milionu korun. Obvodní a městský soud její žádosti zamítli, jejich rozhodnutí ale zrušil nejvyšší soud. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu oficiálně přivítal šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Prezidenti obou velmocí by spolu měli hlavně o vzájemném obchodu. Čína a Spojené státy spolu vedou dlouholetou obchodní válku. Rozhovory se budou týkat i války v Iránu nebo prodeje amerických zbraní Tchaj-wanu. Ve Vídni večer pokračuje semifinále 70. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Vystoupí i reprezentant Česka, zpěvák a herec Daniel Žižka s písní Crossroads. Z prvního semifinále v úterý postoupilo do velkého finále 10 zemí, včetně Izraele. Kvůli jeho účasti pěveckou soutěž 5 zemí bojkotuje. Hokejisti Colorada postoupili do semifinále playoff NHL. Minnesotu porazili v 5. utkání i díky 2 asistencím českého útočníka Martina Nečase 4-3 v prodloužení a celkově zvítězili 4-1 na zápasy. A ještě počasí očekáváme většinou zataženost občasným deštěm nebo přehánkami a nejvyšší teploty mezi 12 až 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 směrem na Prahu silničáři uzavřeli kvůli úpravě dopravního značení levý pruh mezi kilometry 76 a 73.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: O 8:30 vám přeji hezké a pohodové ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Učesat, ostříhat, ale také připravit kávu nebo zákusek, to všechno a mnoho dalšího se učí studenti Bráfovy akademie Třebíči. Své umění pak předvádí na tradiční junior show. Už za chvíli vás na ně pozveme v reportáži. Teď Michal David.

0: Českého rozhlasu Vysočina. Soutěžní klání v profesních dovednostech mají za sebou studenti tamní Bráfovy akademie. Před publikem prezentují své umění nabité studiem oborů řady služeb. O ceny bojovali například kadeřnice, výtvarníci, cukráři, také řezbáři ovoce a zeleniny či baristé.
1: Prváku jsem byla na kurzu, že mě to tak jako zajímalo a pak jsem se jako do toho zamilovala i skrz praxi, kterou jsem měla ve druhém ročníku v kavárně.
2: Vysvětluje studentka Natálie Štěpánová, zatímco si připravuje napěněné mléko na přípravu svého soutěžního kapučína. Musí vytvořit celkem dvě a k tomu dvě espressa. Zvládnout musí i správnou přípravu tácku a další náležitosti.
1: Jsem vlastně otáčela tryskou na druhou stranu, takže mi to úplně vylilo se to mlíko a bylo až moc prostě teplý. Nemělo tu normální teplotu, co mělo mít.
2: Komentuje svůj výkon po dokončení všech příprav s tím, že na mléce hodně záleží při následné tvorbě obrázku do kávy. Výsledky soutěžících studentů pak hodnotí učitelky Radka Jones a Adéla Dědičová.
3: Vlastně v té baristice tam se hodnotí každý krok. Už jakmile šáhnete na páku, tak už se počítá prostě, jestli jste správně vyklepli ten portafiltr, jestli je čistý, suchý, jestli rovnoměrně a to všechno musí dodržet.
2: Těch soutěží je na půdě Bráfovy akademie, ale nachystaná celá řada, včetně třeba cukrářské soutěže.
4: Naši žáci malují na marcipán jedlejíma fixama. Letos je to na téma jaro před 100 lety, takže měli různě na výběr, že buď znak škodovky, nebo před 100 lety vyšel na světlo světa Hurvínek, nebo nějaký osvobozený divadlo.
2: Ukazuje výrobky cukrářů učitelka odborného výcviku Eva Valová. Právě téma jaro před 100 lety propojuje celou junior show, takže i floristickou soutěž, kterou organizuje učitelka Adéla Zimová.
5: My máme pro žáky připraveno vlastně dekoraci ve tvaru šuplíku, starodávného šuplíku. Do toho šuplíku vlastně do té nádobky budou dělat dekoraci z hradních květin.
2: Při příležitosti junior show soutěží ale i kadeřnice a studenti připravují spoustu služeb pro veřejnost. Podle ředitele akademie Kamila Nováka je to pro část žáků jedna z prvních příležitostí, jak poměřit své schopnosti s ostatními.
6: Možnost pro ty žáky, aby si opravdu zasoutěžili, předvedli vlastně v těch řemeslných oborech, co umí, aby si to vyzkoušeli a aby předvedli prostě nějaké činnosti.
2: Podle Kamila Nováka jde už o 25. ročník tohoto soutěžního dne. Junior show museli na Bráfově akademii přerušit pouze v letech covidové pandemie. Z Třebíče Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A se Scottem McKenziem jsme se vypravili do San Francisca. V dalších okamžicích vysílání Českého rozhlasu Vysočina zamíříme do Českého hydrometeorologického ústavu. V 8 hodin 44 minut je čas na počasí.
1: Počasí.
0: A proto už zdravím Jitku Kučerovu a přeji hezké ráno. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Jaké to ráno máme u nás na Vysočině z hlediska počasí? Prší někde?
2: Teď se srážky aktuálně nevyskytují na Vysočině, jinak k tomu obloha zatažená na všech místech. Teploty jsou teď nejčastěji kolem 8-9 stupňů Celsia, no a vítr ten fouká z jižních směrů, jeho západ nejčastěji, většinou jsou mírné rychlosti, ale někde může foukat vítr jenom slabý.
0: A jaký bude dnešní den? Máme se tady na ty přehánky radši připravit?
2: V průběhu dne ano, nějaké ty srážky by se postupně měly začít objevovat, spíš v podobě nějakého občasného deště nebo přeháněk, hlavně potom během odpoledních hodin a podvečer, to asi bude ta pravděpodobnost výskytu srážek nejvyšší, nebo řekněme někdy předpolednem, v té druhé části dopoledne a potom odpoledne hlavně. Přehánky, vypadá to, že by se mohly objevit i na nějaké větší části území, ale oni budou takové docela rychlé. Potom někdy k večeru se začne vyskytovat hlavně nebo přicházet od jihu do východní části Vysočiny déšť, ten může být i vydatnější. Mizet by měl až někdy ve druhé části noci, alespoň z některých míst té východní poloviny Vysočiny by měl mizet během noci, naopak se zase může potom začít vyskytovat i třeba na západě Vysočiny, takže i ta noc je zkrátka dobře potřeba počítat občas na některých místech s deštěm, ten může být tedy i vydatnější. Teploty dnes odpoledne nejvyšší by mohly být mezi 12 až 15 stupni Celsia, no a vítr bude foukat i takový celkem svižnější, mírný směr jižní.
0: A dnes končí ledový muži, máme poslední jeho svátek Bonifáce, dojde k nějakému oteplení výraznějšímu, když jsou ti ledoví chlapci za námi, budeme se ohřívat zase nebo ne?
2: Ono už dnešní ráno a i ty další by neměly být studená, nebo ta rána by neměla být studená, už by se neměly objevovat ani mrazy, ani mrazíky, konkrétně zítřejší ráno 7 až 4 stupně a ty odpolední teploty v těch dalších dnech víceméně budou asi nižší než dnes, zítra 11 až 14 stupňů. Sobota vypadá nejchladnější, tak do 11-12 stupňů. Od neděle dál by se snad mohlo začít oteplovat, ale celá ta epizoda, řekněme až do neděle, je taková celkově srážkově bohatší, i když se to nebude týkat vždy celého kraje, ale ty srážky třeba zítra také se budou občas objevovat, ať už déšť nebo přehánky. Odpoledne jich může jakoby ubývat a potom další várka asi bude přicházet až během sobotního dopoledne.
0: Zkrátka dobře, v nejbližších dnech bychom mohli a měli mít deštníky v pohotovosti.
2: To určitě ano.
0: Jitka Kučerová, výhled počasí, díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Za pár okamžiků Jarda Hypochondr a vtip a po 9. hodině Hela Dvořáková. Žakulář přeje hezký den a těší se na vás zítra po ránu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Fédo, řekni fór.
1: Potkají se takhle dva kamarádi v parku a ten jeden má v náručí tučňáka. A říká, čověče, co to máš, kde jsi to vzal? A říká, no hele, dneska ráno jsem ho našel, no já vůbec nevím, co s ním mám dělat. No a co třeba takhle zoologická zahrada? Druhý den se opět v parku potkají a ten jeden říká, prosím tě, proč ho nedal do té zoologické zahrady? No v zoo jsme byli včera, dneska jdeme do kina.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kraj navýší lůžka v sociálních službách. Víkend v Česku bude deštivý a chladný. Šéf Bílého domu jednal s čínským prezidentem. Očekáváme zataženost občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Polné vznikne nový domov pro seniory. Nabídne kapacitu až 100 lůžek. Zahájení provozu je naplánované na rok 2032. Kraj proto s vedením města uzavřel memorandum, popisuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
2: Jedná se o memorandum o výstavbě nové lůžkové kapacity, zhruba 100 lůžek, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář, no přesně to, co potřebujeme v rámci území, protože demografická křivka je jasná, stárnutí obyvatelstva, takže se chystáme na budoucnost.
0: Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat. Čína a Spojené státy by se mohly dostat do střetu kvůli Tchaj-wanu. Čínský vůdce Xi Jinping to řekl při jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Pekingu. Čína považuje Tchaj-wan za svoje území, Spojené státy ostrov vojensky podporují. Oba státníci spolu jednali taky o obchodu.
3: Donalda Trumpa na náměstí nebeského klidu v Pekingu přivítala armádní kapela, jásající děti a Xi Jinping na červeném koberci. Pak už se státníci odebrali do velkého sálu lidu. Donald Trump před rozhovory řekl, že ho s čínským prezidentem pojí dlouholeté přátelství. Podle Xi Jinpinga je svět na rozcestí, ale obě země čeká skvělá budoucnost. Trump je v Pekingu poprvé od uvalení cel na Čínu loni po nástupu do úřadu. USA ale od té doby cla postupně snížili a s Trumpem jsou v Číně šéfové největších amerických firem. Doprovází ho i ministr zahraničí Marco Rubio, který řekl, že by Čína měla zatlačit na Írán, aby otevřel Hormuzský průliv. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanyahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Pokud rozpuštění Knesetu schválí, volby musí začít do 5 měsíců. Izraelci by tak mohli volit v polovině října. Rozpuštění parlamentu si podle Times of Israel přeje i opozice.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie obhájili ligový titul. Po výhře nad Jabloncem 5-1 před prázdnými tribunami v Edenu získali jistotu 2 kola před koncem nadstavby. Trenér mistrů Jindřich Trpišovský si na týmu nejvíce váží obětavosti.
4: Byly zápasy, kdy jsme nehráli dobře, byly zápasy, kdy jsme nevyhráli, byly zápasy, kdy to bylo těžce koukatelné, byly zápasy, kdy to bylo hodně složitý. Ale vždycky jste si mohli říct, že ten tým šel absolutně naplno v tom zápase. Nenajdu jediný zápas, kdybych si řekl, tady jsme mohli udělat víc, tady jsme mohli víc běhat, tady jsme mohli víc hrabat, tady jsme se neobětovali, tady jsme se nevraceli.
0: Hradec Králové ve třetím kole skupiny o titul porazil 1-0 liberecký Slovan a je v tabulce čtvrtý.
1: Počasí.
0: Počátky hlásí 8 stupňů, Velké Meziříčí a Moravské Budějovice 9. Bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, zejména ve východní části regionu. Nejvyšší teploty čekáme mezi 12 až 15 stupni. Foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 čekejte silný provoz a nesouvislé kolony zhruba od Velkého Meziříčí až po Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po 9. hodině startuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Možná jste si dneska ráno, když jste snídali, řekli, chtělo by to přeci jenom zítra něco sladkého. Tak my vám dáme inspiraci na něco velice chutného, sladkého a zároveň zdravého. Více v dobrotách Dáša Kubíková za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Touto dobu obvykle chystáme oběd nebo nějaké větší jídlo. Dnes si ale dáme přeci jenom něco, co byste si i vy zítra mohli dát k snídani. Ano, bude to sladké, ale bude to hlavně zdravé.
2: Příprava snídaně bývá pro někoho ta nejlepší část dne. Postavíme na kávu a rozmýšlíme, čím začít den. Kdo ale spěchá, ten určitě ocení snídani připravenou den předem, po které stačí ráno jen sáhnout a mít všechny dobroty i živiny nachystané v misce. Jak taková zdravá sladká snídaně může vypadat? V míse smícháme půl šálku jemných ovesných vloček, dvě menší nastrouhané mrkve, půl šálku řeckého jogurtu a půl šálku mléka. Vmícháme lžíci javorového syrupu nebo medu pro oslazení. Zasypeme vonavým kořením, půl lžičky z kořice, lžičku chia semínek a párkrát strouhneme muškátový oříšek. Přikápneme trochu vanilkového extraktu a už zbývá jen špetka soli. Na chuti přidají vlašské ořechy a také rozinky. Stačí polévková lžíce nasekaných ořechů a polévková lžíce rozinek. Všechno to pořádně promícháme a necháme odstát v ledničce přes noc, nebo alespoň 4 hodiny. Ráno pak vyjmeme z ledničky a buď můžeme směs lehce ohřát, nebo si na ní pochutnat za studena. Pokud vás bude snídat víc, dávku si zdvoj nebo strojnásobte. Toto množství je opravdu jen pro jednoho a určitě bude tak stačit. K podávání se ještě doporučuje posypat kokosem, přidat oříšky a nebo jogurtu. Všechno záleží na tom, co máte nejraději. Tak si nechte chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Proměnlivé počasí trápí zahrádkáře na Vysočině. Mrazy, sucho i přívalové deště ničí nejenom úrodu, ale často i majetek. Více se tomu budeme věnovat v reportáži Magdaleny Machové. Zůstávejte s námi. Činasky nebo Václav Neckář právě teď pro vás.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: kroky. Skupina Činasky v 9 hodin 22 minut. Tak dlouho jsme čekali, než zaprší, a pak, když zapršelo, tak jsme si všichni lámali hlavu s tím, co teď bude s naší úrodou. Ano, aktuální počasí život komplikuje nejenom zahrádkářům na Vysočině. Sucho, pak následovaly zmiňované přívalové deště, místy i kroupy, a aktuální příchod ledových mužů výrazně ovlivnil letošní úrodu. Škody zahrádkáři sčítají i tento týden.
1: No, takže včera mi volal soused, co tady byl přímo u toho, že se nahoře na poli u plotu udělal špunt skrub. Ten pak povolil a veškerá voda z línou valilo od pole dolů velký potok, kde mi to tady zaplnilo záhon jahod úplně po okraji, kde ještě dneska ráno byly kroupy a plno krup. Tady vidíte ty záhony, jak jsou od hlíny. Tam si vzal dovolenou z dovolení svého šéfa a zachraňuji, co se dá.
2: Jsme v jihlavské zahrádkářské osadě Handlovy dvory. Pan Klíma mi teď ukazuje svou zahradu, respektive škody, které mu způsobily přívalové deště.
1: Teď jsem si takhle docela o to staral, hnojil všechno poctivě a všechno bude asi pryč. Tady vidíte vymletej potok, jo, jak se to valilo z vrchu. Samý bláto, šlo to tam spole uprostřed, vlastně vidět, jak to šlo. A na druhé straně taky. No, protože oni na tom poli už tam nejsou žádný koryta, u kraji nikde nic, tam metr od plotu a je to rovina, takže... A jak bylo sucho, hlína to nepobrala a všechno valilo dolů z pole, no. To se nedá nic dělat, takový je život. Ukážu vám pár fotek.
2: Co teď si máte v plánu? Asi budete čekat, prostě až to vyschne.
1: Mám spoustu dobrých kamarádů, kteří už se mě včera hlásili na brigádu, takže po práci přijdu na brigádu. No a zkusíme to tady nějak trošku uklidit ještě dneska, no, protože 20 dny je uklidu čištění, no. Jinak co se týká zničení, asi ty jahody odejdou, protože pokud se neutopili, tak se udusili v bahně, a pokud se neudusili v bahně, tak zmrzli s těma kroupama.
2: Na škody na zahradě se přijel podívat i Jan Svoboda, předseda zahrádkářské oblasti.
3: No, ono to, co to takto zmrzlo taky, ty byly třešně a to, a co ještě zbylo, tak teďka to omlátili ty kroupy, no, tak bude to špatný, no. Já, my jsme tam měli konkrétně saláty, jo, Vančerka říkala, že už by se mohla vzít domů a má z toho jenom trosky, jo, takový trance, no. No.
2: Podle meteorologů bude na Vysočině chladnější počasí a déšť pokračovat i v dalších dnech. Místy může spadnout až 20 mm srážek. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Počasí nám opravdu v těchto dnech velkou radost nedělá, snad nám udělá radost Míra Marek. Za pár minut otevřeme další zajímavé téma v pořadu Bejvávalo, a to otevírání studánek. Více o tom za chvíli, předtím Karel Gott nebo taky skupina Bonnie M. Hezké dopoledne.

0: Je jaká je? O tom zpíval Karel Gott a teď otevřeme studánky.
1: Bejvávalo.
2: O starém zvyku otvírání studánek. Tenhle krásný jarní obyčej pochází ještě z časů pohanských, kdy lidé uctívali vodní víly, ochránkyně pramenů či rusalky. Šlo v něm, vezmeme-li to pragmaticky, o čištění studánek a pramenů po zimě. V podání našich předků v tom byla ovšem veliká symbolika a šlo o krásný, doslova rituál. Ryze dívčí. Symbolické spojení vody a čistoty vedlo lidi k tomu, že rituál směli dokonce provádět pouze čisté, neposkvrněné pany, protože lid věřil, že dívčí nevinnost má očistnou moc. Později v dobách křesťanských to pak vedlo k logickému spojení s panou Marií. I ona byla přece symbolem oné neposkvrněnosti. Například v písni z Táborska, kterou zaznamenal František Teplý na začátku 20. století, se zpívá: Svatá Maria, přispěj nám, tichý deštíček vyproš nám, zavlaš, obilíčko, Kristova matičko. Ty jsi naše matička milostivá, vyproš nám deštíček, o Maria. Za zpěvu podobných písní chodívali čistit studánky, studny a prameny, prababičky, jejich babičky.

0: Sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat

0: pro zdraví.
1: Jak je to s alkoholem u hubnutí? Je nějaká varianta, která je přípustná?
2: S alkoholem to je celkově těžké. Je to něco, co je u nás ve společnosti bráno jako součást společenských setkání a mnoho lidí si neumí představit být bez toho. Jenže alkohol má prostě svá úskalí a negativní zdravotní dopady. Z hlediska hubnutí jde o to, že se s alkoholem do těla dostane spoustu prázdných kalorií a je tady docela velkým škodičem. Takové pivo má průměrně 800 kilojoulů a to už může být docela slušná svačina. Pokud si někdo nedovede něco odepřít, tak nejméně škodlivá varianta je suché bílé víno, ještě lepší jako vinný střik.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Před 10. hodinou se v dopoledním vysílání také ještě dozvíte, jak usnadnit a hlavně urychlit léčbu pacientů se vzácným onemocněním. Do té doby Naďa Urbánková nebo nějaká Hašťarpová.

0: Vzácná onemocnění se týkají 500 000 Čechů. Na diagnózu přitom pacienti čekají i roky. Upozorňují na to lékaři z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Ztratit toto čekání pomáhají evropské referenční sítě, které propojují stovky specializovaných pracovišť napříč Evropou. Všeobecná fakultní nemocnice je jejich součástí a v oblasti dědičných onemocnění oka je v Česku jediným pracovištěm, které nabízí genovou terapii pro specifické onemocnění sítě.
1: Když jsem byla malá, tak jsem neuměla dát ruku v pěst, neuměla jsem držet pořádně lžíci, to mi dělalo problém. Špatně jsem si kresla, neudržela jsem tušky.
2: 16-letá Adéla žije s extrémně vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Blauovým syndromem, kvůli kterému už absolvovala od svých 3 let asi 15 operací. Zároveň podstoupila cílenou léčbu, díky které kloubní a taky kožní problémy téměř vymizely. Dnes nemoc nejvíc ovlivňuje její zrak.
1: Nevidím níž, takže častokrát zakopávám o židličky, nebo potom, když je třeba šero, tak už vidím hůř.
3: Co se zatím nedaří úplně zvládnout, je oční zánět, který je velmi významný a který vlastně vedl už k poškození oka, ke kterému došlo už vlastně předtím, než se ta diagnoza udělala.
2: Vysvětluje Pavla Doležalová, vedoucí Centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice. Právě včasné rozpoznání nemoci je u vzácných onemocnění klíčové. Zkrátit dobu čekání by teď mělo propojení nemocnic napříč Evropou.
4: Oční klinika první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice je součástí Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Jsme tedy jediná klinika, jediné pracoviště, které je členem této sítě.
2: Říká primářka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Marie Weiter. Evropská referenční sítě je virtuální platforma propojující stovky nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem.
4: Je potřeba vlastně centralizovat tu péči. A zároveň tím, že jsou to vzácná onemocnění a často složitá, tak i my sami někdy musíme si žádat o konzultaci kolegy z zahraničí.
2: Známých vzácných onemocnění je víc než 8 000 a další neustále přibývají. A i proto se lékaři shodují, že lepší evidence pacientů a propojení péče zajistí včasné odhalení nemoci, které může pacientům zásadně zlepšit kvalitu života. Karolína Burdová, Český rozhlas. Drive on a downtown street.

0: se lidí, ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bráně Majer, Panenka.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
5: Bylo 10 hodin.
6: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Studentská soutěž Junior Show v Třebíči slaví čtvrtstoletí existence. Proměny počasí poničily zahrádkářům úrodu. Skupina ČES v prvním čtvrtletí letošního roku vydělala 14,5 miliardy korun. Očekáváme zataženost občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Tradiční soutěž studentů služeb nazvanou Junior Show uspořádala už po 25. Bráfova akademie v Třebíči. Žáci jednotlivých oborů při ní poměřují své dovednosti nabité při výuce. Vedle kadeřníků, cukrářů či baristů letos předváděli své umění i výtvarníci.
7: Ještě to budu vlastně celý obtahovat a dělat detaily, které vlastně jsou známé v práci Alfonse Muchy.
8: Výtvarná soutěž se inspirovala právě Alfonse Muchou. Valérie Šterková tak na své již pestrobarevné plátno vloží další prvky, které s ním souvisí.
9: Jestli to vezmou v tom tradičním duchu toho Alfonse Muchy, jestli teda budou malovat ty typické ženy pro něho, anebo některý si zvolili anime styl.
8: Vysvětluje Zuzana Matějíčková, která na soutěž dohlíží, že ve fantazii se meze nekladou. Každý ze studentů tak může pojmout zadání po svém. Tereza Bašoutová, Český rozhlas.
5: Proměnlivé počasí na Vysočině komplikuje život zahrádkářům. Sucho, ale i vydatné deště a krouby, které kraj zasáhly, poničily úrodu i majetek. Následky posledního přívalového deště sčítali i zahrádkáři v chatové oblasti Handlovy dvory na okraji Jihlavy.
10: Když bude pršet a nebudou kroupy a takovéhle šílené věci, a ať prší, to už neublíží, jaková to umeje. Tohle bylo nejhorší, že to bylo hodně rychle najednou a ty kroupy prostě. Těch tady bylo opravdu hodně.
11: Ukazuje pan Klíma z Jihlavy škody, kterému na zahradě způsobila bouřka.
10: 2-3 dny úklidu čištění, no. Jinak co se týká zničení, asi ty jahody odejdou, protože pokud se neutopili, tak se udusili v bahně a pokud se neudusili v bahně, tak zmrzli s těma kroupama.
11: Nepříznivé počasí by na Vysočině mělo pokračovat i v dalších dnech. Místy může podle meteorologů napadnout 15 až 20 mm srážek. Magdalena Machová, Český rozhlas.
5: Hospodářské výsledky skupiny ČES za první čtvrtletí letošního roku překonaly očekávání. Čistý zisk stoupl na 14,5 miliardy korun, meziročně je to o 13% víc. ČES už totiž letos nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků. Firma proto zlepšila i výhled celoročního hospodaření. Čistý očištěný zisk, který je rozhodující pro výpočet dividendy, nově ČES předpokládá na úrovni 30 až 34 miliard korun. Ukrajinský protikorupční soud poslal do vazby bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz. Soud taky stanovil kauci, a to na 140 milionů hřiven, v přepočtu asi 66 milionů korun. Jermak vinu odmítá.
12: Sport.
5: Domácí prohrou 26-37 vstoupili čeští házenkáři do play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa, ve kterém se utkávají s Francií. Hosté v Brně splnili roli jasného favorita a od začátku zápasu navyšovali vedení. Podle trenéra Daniela Kubeše výsledek odpovídá dění na hřišti.
10: Ten rozdíl tam je markantní proti té první sestavě Francie, ty základní sestavě jsme měli opravdu velký problémy. Myslím si, že proti té druhé sestavě, když potom to vystřídali, tak už to prostě bylo vyrovnanější a myslím si, že se s tím kluci prali statečně, opravdu se snažili, ale ten rozdíl mezi těma týmama a jednotlivýma hráčima je poměrně velký.
5: Odveta ve Francii je na programu v neděli.
6: Počasí.
5: Nový Rychnov a Bystřice nad Pernštejnem hlásí 8 stupňů, Dukovany 10. Bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, zejména ve východní části regionu. Nejvyšší teploty čekáme mezi 12 až 15 stupni. Foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na dálnici D1 směrem na Brno dejte pozor před Měřínem. Na kilometru 129 je v pravém pruhu porouchané nákladní auto.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Hezké čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Osobní nápis se jménem nebo obrázkem dokáže vylepšit laser v podstatě na cokoliv. No a vznikne z toho jeden originální krásný dárek. V příběhu z Vysočiny se od nás už za pár minut dozvíte víc.
6: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Koupit ten správný dárek, to není legrace. Někdy se musíme trefit, někdy oslaven stvrdí, že už přeci jenom všechno má a nic nepotřebuje. A naopak někdy nás prostě vůbec, ale vůbec nic nenapadne. Tady mohou pomoci drobné dárky s osobním charakterem, pěkným obrázkem, vtipným nápisem a nebo i přidaným jménem. Na domácí potřeby, prkénka, vařečky nebo otvíráky je teprve nedávno začala vymýšlet a gravírovat laserem paní Květoslava Havelková, za kterou jsme se zajeli podívat.
2: Já jsem právě chtěla, aby to bylo pro mě hobby stroj, který je stěhovatelný, on má na celých 5 kilo. Tohle to jsem teď vlastně dělala takhle manželovi to logo.
3: Vy to zadáte do počítače a to se přenese do toho stroje a ten to vygravíruje i na kov.
2: Typů těch laserů je několik. Právě oni k tomu mají i vlastní software, ve kterém já si vlastně můžu tu grafiku, vidíte, že tady mám třeba text, ale mohu se do toho i přetahovat různé obrázky například, které mohu potom gravírovat, anebo si v tom přímo vytvářet. Takže já tam zadám teď do výroby další kotouč. Než já začnu vlastně dělat o tom konkrétním výrobku, tak mám nějaký testovací vzorek, na kterém si právě nastavuji intenzitu toho výpalu. Potom třeba mohu nastavit, i kolikrát to má projet, aby to vlastně bylo více zafixováno.
3: A to znamená, že vy musíte nastavit ten materiál správně tak, aby vám to třeba nepropálilo až na druhou stranu, ne? Aby to bylo jenom jemné.
2: Kůže, dřevo, překliška, tak jak říkáte, může ten výrobek začít hořet. Tam se musí opatrně.
3: Takže no super.
2: Start. To na mě takhle pípne a už si bude tady takhle hučet a bude si pracovat.
3: To nám paní Květa Havelková ukázala, jak vznikají obrázky, které tady vidíme teď před sebou, ale ne už na kovu. Tyto jsou na dřevěných prkénkách, mají na sobě krásný design.
2: Já bych řekla, že to je tak nějak se nabízí, že manžel má truhlářskou výrobu, tak se ten laser vlastně sem pořizoval, že on potřeboval označit i různé výrobky. No a říkala jsem si, to kuchyňské prkénko potřebuje doma každý. Tak se k tomu začaly nabalovat vlastně další věci, ať už ty lžičky, vařečky, otvíráky na lahve. Takže jsem si říkala, to jsou takové věci, které už je každý, je to vhodný dárek. Asi takto, no. Prkénka, která třeba já používám, tak ty jsou buková, aby vlastně vydržej dlouho.
3: Já jsem se chtěla právě zeptat, když prkénko člověk používá a opravdu na tom krájí, jak dlouho to vydrží ten obrázek, jestli se to za chvilku nerozpižlá.
2: Samozřejmě záleží, s jakou vervou se do toho pustíte. Ale třeba já sama mám doma zrovna toto konkrétně, kde vidíte, že ten výpal je opravdu jen takový jemnější. Když na tom krájím červenou papriku a podobně, tak tam samozřejmě k nějakému zabarvení do toho přírodního materiálu dojde.
3: Je tady něco, co jste si sama namalovala nebo napsala?
2: Spoustu věcí tak je udělané takovou kompilací. Takže třeba toto prkénko, tady jsem si stáhla vlastně ty kuchyňské náčiní, ale už jsem se k tomu dodělávala
3: nápis.
2: Vtipný nápis, 100% domácí, 0% dieta a podobně. Ten řád zlaté vařečky, ten je komplet moje výroba. U těch prkének teďkom frčí Mr. Grillu, protože jak se oteplilo, začala grilovací sezóna, takže k tomu je třeba do gravírování konkrétního jména, aby se to obdarovanému opravdu líbilo. Pak hodně frčí ty lžičky.
3: Když si pak někdo pořídí domů maminka, tatínek, babička, tak aspoň každý má svou žičku. Z Ostrova nad Oslavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: V sobotu minulý týden zažili obrovské zklamání kvůli výtržnostem diváků a v závěru nakonec nedohraného derby se Spartou. Fotbalisté Slavie si tak museli počkat na potvrzení ligového titulu až do půlky tohoto týdne. Oslavy ale nebyly úplné, jak uslyšíte v našem vysílání.

0: Zatímco Aneta Langerová zpívá svoji skladbu Skvělý nápad, tak ne moc skvělý nápad měli v sobotu minulý týden fanoušci Slávie, když vtrhli na zelený pažit v průběhu zápasu Sparta Slávie. Teď pojďme ale k pozitivním věcem, protože po roce je znovu mistrem fotbalové šanceligy Slávia. Titul si zajistila 2 kola před koncem elitní nástavové skupiny, když porazila Jablonec 5-1. V čele tabulky tak má před Spartou nedostižný 7-bodový náskok.
1: Poprvý v kariéře prostě 2 dny já jsem jako...
2: Trenér Jindřich Trpišovský zažil už vlastně tradiční mistrovskou sprchu od hráčů během tiskové konference. Má 5. titul, který teď Slavia obhájila.
1: Samozřejmě si toho vážíme. Ta sezóna prostě byla složitá v kombinaci s Champions League, která vám vlastně každý kolo veme obrovský kus sebevědomí a musíte se vracet vlastně zpátky.
2: Připomněl kouč Slávie i neúspěšnou misi v nejprestižnějším evropském poháru. Nejtěžší chvíle ale zažili v pražském týmu v posledních dnech. Už o víkendu sahali slávisté po titulu v derby se Spartou, v závěru vedli, jenže pak předčasně vběhla část diváků na hřiště, napadla některé Sparťany, házela pyrotechniku do fanouškovského kotle soupeře.
3: Jedno z největších zklamání ve fotbale, co jsem asi zažil. Byl jsem z toho dost zlomený ty 2 dny, neděle, pondělí.
2: Přišla kontumace a další tvrdé tresty. A podobně jako Tomáš Holeš mluvili i další slávisté, kteří tak museli hrát a po triumfu nad Jabloncem slavit ligový titul před prázdným stadionem.
3: Je to trošku smutný, že tady nemáme lidi, že tady není ta pravá oslava, ale s tím jsme počítali a myslím si, že i tak si to užijeme.
4: Je to důležitý hlavně pro ty kluky, kteří mají první tituly, který toho nezažili tolik, tak aby si toho vážili. Neměli by to brát nebo neměli by být smutný kvůli něčemu, co my jsme vlastně jako hráči vůbec nemohli ovlivnit.
2: Navazoval Lukáš Provod na další oporu Slávie a kapitána Tomáše Holeše. Z pražského Edenu Mirko Vasič, Český rozhlas.
0: My pokračujeme dál a Jarka Vykoupilová nám už za několik málo minut přiblíží, že kávovou sedlinu určitě nemáme vyhazovat. Co všechno se z ní dá udělat, k čemu se dá použít, to vám prozradíme.

0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočená je na řadě Jarka Vykoupilová a teď se dozvíme, k čemu je dobrý takzvaný logr.
1: Babské rady.
2: Kávová sedlina, lidově logr, může mít v domácnosti mnoho využití. Nejprve si ho však potřebujeme dobře vysušit. Nasypeme logr v tenké vrstvě na pečící papír a dáme schnout na teplé místo. Nebo použijeme troubu nastavenou na nízkou teplotu. Přidáním vysušené směsi do hlíny dodáme sílu rostlinám. Káva totiž obsahuje živiny, jako jsou draslík, hořčík i minerální látky. Kávová sedlina by měla dokonce přitahovat užitečné žížaly, které půdu dokáží prokypřit a tím pádem se vašim výpěstkům v záhoncích bude lépe dařit. Kávový logr je ověřený a účinný peeling na ruce, chodidla nebo pomerančovou kůži. Vyrobit si můžete i účinnou masku proti vypadávání vlasů. Smícháte logr s kokosovým olejem, směs nanesete na vlasy, vmasírujete do pokožky hlavy a po půl hodince působení vlasy pečlivě opláchnete.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: 81 vrtulí, 43 motorů a bezmála 3 metry délky. V Pelhřimově dnes vlétne do vzduchu model vzducholodi z Verneova románu. My se spojíme s Milanem Soldánem už za pár minut, abychom zjistili, jestli tenhle pokus a možná i rekord nakonec dopadne nebo ne. Tak zůstávejte s námi a dozvíte se, jestli se kdysi fikce žila Verna o tom, že může existovat obrovská vzducholoď vyplní.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Jeho sochy potkáváme v parcích, na ulicích, v galeriích a dokonce se podle nich i tančí. V polovině května roku 1880 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Jan Štursa a my si připomeneme jeho životní příběh. A protože je jaro, v další reportáži si zajdeme prohlédnout sazenice do trvalkové školky.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, nikoli do hlubin, jak o tom zpívala Katka Knechtová, ale pěkně do výšin se teď podíváme. Vznášedlo Albatros si spisovatel Jules Verne vysnil před 140 lety. A dnes v Pelhřimově se model téhle lodi s vrtulemi může vznést do vzduchu. Jeho konstruktéři se tím pokusí o zápis do České knihy rekordů. Start na letišti sleduje i náš reportér Milan Soldán. Přejeme dobré dopoledne.
1: Krásné dobré dopoledne. Nakonec to není na letišti, ale v hale Beachwellu v Pelhřimově, protože nám fouká velmi silný vítr, takže celá ta akce musela přesunout. Možná v pozadí slyšíte hučení rotoru. To se dalo do běhu všech přes 81 přesně vrtulí tohoto nádherného modelu, který měří téměř 3 metry, váží 14 kilogramů a je takovou, já se musím přiznat, že já jsem tím naprosto unešený, kdybych to popsal, já nevím, jestli všichni tu knihu Robur dobyvatel zná, je to vlastně vzducholoď, která není naplněná, je na ní velká spousta vrtulí a povedlo se to uvést vlastně poprvé od té doby, kdy si to Jules Verne vysnil, tak se to podařilo dostat něco takového do vzduchu. Já jenom připomenu, že od prvního vydání té knihy uběhlo už neuvěřitelných 140 let.
0: No, Milane, ty to tak barvitě popisuješ, že člověk by opravdu ji chtěl tu vzducholoď vidět na vlastní oči. Přibliž nám, jak moc věrný ten model vůbec je.
1: Jak moc věrný, to asi nedokážu říct. Já bych se na to zeptal jednoho z konstruktérů toho vznášedla, Jaroslava Hráška. Jak tedy moc věrný ten model toho vznášedla či vzducholodě
2: je? Je udělaný věrně podle vystřihovánky z roku 1982, kterou udělal pan Ladislav Badalec pro ABC. A ten byl inspirován a snažil se věrně spodobnit to, co si vymyslel Jules Verne do knihy, která vyšla ve Francii v roce 1886. A nakreslil to ilustrátor Leon Bennett. Akorát, že nakreslil dvoulisté vrtule a sám Jules Verne chtěl třílisté, ještě k protiběžné, to nechám svým následovníkům. A my na tom teda třílisté vrtule máme.
1: Takže, jak jsme slyšeli, tak je to velmi věrný model a já musím přiblížit, že natolik věrný, že jsou tam i někteří pasažéři a je tady dělo, soudky s prachem a právě teď tady Miroslav Marek z agentury Dobrý den vyndal Českou knihu rekordů a já doufám, že právě tento model tam bude.
3: Samozřejmě úctyhodná záležitost.
1: A to je asi spolehřivo vše.
0: To je krásná zpráva. My děkujeme za to, že teď už jsme přesvědčeni o tom, že i zázraky se dějí. To znamená, po 140 letech v Pelhřimově opravdu vzducholoď ze známého Verneova románu Robur dobyvatel. Děkujeme, Milane, moc, měj se krásně a naslyšenou.
1: Krásný zbytek dne, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A když jsme u těch zázraků, tak si teď pojďme dát taky Hanu Zagorovou a skladbu Řeka zázraků v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Já připomínám, že i dnes po 11. hodině přivítáme zajímavého hosta a protože se v Jihlavě úderem 21. odstartuje v pořadí už 11. ročník nočního běhu pro světlušku, tak to nebude nikdo jiný než ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu právě Jiří Váňa. Rozhovor s ním si nenechte ujít už po 11. hodině.

0: vás umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kraj navýší lůžka v sociálních službách. Víkend v Česku bude deštivý a chladný. Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal cenu Novinářská křepelka. Očekáváme zataženost občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Polné vznikne nový domov pro seniory. Nabídne kapacitu až 100 lůžek. Zahájení provozu je naplánované na rok 2032. Kraj proto s vedením města uzavřel memorandum, popisuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
3: Jedná se o memorandum o výstavbě nové lůžkové kapacity, zhruba 100 lůžek, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář, no přesně to, co potřebujeme v rámci území, protože demografická křivka je jasná, stárnutí obyvatelstva, takže se chystáme na budoucnost.
1: Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat. Vstup izraelské zbrojovky Rafael do závodu společnosti Volkswagen v severoněmeckém Osnabriku se přibližuje. Podle týdeníku Wirtschaftswoche se obě strany údajně dohodly na založení společného podniku do konce roku. Automobilka by pak přesedlala na protiraketovou obranu.
4: Německý koncern jednání nekomentuje, podle odborů ještě ani nejsou uzavřená. Volkswagen se dušuje, že zbraně vyrábět nezačne. Blízko má ale podle magazínu Wirtschaftswoche k vojenským vozidlům. Na ně by se v Osnabriku mohly montovat rakety a protiletadlové systémy vyráběné v Izraeli. Podnik na severu Německa zaměstnává přes 2000 lidí, ale pracovní místa jsou podle německých médií ohrožená. V Osnabriku ještě letos končí výroba modelů Porsche a příští rok Cabrio letu Volkswagen T-Roc. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický získal ocenění Novinářská křepelka za rok 2025. Jde o jednu z kategorií soutěže Novinářská cena, kterou od roku 2010 každoročně pořádá nadace Open Society Fund. Novinářská křepelka je určená pro novináře mladší 33 let. Skalický cenu dostal za moderování zpravodajského podcastu Vinohradská 12, který připravuje od března 2022. Sport. Čeští hokejisté už se ve Švýcarsku připravují na páteční start světového šampionátu. Na turnaj kvůli zranění lokte nedorazí brankář Daniel Vladař, hrající NHL za Filadelfii. V sestavě naopak nechybí pardubický útočník Lukáš Sedlák. I on ale svou účast dlouho zvažoval.
5: Vždycky jste pomlácený po tom playoff, takže trošku oddychnout, nechat tu hlavu odpočinout od toho všeho. Přece jenom i s tou olympiádou tam bylo dost těch emocí, takže vás to trošku i v hlavě vyčerpá, takže pár dní jsem si dal tak nějak na rozmyšlenou, nebo já jsem asi věděl, že to tak dopadne, ale potřeboval jsem tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším.
1: Češi šampionát ve švýcarském Friburgu zahájí v pátek večer soubojem s Dánskem.
2: Počasí.
1: Počátky hlásí 9 stupňů, Libice nad Doubravou a Moravské Budějovice 11. Bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, zejména ve východní části regionu. Nejvyšší teploty čekáme mezi 12 až 15 stupni. Foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Žďársku vás přibrzdí nehoda na silnici 379 na trase Velká Bíteš Tišnov. Na úrovni obce Křoví se srazila 2 osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme 4 minuty po 11. hodině, zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne. Dnes večer se Jihlava znovu rozsvítí nočním během pro světlušku. Každoročně tahle akce spojuje tisíce lidí, kteří chtějí podpořit nevidomé a slabozraké a zároveň zažít jedinečnou atmosféru plnou světel, emocí a taky solidarity. Jak konkrétně světluška pomáhá lidem na Vysočině, čím je letošní ročník výjimečný a proč letos organizátoři otevřeli i téma umělé inteligence. O tom všem si budeme povídat s ředitelem nadačního fondu Českého rozhlasu, panem Jiřím Váňou. Krásné dopoledne a vítejte.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Hosté Heli Dvořák.

0: Dvořákové.
1: I dnes se úderem 21. hodiny rozsvítí hlava. A čím jiným než nočním během pro světlušku. Právě o světlušce projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu si dnes budu povídat přímo s ředitelem Nadačního fondu, a to Jiřím Váňou. Jak už jsem říkala, dnes večer opět rozsvítíte Lesopark Hajlos a další okolní místa, ale přibližte mi, s jakými pocity se letos chystáte do Jihlavy?
2: S nadějnými pocity, protože máme registrovaných víc běžců než minulý rok, takže to nám dělá obrovskou radost, že letos ta série funguje vlastně, co se týká zájmu, hodně hezky. A zároveň i Jihlava je jeden vlastně z našich nejstarších běhů, protože my letos běžíme po 15. a v Jihlavě běžíme už po 11., takže bylo to jedno z těch měst, které se vlastně připojilo skoro nejdřív. Takže těšíme se.
1: No, čím je podle vás, nebo je něčím jihlavský běh výjimečný?
2: Já si myslím, a teď bych nechtěl nikoho odradit, ale my většinou běháme v městských parcích, v podstatě v rovinatých oblastech. A ta Jihlava, co si aspoň pamatuju, já jsem minulý rok ještě neběžel, ale myslím, že ta je trošku kopcovitá, zároveň se probíhá zoologickou zahradou. Takže má to svoje specifika, má to svoje kouzlo, je to trošku jiné než ty rovinaté městské běhy ostatní.
1: Když hovoříme o nočním běhu pro světlušku, co podle vás lidi tolik přitahuje na tom běžet večer pro dobrou věc?
2: Já si myslím, že ty naše výhody, a my jsme se o tom interně dost bavili, protože zatím vlastně na všechny běhy, my už jich máme za sebou 6 a teď tím jihlavským během uzavřeme tu jarní sérii, tak na každý běh nám přišlo 200 nebo 300 lidí navíc, v Brně až 500 lidí navíc, takže jsme dumali nad tím, čím to je. A myslím si, že jedna věc je opravdu ten noční zážitek. To běhů a charitativních běhů je relativně hodně, ale nočních běhů už tolik není. Zároveň si myslím, že i ta tradice a zároveň také to, a za to chci moc poděkovat, že ta atmosféra na místě je prostě nakažlivá. Je jedno, jestli je to první, pátý, sedmý běh, jak moc unavený jste nebo nejste, jestli prší nebo je hezky, ale vlastně já tam na té sérii zažívám to, že lidé si to opravdu přijdou užít, že je to tradice, že se nám vlastně vrací jak ty individuální, tak firemní běžci a že si vždycky odnesou dobrý zážitek, tak tím si myslím, že jsme jiní než další běhy.
1: V tom případě, pane řediteli, co vzkázat těm, kteří stále ještě váhají, a nebo naopak si říkají, vždyť já ale neběhám, to ani nezvládnu uběhnout.
2: Těm, co si myslí, že to fyzicky nezvládnou, tak bych chtěl rozptýlit tu obavu, protože máme lidi, kteří třeba jdou s kočárkem nebo s pejskem nebo třeba s malými dětmi, jenom si tu kratší trať projdou a neběží, není to o tom výkonu, nebudeme vám měřit čas. A zároveň si myslím, že to opravdu v něčem jedinečný zážitek, takže i kdybyste třeba i nechtěli běžet, ale chtěli využít jenom toho doprovodného programu, který máme na místě od 19 hodin, tak klidně se zastavte i tak.
1: Když jste už nakousl ten doprovodný program, tak co všechno nás čeká ještě předtím, než v 21 hodin vyběhneme na trať?
2: My vždycky 2 hodiny před startem otevíráme to naše stanové městečko, kde máme nejrůznější aktivity spojené se zrakovým postižením. Můžete si třeba nechat vyšetřit zrak, nebo si můžete vyzkoušet poslepu vlastně s klapkami, zaběhnout 300 metrů na běžeckém trenažéru. Můžete si vyzkoušet další různé sportovní aktivity, které jsou vlastně přizpůsobené lidem s nejrůznějším handicapem. Můžete ochutnat dobroty od našich partnerů, dokoupit si čelovku nebo nějaké další vybavení na běh, takže myslím si, že je toho tam docela dost. A zároveň máme i hudební program, vlastně koncert pro všechny, kteří přijdou.
1: Říká dnešní host dobrého dopoledne, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa. Zůstávejte s námi i nadále, protože za pár minut přiblížíme, jak projekt Světluška pomáhá například na Vysočině.

0: Dvořákové.
1: Právě dnes už po 11. rozsvítíme Jihlavu, a to nočním během pro světlušku. Už od 19. hodin začíná doprovodný program v amfiteátru letního kina v Jihlavě a v 21. hodin je start. Pro ty z vás, kteří stále váhají registrace, je možná i na místě. Dnes si v dopoledním rozhovoru povídám s ředitelem nadačního fondu Českého rozhlasu, panem Jiřím Váňou, a dostáváme se k otázce Vysočiny. Jak konkrétně tedy projekt Světluška na Vysočině pomáhá lidem se zrakovým handicapem?
2: Světluška je celorepublikový projekt, takže pomáháme vlastně ve všech regionech a podporujeme jak individuální konkrétní fyzické osoby, tak i organizace, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. A co se týká konkrétně kraje Vysočina, tak tam jsme v minulém roce rozdělili skoro 6 milionů korun, jak mezi jednotlivce, tak mezi organizace, což je docela velká částka a myslím si, že i všichni běžci, kteří dnes přijdou, tak vlastně mají tu jistotu, že ty peníze, které přispějí, tak budou pomáhat přímo v jejich kraji. A pro představu posluchačů pomohli jsme například zafinancovat osobní asistenci, dioptrické brýle, tandemové kolo. Zároveň podporujeme vlastně fungování organizací, nejrůznější jejich rozvojové projekty. Takže je to opravdu všestranné, od těch nejběžnějších kompenzačních pomůcek po třeba vzdělávání pracovníků raných péčí.
1: To tedy znamená, že spolupracujete v regionu s konkrétními organizacemi nebo i školami?
2: Je to tak. Ono se dá vlastně ve velké zkratce říct, že těch organizací, které podporují lidi s těžkým zrakovým handicapem, jsou, řeknu, vyšší desítky a v podstatě všechny z nich jsou nějakým způsobem propojené se Světluškou tím, že my pomáháme od roku 2003, vlastně přes 20 let, tak ty vztahy jsou navázané v podstatě všude a není to tak, že by třeba všichni u nás žádali každý rok, ale vlastně máme ty kontakty na pravidelné bázi. Pokud jde o Jihlavu, třeba taky Jihlavské tyflocentrum u nás žádá tyfloservis. Raná péče vlastně brněnská, která obhospodařuje i část kraje Vysočina, tak bude dneska přímo se svým stánkem na tom běhu, takže myslím, že jsme provázané do té jako nejnižší regionální úrovně.
1: Řekněte mi, v čem jsou podle vás potřeby lidí se zrakovým postižením v regionech jiné než třeba ve velkých městech?
2: To je dobrá otázka. Já úplně nedokážu říct, nakolik dokážu tu skutečnost obecnit. Myslím si, že se to liší, co se týká třeba dopravy. Obecně doprava, městská hromadná doprava nebo dostání se někam mimo svoje bydliště pro toho člověka s těžkým zrakovým handicapem není úplně jednoduché. Takže dokážu si představit, že zatímco cestování po Praze bude v něčem jako mnohem jednodušší, tak dostat se třeba z nějaké malé vesničky do Jihlavy bude určitě násobně složitější, takže v tom si myslím, že bude rozdíl, ale jinak naopak, myslím si, že ty potřeby i ta přání vlastně se nijak dramaticky neliší, ať už je to člověk opravdu z malé vesnice nebo z Prahy nebo z jiného velkého města.
1: Je třeba právě v krajích někdy složitější dostupnost služeb, pomůcek nebo třeba i podpory?
2: Částečně asi ano, ale myslím si, že ty rozdíly nejsou úplně dramatické, protože co se třeba týká té sítě Tyflocenter a Tyfloservisů, což jsou organizace založené s jednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, tak ty mají vlastně celorepublikové pokrytí. Rané péče mají v podstatě taky vlastně regionální zaměření a nemyslím si, že nějaký kraj z toho úplně vypadává. Takže naštěstí to tak není. Myslím si, že ta síť, nechci říct, že je úplně naprosto dostačující, ale nemyslím si, že z ní někdo úplně dramatický. Vypadává.
1: Pane řediteli, vy jste na postu právě ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu, pokud mám správné informace, ano. Od roku 2024. Ano. Přesto se zeptám, vybaví se vám nějaký příběh, který vás osobně hodně zasáhl, ať už milé, nebo vás potěšil, nebo vás dojal nějakým způsobem?
2: Já jsem i součástí všech hodnotících komisí Světlušky, takže těch příběhů vám projde pod rukama, tak říkajíc pod rukama, opravdu hodně, ale myslím si, že příběh, který jako skvěle ilustruje to, jak může i Světluška pomáhat, je jedna naše žadatelka, kterou jsme vlastně nevidomá žadatelka, kterou jsme podpořili při studiu psychologie. Ona úspěšně dostudovala a teď u nás žádá vlastně na kurz krizové intervence a chtěla by nastoupit na linku bezpečí, vlastně jako telefonický konzultant. A to mi přijde jako naprosto skvělé, protože to nabourává všechny ty stereotypy o tom, co nevidomí mohou a nemohou, co zvládnou a nezvládnou. Tak tohle je jeden z mnoha příkladů. A pak jsou tam i další v řadě dalších jako moc hezkých aktivit. Jedna z našich námi podporovaných organizací pořádá třeba vlastně zájezdy k moři, kdy je to určené primárně pro nevidomé rodiče, kteří mají vidící děti a kteří by se vlastně v podstatě k moři nikdy nedostali. Je tam pro ně zajištěný veškerý servis, co se týká osobní asistence, a i z těch žádostí vidíte, že někdo opravdu napíše, já běžně nežádám, ale tohle je tak hrozně hezký a chtěl bych svému dítěti nebo svým dětem dopřát ten zážitek, aby viděli alespoň jednou moře, že tam pak člověk tomu nemá moc co říct a jenom jim přeje, ať si ten zážitek prostě užijí.
1: O projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu se dnes povídám s panem ředitelem Jiřím Váňou. Zůstávejte s námi i nadále.

0: host Heli Dvořákové.
1: Možná i vy stále ještě váháte, jestli dnes vyrazit do Jihlavy na noční běh pro Světlušku nebo ne, tak my říkáme jednoznačně určitě přijďte. O projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu si dnes povídám s Jiřím Váňou, který působí od července roku 2024 jako ředitel nadačního fondu právě Českého rozhlasu. S jakou vizí jste tehdy do funkce nastupovala? Co jste chtěl tehdy změnit nebo posunout, udělat jinak, lépe?
2: Já jsem Světlušku znal vlastně z předchozího působení, protože jsem pracoval v České televizi jako manažer charitativních aktivit, takže jsem docela dobře znal tu činnost a můžu říct, že jsem navázal i na skvělou práci předchozí ředitelky, vlastně Gábiny Drastychové, takže jsem nepřicházel s tím, že je potřeba něco vlastně dramaticky změnit, ale spíš ty věci dál rozvíjet, ty dobře fungující věci dál rozvíjet. Na to konto, když jsme u nočních běhů, tak vlastně začali jsme přidávat po té loňské sezóně další běhy. Už to není jenom jarní série, ale už je podzimní. A minulý rok jsme běželi vlastně v Liberci a interně jsme si říkali, kolik přijde lidí, jestli to bude 200-300, přišlo i 625, takže i letos vlastně zopakujeme Liberec a nově přidáváme běh ve Zlíně, pokud se budu držet těch konkrétně nočních běhů pro Světlušku.
1: To znamená, když se tady ohlédnete zpátky za tu dobu svého působení, téměř 2 let, tak na co jste nejvíc pyšný?
2: Třeba ty běhy jsou jedním konkrétním příkladem a pak jsou to možná věci, které nejsou třeba úplně viditelné, ale druhým projektem nadačního fondu Českého rozhlasu jsou Ježíškova vnoučata, tak tam jsme vlastně i posilovali tým, který vlastně řeší odbavování přání, tak aby ta komunikace byla co nejhladší. To je vlastně něco, co člověk zvenku neuvidí, ale myslím si, že pro ty zapojené domovy, které nám vkládají přání, je to docela velký krok a zároveň se snažím klást důraz i víc na potkávání s těmi podpořenými organizacemi, aby jsme opravdu znali ty jejich potřeby, ať už v Ježíškových vnoučatech nebo ve Světlušce. A shodou okolností vlastně předevčírem jsem měl kulatý stůl s ředitelkami všech raných péčí z celé České republiky a vlastně byť se s nimi potkáváme individuálně, třeba i na těch bezích, tak dát jim možnost 2 hodiny si opravdu povídat o tom, jak jim Světluška pomáhá, co je pro ně jednoduché, co je pro ně složité, tak z toho vypadly hodně zajímavé postřehy, takže to je jeden ze směrů, kterým chci vlastně fungovat nebo tlačit tenhle ten směr té co nejzacílenější pomoci nadále.
1: Hovořil jste i o tom, že v oblasti charitativní činnosti máte velkou praxi, ale je třeba něco, co vás na práci pro Světlušku třeba překvapilo i přesto?
2: Mě vlastně pořád překvapuje a myslím, že to překvapí posluchače, jak jsme malý tým, protože Světluška, ono, já když jsem třeba na jednání u nějakého potenciálního partnera, tak oni vždycky řeknou, no jo, ale vy jste jako velká nadace a vy máte tu podporu Českého rozhlasu. A reálně, když to počítám včetně mě, tak je nás vlastně 8 lidí, 8 kmenových zaměstnanců, kteří dělají veškerou tuhle agendu. Takže to je něco vlastně, co mě překvapuje. A občas i říkám, jak to vlastně Gábina předchozí ředitelka mohla stíhat, protože v některých obdobích opravdu, a to i potvrzu dneska, já jsem na ten rozhovor vlastně přebíhal z minuty
1: ano,
2: na minutu.
1: To je pravda.
2: Takže někdy je toho opravdu hodně, ale je to krásná práce.
1: No, o to víc mě tedy zajímá, jestli se vůbec od takovéhle práce dá takzvaně odpojit, vypnout, nebo si ty příběhy takzvaně nenosit domů.
2: Pracuju s tím, učím se s tím pracovat, někdy je toho opravdu hodně a někdy na mě to v jednom směru funguje, takže si vlastně je to nějaký filtr, protože si řeknu, že mnoho starostí, které považuji za starosti nebo za problémy, nejsou až tak veliké, že někdy člověk jako řeší malichernosti, když přesně vidí ty žádosti rodin, kterým se narodí dítě s těžkým zrakovým postižením nebo s kombinovaným postižením a co všechno musí řešit, do jaké situace jsou vlastně z hodiny na hodinu vrženy. Tak tohle funguje a zároveň občas si to člověk přináší i domů, když třeba jeho děti mu říkají tati a tohle a tati a tamto a máte pocit, že si stěžují na úplné malichernosti, ale zároveň víte, že oni nemají tenhle ten filtr, tak učím se s tím nějak pracovat, ale ono je to svým způsobem pohlcující i vzhledem k tomu, že ty organizace vás třeba zvou na nejrůznější setkání, kde se vždycky nás zúčastním, protože je tam možnost si popovídat vlastně o tom, co se dá třeba případně vylepšit. Takže úplně to není tak, že byste v 5 hodin zavřel kancelář a dokázal se od toho odpojit.
1: Letošní ročník nočních běhů pro Světlušku je taky spojený s tématem umělé inteligence. I té se budeme věnovat. Zůstávejte s námi i nadále. Dopolední rozhovor.

0: přinesly letošní ročníky Nočních běhů pro světlušku, jsou spojené s tématem umělé inteligence, tedy s motem AI, to za vás nedá. Proč jste se rozhodli otevřít právě téma umělé inteligence?
1: My jsme k tomu možná přišli prakticky nebo pragmaticky, protože nás uslovila jedna agentura, která právě s AI pracuje a nabídla nám vlastně vygenerování videa, spotu na běhy a nám se ten výsledek vlastně hrozně líbil. A pak jsme si ale říkali, ale ty běhy jsou vlastně trošku o něčem jiném a vlastně za mě já to ani neberu někdy jako běh, ale spíš jako společenskou událost, jako možnost potkání se, možnost toho, že se na místě propojí ten svět vidících, svět nevidomých, ideálně ty bariéry se tam zruší nebo sníží. A říkali jsme si, že tohle přece žádná umělá inteligence, žádný procesor, ať už sebe dokonalejší, nenahradí. Takže vlastně jsme to využili i v té komunikaci dát do protikladu ten čím dál dokonalejší svět versus to, co ale opravdu podle mě ta umělá inteligence nikdy nenahradí, a to je nějaká ta vzájemnost a blízkost.
0: Může dnes právě umělá inteligence lidem se zrakovým handicapem skutečně třeba výrazně pomáhat?
1: Určitě. Já si myslím, že zrovna ten zrakový handicap je jedna z oblastí, kde ten rychlý rozvoj technologií opravdu hodně pomáhá, od nejrůznějších kamerových lup přes různé ozvučené pomůcky až opravdu i po pomůcky, které využívají tu umělou inteligenci. Takže tady, co se týká do pomoci tomu člověku k co největší samostatnosti, tak ta technologie opravdu funguje. Byť my ostatní na ní někdy nadáváme a snažíme se děti chránit před mobilními telefony, tak pro toho nevidomého je dost často mobilní telefon vlastně primární kompenzační pomůcka a parťák opravdu, který mu dokáže pomoct jako mnoha směry.
0: Kde podle vás ta technologie nikdy nenahradí člověka?
1: Já si myslím, že je to v tom nejzákladnějším a možná teď se trošku vracím i na začátek, ano, když jsme se bavili o tom, proč nám přichází vlastně zvlášť i tenhle rok jako víc lidí na všechny lokality a proč se to někdy třeba i nedokážeme vysvětlit, tak já si myslím, že možná i to vysvětlení je v tom, že oni chtějí zažít tu atmosféru, chtějí si odnést ten dobrý pocit, že někomu pomohli, užít si vlastně tu vzájemnost, zvlášť i v téhle zvláštní rozhádané době. Takže myslím si, že tohle jsou přesně ty věci, které jako sebelepší robot, a nevím, kde ta AI bude za 10 let, nebo co nás překvapí, ale myslím si, že tohle je vlastně nenahraditelné, to žádná technologie sebe dokonalejší nikdy nenahradí.
0: Takže i v dnešní, řekněme, digitální době si lidé i nadále tak nějak zůstávají věrně tomu osobnímu kontaktu a té lidské blízkosti. V rámci těch nočních běhů pro světlušku to vidíte, že to asi funguje i tak.
1: My to vidíme vlastně na tom, že se nám běžci vracejí, ať už individuální běžci nebo firemní běžci. Já si pamatuju v hlavě, že mě oslovoval člověk přesně s těžkým zrakovým postižením, který byl podle mě, a teď nechci přehánět, ale myslím, že byl ročník 1940, a říkáme, já tady běhám od té doby, co to začalo. Letos to nebylo úplně dobrý, ale na příští rok natrénuju líp, tak já jsem říkal skvěle, přijďte zás. A opravdu vidíte, že pro ty lidi, nechci říkat, že je to svátek, to je silné slovo, ale že si tu vlastně tradici vzali za svou a pokud je to možné, tak se vracejí se svou rodinou, se svými kamarády, přáteli. Funguje to prostě moc hezky.
0: Je pravda, že se dnes s umělou inteligencí potkáme i v rámci nočního běhu pro světlušku v Jihlavě?
1: Je to tak. V jednom stánku budeme mít vlastně i ukázku, nebo budete si moct vyzkoušet produkty vhodné pro sportovce, které právě využívají tu umělou inteligenci.
0: Zůstávejte s námi i nadále. Hostem dobrého dopoledne je ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu, pan Jiří Váňa.

0: host Heli Dvořákové.
1: Světluškám, to je projekt nadačního fondu Českého rozhlasu, o kterým se dnes povídám přímo s ředitelem, panem Jiřím Váňou. Na závěr si dovolím takové dvě otázky. Když dnes večer lidé poběží v Jihlavě s čelovkou na hlavě, co byste si přál, aby oni po tom běhu si v té hlavě naopak odnášeli? Co by si měli odníst té akce?
2: Určitě bych byl rád, kdyby si odnesli dobrý pocit tím, že tou svojí účastí, tím, že vyrazili vlastně, překonali nějaké možná fyzické nepohodlí, protože jak jsem tak koukal na předpověď a sledují průběžně, tak nejspíš budou přeháňky, takže asi trošku zmokneme, ale myslím, že by si měli odnést dobrý pocit z toho, že vlastně přispěli k té solidaritě, k té vzájemnosti a že pomohli konkrétním lidem s těžkým zrakovým postižením žít vlastně život podle jejich představ. Za tohle bych byl rád.
1: Co je podle vás dnes to nejdůležitější světlo, které můžeme druhým dát?
2: Já si myslím, že jsou to ty, a teď nechci, aby to znělo nějak naivně, ale ty vlastně nejobyčejnější věci, o kterých jsme se bavili, to, že už možná to začíná tím, že se člověk nemračí, možná to začíná tím, že člověk komunikuje s tím druhým slušně, a pokud to převedu na to naše téma, na téma zrakově postižených, tak je to, že když uvidíte člověka, který má bílou hůl a vypadá, že je třeba ztracený, tak ho jenom oslovit, zeptat se, jestli potřebuje pomoc. Jsou to vlastně ty nejběžnější věci, které si myslím, že se nějak trošku jako vytrácí, tak když je budeme všichni vracet zpátky, tak myslím, že bude se nám tu fungovat všem líp.
1: Navíc částečně do světa nevědomých budeme moci nahlédnout i dnes v amfiteátru letního kina. Dovolím si ještě poprosit vás o pozvánku na závěr na dnešní noční běh v Jihlavě.
2: Pokud byste chtěli podpořit lidi s těžkým zrakovým handicapem, tak můžete přijít dnes do Jihlavského amfiteátru. Začínáme v 19 hodin, vlastně otvíráme stanové městečko a v 21 hodin už je přímo start, takže můžete si s námi zaběhnout dva okruhy, kratší, delší, podle toho, jak se budete fyzicky cítit.
1: Já moc děkuju za to, že jste dnes byl naším hostem, že jste doběhnul, že jste to stihnul. Přeji vám, aby ten dnešní den byl mnohem klidnější a večer se i na vás budeme těšit v rámci nočního běhu už 11. ročníku právě v Jihlavě. Tolik ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu, pan Jiří Váňa. Díky moc za naslyšenou.
2: Moc děkuji za pozvání a uvidíme se na startu.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vrátíme do roku 1915. Evropa se zmítala ve velké válce, umíralo se i v zázemí. Pouze v Čechách bylo popraveno 12 lidí. Věznice praskaly ve švech, stovky obviněných čekaly na smrt. Mezi nimi politici Karel Kramář a Alois Rašín, ale také básníci Petr Bezruč a Josef Svatopluk Machar. Proč se ocitli pod Damoklovým mečem?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede do legendárního Dismanova rozhlasového dětského souboru. Procházeli jim stovky chlapců a dívek, budoucích hvězd jako Alena Vránová, Josef Vinklář nebo Marek Eben. Některým bylo souzeno dospět ze dne na den na jaře 1945, když spatřili smrt. Začíná příběh Ladislava Padiora a jeho kamarádů.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
2: Na workoutovém hřišti v Dobroníně se v poslední době ozývá hlavně dětský smích. To se příliš nelíbí místním sportovcům. Z Dobronína Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Prosíme, ještě se požehnáním na tuto fontánu, na tuto obec, skrze Krista našeho Pána.
4: Fontána nejdřív dostala požehnání od místního kněze a teď sklízí obdiv od zhruba stovky lidí. Z Heraltic Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tisíce lidí ženou se černou tmou. Jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
2: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: ČES vydělal v prvním čtvrtletí o 13% víc než loni, pomohlo mu zrušení Windfall Tax. Letošní přehlídka umění studentů služeb v Třebíči se inspirovala historií. Ukrajinský protikorupční soud poslal Zelenského spojence Jermaka do vazby a bude zataženo k večeru s deštěm a teplotami do 16 stupňů. Zprávy vám přináší a dobré poledne přeje Jakub Diviš. ČES v letošním prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk, vydělal o 13% víc než loni. Výsledky jsou lepší, než se čekalo, říká mluvčí ČESu Ladislav Kříž.
7: Čistý zisk vzrostl o 13% na 14,5 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
6: ČES proto zlepšil i výhled hospodaření na celý rok 2026. Čistý očištěný zisk, ze kterého se vypočítává dividenda, nově předpokládá mezi 30 a 34 miliardami korun. Za první tři měsíce ale společnosti současně klesly provozní zisky meziročně o 9%. Podle Kříže je to kvůli snížení cen vyrobené elektřiny na velkoobchodních trzích. I zisk EBITDA proto klesl na 35,3 miliardy korun. Návrat do období před stolety byl hlavním motivem letošního ročníku tradiční přehlídky studentů služeb v Třebíči. Junior show tam už 25 let organizuje Bráfova akademie. Svá díla inspirovaná historií prezentovali například cukráři, baristé, výtvarníci nebo floristé. A další obory pokračuje ředitel akademie Kamil Novák.
8: Kadeřnická, to znamená velká soutěž vlastně v kadeřnictví na Malově ulici. Takže tam probíhá vlastně asi taky obrovská soutěž a ještě je tam soutěž ve volejbalu smíšených družstev, takže tam se účastní, nevím, ani 6-7 škol, vlastně smíšený družstvo a holky kluci.
6: Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy se uchazeči i jejich rodiče dozví v pátek. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školu nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se můžou do dalších kol, která školy se volnou kapacitou vyhlásí, pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
9: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
6: Ukrajinský protikorupční soud poslal do vazby bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz. Soud taky stanovil kauci, a to na 140 milionů hřiven v přepočtu asi 66 milionů korun. Jermak vinu odmítá.
0: Sport.
6: Hokejisté Colorada postoupili do semifinále playoff NHL. Minnesota porazili v pátém utkání i díky dvěma asistencím reprezentačního útočníka a žďárského rodáka Martina Nečase 4-3 v prodloužení a celkově zvítězili 4-1 na zápasy. Nečas asistoval dvakrát ve druhém utkání Stanley Cupu v řadě a v tabulce produktivity vyřazovacích bojů mu patří průběžně 9. místo.
0: Počasí.
6: Jihlava nebo Černovice hlásí 11 stupňů, Dukovany 13. Čtvrteční nebe bude zatažené, k večeru se přidá i déšť, a to hlavně ve východní části kraje. Teploty se dostanou na 13 až 16 stupňů a povane mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V okružní ulici v Jihlavě se střetlo osobní auto s motorkou, projedete se zvýšenou opatrností. V obci Svatava na Pelhřimovsku se taky stala nehoda, střetla se tam dvě osobní auta. A dlouhé nesouvislé kolony kamionů v pravém pruhu se dnes tvoří na D1 z Prahy do Brna. V Rakousku je svátek, proto vozidla mířící na východ jedou po D1. Teď se brzdí už na 125. kilometru, kde stojí i osobní auta. Dodržujte prosím záchrannou uličku. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec tak palec od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, tak volejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku s vaší gratulací, nebo pošlete SMSku na číslo 90 011 04, musíte začít slovem píseň, děláte mezeru, pak krátkou zprávu, a nebo na internetu máme adresu vysočina.rozhlas.cz, tak písničky, které budeme hrát, tak ty jsou vyloženi na vás. Tak pojďte to rozjet na plný pecky.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: kráčí paní okolo pískoviště, kde si hraje chlapeček s traktorem a brouká si: Tlaktolku, jeď, jeď, tlaktolku, jeď. Paní to nedá, zastaví se a povídá chlapci: No prosím tě, takovej velký chlapeček a ještě neumí říkat r, měl by se stydět. Chlapeček jen procedí skrz zuby: Starej se o sebe, ty stará čarodejnice. A ty jeď, tlaktolku.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A na telefonu už čeká Jarda ze Světlé nad Sázavou. Krásný den.
3: Krásný den. Já bych si chtěl dneska nechat na takový mizerný počasí, zima, vítr fouká a to písničku Belinda, jestli by to bylo možný.
2: Jasně. Zahrajem, ať si trošičku vzpomeneme na krásné slunečné počasí.
3: Ano, to si počkáme ještě.
2: Příští týden už to přijde.
3: No, doufám, dvě pambula.
2: Už vytáhnem plavky.
3: No, je. Děkuju moc.
2: Není za co.
3: Ahoj.

0: teď tady čtu, tomu byste nevěřili, že vědci vymysleli novou unikátní pánev proti připalování. Když se jídlo začne připalovat, vypne se internet v celém bytě.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A mám tady další přáníčko. Zahrajte prosím panu Františku Baborovi z Opatova k narozeninám od kabátu Houby magický. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody přeje celá rodina. Díky, Mar. Ta SMS končí, to bude asi Marína.

0: kikiriki, kikiriki. Jde kolem liška a říká, no, kohoutka bych si dala. Vletí do křoví a hroznej řev. Po chvilce vyleze z křoví lev a říká, kdybych neuměl cizí řeči, tak se ani nenajím.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A na telefonu už čeká Hanka Kučerová z Jihlavy. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím tě. Nejdřív se omlouvám, že nepřijdu v sobotu, protože jedu do Humpolce v mém věku ještě na pomaturitní sraz. Takže ať vám to dobře vyjde. A jinak, já jsem celý roky toužila slyšet písničku od Karla Černocha, jmenuje se Pán Bůh to tak chtěl. Když jsem čas zaslechla, myslím, na Blaníku a tehdy to tady vaše rádio nemělo, teď mi to dcera objevila, je to písnička nahraná v roce 1990, jmenuje se teda opravdu Pán Bůh to tak chtěl, ale není to nic náboženského, je to úžasně roztomilá písnička takového malého chlapce, jak prostě si stěžuje něco svýmu dědečkovi a ten mu odpovídá. Tak vzhledem k tomu, že jsem to teda na Vysočině ještě neslyšela a Jaroušek byl tak hodnej, že mi to našel,
2: To
3: posílám i vám a doufám, že se vám taky bude líbit a že třeba ještě zase někdy si to poslechnem. Jardo, děkuju a ještě jednou hezkou sobotu.
2: Není za co, tobě taky pěkný den. Teprve je čtvrtek, jo, pozor na to.
3: A hezkou, no, já ty vím, myslíš, hezkou sobotu. Já zítra se musím nechat zkrášlit a sobotu jedu, takže...
2: Jo, jdem otevřených dveří, ano. Tak jo, čau.
3: Takže hezkou sobotu.
2: Jasně.

ani měl zabrat, jenže on vám ani ťuk. A nepřines mi brášku, jak já jsem tehdy chtěl, jen auto, školní tašku a míč, co jsem už měl. Tak za dědouškem na Mníšek jsem musel honem jet, s tou otázkou, proč Ježíšek to letos takhle splet. Děd můj řek mi toho dne, jo, s tím nic nesvedem, Bůh dá, co uzná za vhodné, a ne, co zrovna chce.

Radek jen, chci bráchu, jinak nic. A dostal Lego z Rakous a Mercedes jak hrom. Měl radost jakous takous, jen když nám hořel strom. Pak na vyhřátý pelíšek náš synek znaven kles. S tou otázkou, proč Ježíšek mu brášku nepřines. Co já řekl, lec kdo uhodne, jo, s tím nic nesvedem. Bůh dá, co uzná za vhodné, a ne, co zrovna chcem.

0: děti prominou. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Železniční trať mezi Kostelcem a

0: minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na vaše přání, mám tady další. Pane Jardo, prosím, zahrajte mě písničku Jdi za štěstím od Karla Gotta, patří to i mému mužovi a bratrovi do nebe. Moc vám děkuji, Eliška, mám dnes narosky. Tak Eliško, všechno nejlepší a přeji vám, ať jdete za štěstím.

0: pobavila kamarádka, jo. Říkala, Jardo, předstírala jsem, že spím a pak jsem usnula. Teď budu předstírat, že jsem hubená.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už je tady další přání, dobrý den. Prosím o zahrání písničky od Jiřího Schellingera, René, já a Rudolf pro mého kamaráda Reného k jeho dnešním 50. narozeninám. Vše hodně zdravíčka přeje a písničku posílá Petr Kocián z Pelřimová. Díky moc za zahrání, není za co, je to tady. A také se přidávám, všechno nejlepší.

0: Sedí dva indiáni u řeky a najednou uvidí dýmové signály. Hele, je to něco důležitého? Ptá se mladší staršího. Ne, zatím jde jenom reklama.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A další přání má Jarek z Třeště a samozřejmě přikládá taky jeden vtípek, takhle v ložnici. On, miláčku, jdu si lehnout, jsem bez trenek. Jo, já ti zítra jedny přeperu. Dobrý den, když ti ledoví muži jsou tak něco o sluníčku, zahrajte prosím písničku Děti slunce, kterou v roce 63 naspívali Jana Petru a Josef Zíma. Díky, Jarek z Třeště, je to tady.

0: Lež, vzal si z toho na sebe moc, umyl si hrnek od kávy, vynesl si smetí, no prostě si přecenil svoje síly.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání a další přání bude mít Libor z Jihlavy. Nazdar.
3: Nazdar, nazdar, Jarouši.
2: Tak co to bude a komu zahrajem?
3: Psal bych si na kolena písničku, kterou hraješ i ty a můj antatík na ní tančí. Jmenuje se pan Jurij Habovda. A chtěl bych můj k jeho 70 plus, no na 71 nebo 2, nevím.
2: To je krásný. Písničku samozřejmě mám nachystanou. Libore, já musím říct, jak my jsme spolu kdysi dávno spolupracovali.
3: Ano.
2: Vážení posluchači, on to je vlastně hospodskej. A já jsem měl kdysi dávno tady v Jihlavě takový byt a z toho bytu vedl výtah přímo do té hospody. A když k nám přišla návštěva, tak už ve výtahu vlastně stály piva na stolečku nachystané. Že jo, že to tak bylo?
3: Ano, přesně tak to bylo.
2: Návštěva přijížděla nahoru a už měli v ruce pivo. No a pak vždycky jenom jsme poslali vejtah dolů nahoru a měli jsme nový, veď?
3: No jo, přesně tak. Bylo to tak. Krásný roky.
2: Jo, přesně tak. Tak taky přeju všechno nejlepší. Posílám písničku na kolena od Ivana Hlase a tobě krásný den.
3: Taky tak, naschle. Táhněte!

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: A také s panem Vítkem Střebíček. Krásný den.
2: Já vám taky přeju krásný den a všem posluchačům. A písničku bych chtěl nechat zahrát, na který jsme se domluvili, že mi zahrajete hlavně pro manželku, pak by to bylo pro maminku určitě, pro děti a pro Svobodovi do Předína a pro Kvajzerovi do Opatova.
1: Tak jo.
2: Můžeme to pustit, ať to nezdržuje. Děkuju moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Blondýnka přistihne manžela s jinou. Vyndá z kapsy pistoli a přiloží si ji ke spánku. Manžel křičí, neblázni, přeci se kvůli tomu nezastřelíš. Meč, ty jsi druhý na řadě.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání. Ahoj Jardo, zahraj prosím písničku pro švagra divočáka, buldozera dívčích srdcí a skoro doktora švagra Michela, který má dneska narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně peněz a spokojenosti a aby nás taky někdy svezl svým červeným fárem. Přejí Elišáci, Eliščáci z Humpolce a přítel z budoucnosti Aleš Hrdlička. Písničku prosím od skupiny Abba Jaga Zlatej kluk. Je to tady.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, a teď tady píše Štěpán. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Tam u nebeských bran od Michala Tučného jako tichou vzpomínku na našeho blízkého, který nás příliš brzy opustil na začátku týdne.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Na vaše přání, mám jich tady ještě hodně, čas utíká. Dobrý den, zahrajte prosím mému příteli Tomovi písničku Z hůru k výškám od Helenky Vondráčkové, aby mu udělala radost a šla mu zedničina od ruky. To ti přeje s láskou na ty. Nebo tady chtěl bych zahrát písničku Verona, Na mě nečekej. Písnička bude pro všechny posluchače, s pozdravem Jan. Prosím, zahrajte našemu synovi Jindrovi Jasanovi, který je hrobníkem na hřbitově ve Světlé nad Sázavou písničku Hrobař. A nebo tady zdravím a prosím o zahrání Teď, když tě mám víc. Nehledám, díky Dáša. Tak něco stihnu, něco ne. Mějte se, smějte se a zase v pondělí, prosím vás pěkně, po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau. Pardon, v sobotu od 11. S Peťou Kolářem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Noční běh pro Světlušku dnes v Jihlavě podpoří lidi se zrakovým postižením. Opozice nepřejde na dnešní schůzi sněmovny k chystanému sjezdu sudetských Němců v Brně. V Indii při prudké bouři zemřelo téměř 90 lidí a bude zataženo k večeru s deštěm a teplotami do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. Noční běh pro Světlušku dnes hostí letní amfiteátr v Jihlavě. Charitativní akci pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Výtěžek půjde na podporu lidí s těžkým zrakovým postižením. Zájemci si vyberou ze dvou okruhů. Kratší má 3 kilometry, delší necelých 5. Běžci se mohou zapisovat online nebo od 19 hodin u registračních pokladen v amfiteátru. Závod startuje v 21 hodin. Opoziční poslanci se nezúčastní dnešní mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice chce prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokouší rozdmíchávat nenávist. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Lidé v České republice nás jako poslance neplatí proto, abychom roznicovali nenávist ve společnosti. Máme spíše spojovat a na téhle ostudě se podílet nebudeme.
2: Téměř 90 lidí zemřelo při prudké bouři s krupobytím v indickém státě Uttar Pradesh. Víc než 50 obyvatel je zraněných, informuje o tom agentura Reuters s odkazem na indické úřady. Uhynulo taky přes 100 kusů dobytka. Prudké bouře jsou v nejlidnatějším státě Indie běžné během horkého období od března do června. Sport. Čeští hokejisté už se ve Švýcarsku připravují na zítřejší start světového šampionátu. Na turnaj kvůli zranění lokte nedorazí brankář Daniel Vladař, hrající NHL za Philadelphia. V sestavě naopak nechybí pardubický útočník Lukáš Sedlák. I on ale svou účast dlouho zvažoval.
4: Vždycky jste pomlácený po tom playoff, takže trošku oddychnout, nechat tu hlavu odpočinout od toho všeho. Přece jenom i s tou olympiádou tam bylo dost těch emocí, takže vás to trošku i v hlavě vyčerpá, takže pár dní jsem si dal tak nějak na rozmyšlenou, nebo já jsem asi věděl, že to tak dopadne, ale potřeboval jsem tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším.
2: Češi šampionát ve švýcarském Friburgu zahájí v pátek večer soubojem s Dánskem. Počasí. V Třebíči je 13 stupňů, v Počátkách 12. Dnešní nebe bude zatažené, k večeru se přidá i déšť, a to hlavně ve východní části kraje. Teploty se dosáhnou na 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 ve směru na Brno stojí na 116. kilometru porouchané auto v odstavném pruhu a dlouhé nesouvislé kolony kamionů v pravém pruhu se dnes tvoří taky na D1 z Prahy do Brna. V Rakousku je svátek, proto vozidla mířící na východ jedou po D1. Teď se začíná brzdit už na 136. kilometru u Velkého Meziříčí. Dodržujte prosím záchranou uličku. Tolik doprava, přejeme vám bezpečnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli nároční, že jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obraný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil.
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Jo. Sova
1: tak
0: pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefila, jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let, dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále.
1: No, to si myslím, že
0: stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: cokoliv. Když si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, protože on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověk čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený, jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď poslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hedla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta

0: hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí. Ty války jsou, že všude zabíjí se. Prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne,
0: ne nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď

0: střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No, já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let. Jo. A nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no. Tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně. No.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně. My jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na dálnici D1 přes Vysočinu se tvoří dlouhé kolony. Přívalové deště zmírnily sucho na Vysočině. Pražský městský soud znovu zamítl vyšší odškodnění pro exministryni Parkanovou kvůli stíhání v kauze letounů Casa. A v noci zaprší, teploty klesnou ke 4 stupňům, zítra čekáme deštivo a naměříme kolem 13 stupňů. Dobré odpoledne, na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Provoz na dálnici D1 ve směru na Jižní Moravu od rána komplikují kolony. Kvůli stavebním pracem v Brně stojí auta a zejména kamiony občasně až k Velkému Beranovu. Více informací o aktuální situaci do studia přinesla redaktorka Tereza Pešoutová.
2: Ty kolony na dálnici D1 jsou nárazové. Provoz se tedy místy vždy rozjede a pak znovu zastaví. Aktuálně stojí fronty kamionů u Velkého Meziříčí, u Jabloňova a u Velké Bíteše. Zablokovaný je nejčastěji pravý jízdní pruh, místy se ale auta zastavují i v levém pruhu. Policisté proto apelují na řidiče osobních aut, aby raději zvolili pro cestu do Brna jiné trasy. Hlídky z dálničního oddělení Velký Beranov současně od rána celou situaci monitorují a zaměřují se v kolonách i na různé přestupky.
1: Hlavně na Třebíčsku a Žďársku pomohly přívalové deště ze začátku týdne zavlažit půdu. Dlouhodobé sucho ale dál trápí hlavně západní část Vysočiny. Zlepšení by mohly přinést další srážky, které meteorologové očekávají o víkendu. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl Miroslav Trnka z týmu Intersucho.
3: Ano, a co bude v dalších měsících, to se uvidí. V loňském roce jsme na tom byli paradoxně podobně jako letos a potom se situace zmírnila, zejména pro zemědělce.
1: Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů Casa. Rozhodl o tom městský soud v Praze. Bývalá ministryně žádala přibližně 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Už dřív od státu dostala přes 1,5 milionu. Soudkyně Ludmila Petráková po vynesení rozsudku vysvětlila, proč požadavek exministryně Parkanové zamítla.
4: Je třeba vzít úvahu, že paní žalobkyně nebyla nikdy omezena na osobní svobodě, že to trestní stíhání negativně, zaplať pánbu, nedopadlo do jejich rodinných poměrů, ani to, že nikdy nedošlo k byť nepravomocnému trestnímu odsouzení, že hned první trestní rozsudek byl zprošťující.
1: Rozsudek je pravomocný. Parkanová může podat dovolání k nejvyššímu soudu. Dnes k soudu nepřišla. Sport. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů jmenoval předsedu České fotbalové asociace Davida Trundu a výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bártu do pracovní skupiny Bezpečí na stadionech. Jejím cílem bude hledat konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při sportovních utkáních, posílení prevence i důslednějšímu postihu nepřijatelného chování na stadionech. Počasí. Bystřice nad Pernštejnem 13, Velké Meziříčí 14 a Havlíčku v Brod 15 stupňů. Takové teploty teď naměříte na Vysočině. V noci bude převládat zatažené nebe a deštivé počasí. Teploty klesnou ke 4 stupňům. Zítřek bude podobný, ráno a odpoledne zaprší, odpoledne už jen potom lokální přehánky a teploty do 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehodu máme hlášenou mezi Třeští a Jezdovicemi, dejte tam pozor. A jak jsme už informovali, dlouhé nesouvislé kolony kamionů v pravém pruhu se dnes tvoří na D1 z Prahy do Brna. V Rakousku je svátek, proto vozidla směřující na východ jedou po D1. Podrobnosti přidá i zpravodaj Zelené vlny.
5: Je to nahodilé. Vždycky 3-4 kilometry jedete, pak je 5 kilometrů kolona. Někdy je to jenom kolona kamionů, někdy je to kolona i v levém pruhu.
1: Teď se začíná brzdit za Velkým Meziříčím zhruba na 146. kilometru.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré čtvrteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 14. hodině. Na růžový flér jarmark do Chotěboře vás pozveme už za chvíli. Dozvíte se, co tam zažijete, jak vy, tak i vaše děti nebo vnoučata.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Růžový flér jarmark v Chotěboři se koná už tuto neděli. Jaké věci tam můžete zakoupit a jaká zábava vás tam taky čeká, to nám prozradí paní Pavla Tomášková, starostka TJ Sokol Chotěboř, kterou vítáme v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Co jste na tuto neděli pro posluchače, kteří přijedou do Chotěboře, nebo pro místní posluchače připravili?
1: Na návštěvníky čeká více než 50 stánků s českými rezervokodělnými výrobky. Naleznou tam například dámské a dětské oblečení, galantérii, autorské šperky, gravírované dřevěné výrobky, pohádky pro děti, hračky, třeba keramiku a rozmanité jarní dekorace, módní doplňky, kosmetiku, výrobky z patchworku a korálku, originální svíčky a mnoho dalších. A mimo jiné teda také tam mohou zakoupit farmářské potraviny, české jahody i sadbu a mnoho sladkých i slaných dobrot pro mrsné jazyčky, včetně bezlepkových produktů. Máme také program pro děti. My jsme tam připravili vyžití v několika dětských dílničkách. Součástí akce bude jako program i módní přehlídka a vystoupení dětského sboru.
0: My jsme už zmínili, že růžový flér jarmark v Chotěboři bude v neděli. Ještě nám řekněte, v jakém čase?
1: Těšit se můžou vlastně návštěvníci na jarmark v Sokolovně od 10 do 16 hodin. Na své si přijdou jak milovníci grilování, tak vegetariáni a vyznavači výborného pití, piva, vína, domácích limonád, alko i nealko drinků, kávy i čaje. A možná na vás čeká i překvapení.
0: Pozvala nás paní Pavla Tomášková, já vám za to děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a posloucháte taky kapelu Šalom. Vyšel před 14 dny symbolicky od třebíčského zimního stadionu a pochoduje za hokejem. Niko Moro chce totiž stihnout čtvrtfinále mistrovství světa ve Švýcarsku. No a teď je zrovna v polovině cesty a my mu za chvilku zatelefonujeme.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne dne v našem vysílání.
2: Železniční trať mezi Kostelcem a

minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Čecho-Ital Nico Moro je dnes v polovině své pěší cesty. Před 14 dny totiž vyšel z Třebíče a za 14 dní chce dorazit do švýcarského města Fribourg. Svoje dojmy a zážitky z cesty nám teď řekne. Nico, já vás vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Bella ciao!
0: Tak nám řekněte, kde teď jste a co kolem sebe vidíte?
1: Teď jsem momentálně v lese, takže to tady je všude stramej dom.
0: Vy máte teď v nohách asi už 400 kilometrů, tak jak se cítíte?
1: Vděčně. Vděčně, protože po těch všech starostech a útrapách jsem opravdu strašně moc rád, že jsem došel až takhle daleko a už se konečně začíná všechno zlepšovat, takže já pevně věřím, že dojdu do zdárného cíle.
0: Vy jste říkal, že jste v lese, že už se začíná taky všechno zlepšovat, tak potkal jste nějaké lidi, potřeboval jste od někoho s něčím pomoct?
1: V Česku jsem potkal hodně lidí, protože mě dojížděli opravdu lidi z celé České republiky, čekali na mě na polích, v lesích, na cestách, všude možně a dováželi mi cukrovinky, nějaké čokolády, to se mi pak zase v tom batohu trošku jako udělal nepořádek. Každopádně ta interakce byla obrovská, já jsem to nečekal, takže to mi hrozně moc pomáhalo. Nějaký náplasti nebo nějaký zase jiný medikamenty, které jsem potřeboval, takže jo, ty lidi jdou se mnou a to mi dává tu potřebnou sílu.
0: A je to ta část cesty, na kterou vzpomínáte nejraději, ten první úsek v Česku, nebo se vám někde už líbilo i víc?
1: Asi určitě je to Česko, jinak pak mi to všechno pořád bolelo. Samozřejmě Šumava byla nádherná, to jako doporučuju. To by si měl projít úplně každý Čech. Pak to bylo takový zase jalový, žádný lidi, žádný vesnice. Takže jsem byl takový osamocený, ale teď už se blížím k Mnichovu, kam jsem vždycky chtěl se podívat, takže z toho mám velkou radost a budu tam už zítra, takže to je naprosto parádní.
0: A poslední důležitý dotaz. Vy v podstatě jdete hlavně na mistrovství světa v hokeji, na čtvrtfinálový zápas mistrovství světa, který bude ve Friburgu 28. května. Tak stíháte to dojít, když je dneska už 14. Je to přece jenom ještě docela daleko pěšky?
1: Jo, ne, stíhám to dojít. Jsem trošku minusu, ale jelikož už mě je tak nějak líp, takže já věřím, že ten poslední týden to naženu a stihnu to. Samozřejmě pokud by hokejisté hráli v Curychu, tak by to pro mě bylo snažší, protože by to bylo o 130 km kratší. Takže uvidíme, jak to celé vlastně dopadne.
0: Čecho-Ital Nico Moro, který se z Třebíče vydal na hokejové mistrovství až do Švýcarska pěšky, teď prozradil zajímavosti ze své cesty. Děkujeme, no a budeme se těšit na další podrobnosti a hlavně, ať vám to dobře jde. Naslyšenou.
1: Děkuju.

to vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Osobní nápis se jménem nebo obrázkem dokáže vypálit laser v podstatě na cokoliv a vznikne tak originální dárek. V dnešním příběhu z Vysočiny se za chvíli o tomto umění dozvíme více. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Koupit ten správný dárek není legrace. Někdy se nemusíme trefit, někdy oslavenec tvrdí, že už všechno má a nic nepotřebuje a někdy nás prostě vůbec nic nenapadne. Tady mohou pomoci drobné dárky s osobním charakterem, pěkným obrázkem, vtipným nápisem a přidaným jménem. Na domácí potřeby prkénka, vařečky nebo otvíráky je teprve nedávno začala vymýšlet a gravírovat laserem paní Květoslava Velková, za kterou jsme se zajeli podívat.
2: Já jsem právě chtěla, aby to bylo pro mě hobby stroj, který je stěhovatelný, on má na celých 5 kilo. Tohle to jsem teď vlastně dělala takhle manželovi to logo.
3: Vy to zadáte do počítače a to se přenese do toho stroje a ten to vygravíruje i na kov.
2: Typů těch laserů je několik. Právě oni k tomu mají i vlastní software, ve kterém já si vlastně můžu tu grafiku, vidíte, že tady mám třeba text, ale mohu se do toho i přetahovat různé obrázky například, které mohu potom gravírovat, anebo si v tom přímo vytvářet. Takže já tam zadám teď do výroby další kotouč. Než já začnu vlastně dělat na tom konkrétním výrobku, tak mám nějaký testovací vzorek, na kterém se právě nastavuji intenzitu toho výpalu. Potom třeba mohu nastavit i kolikrát to má projet, aby to vlastně bylo více zafixováno.
3: A to znamená, že vy musíte nastavit ten materiál správně tak, aby vám to třeba nepropálilo až na druhou stranu, ne? Aby to bylo jenom jemné.
2: Kůže, dřevo, překliška, tak jak říkáte, může ten výrobek začít hořet. Tam se musí opatrně.
3: Takže já no super.
2: Start. To na mě takhle pípne a už se bude tady takhle učet a bude si pracovat.
3: To nám paní Květa Havelková ukázala, jak vznikají obrázky, které tady vidíme teď před sebou, ale ne už na kovu. Tyto jsou na dřevěných prkénkách, mají na sobě krásný design.
2: Já bych řekla, že to tak nějak se nabízí, že manžel má truhlářskou výrobu, tak se ten laser vlastně sem pořizoval, že on potřeboval značit i různé výrobky. No a říkala jsem si, to kuchyňské prkénko potřebuje doma každý, tak se k tomu začaly nabalovat vlastně další věci, ať už ty lžičky, vařečky, otvíráky na lahve. Takže jsem si říkala, to jsou takové věci, které už je každý, je to vhodný dárek. Asi takto, no. Prkénka, která třeba já používám, tak ty jsou buková, aby vlastně vydržej dlouho.
3: Já jsem se chtěla právě zeptat, když prkénko člověk používá a opravdu na tom kráji, jak dlouho to vydrží ten obrázek, jestli se to za chvilku nerozpižlá.
2: Samozřejmě záleží, s jakou vervou se do toho pustíte. Ale třeba já sama mám doma zrovna toto konkrétně, kde vidíte, že ten výpal je opravdu jen takový jemnější. Když na tom krájím červenou papriku a podobně, tak tam samozřejmě k nějakému zabarvení do toho přírodního materiálu dojde.
3: Je tady něco, co jste si sama namalovala nebo napsala?
2: Spoustu věcí tak je udělané takovou kompilací. Takže třeba toto prkénko, které jsem si stáhla vlastně ty kuchyňské náčiní, ale už jsem si k tomu dodělávala
3: vtipný nápis,
2: 100% domácí, 0% dieta a podobně. Ten řád zlaté vařečky, ten je komplet moje výroba. U těch prkének teďkom frčí Mr. Grillu, protože jak se oteplilo, začala grilovací sezóna, takže k tomu je třeba do gravírování konkrétního jména, aby se to obdarovanému opravdu líbilo. Pak hodně frčí ty lžičky.
3: Když si pak někdo pořídí domů maminka, tatínek, babička, tak aspoň každý má svou žičku. Z Ostrova nad Oslavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace a taky ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A zdravíme taky meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne.
0: Jsou tady ledoví muži, což je určitě znát i na teploměrech, ale možná, že dnes je z těch třech dnů ten, by se dalo říct, nejteplejší.
2: Vypadá to, že ano, protože na Vysočině jsou ty teploty nejčastěji mezi 14 až skoro 17 stupni Celsia, vyšší polohy mají kolem 12-13. Včera ty teploty na Vysočině byly jenom do 16 stupňů, předevčírem dokonce jen do 12, takže ano, tento ledový muž je nejteplejší. Pokud jde o oblačnost a oblohu, tak ta se protrhala, alespoň oblačnost, ale jenom na přechodnou chvíli, protože už zase teď začíná od jihu znovu přibývat, čili momentálně nad Vysočinou je oblačné nebe, jenom na nejvýš skoro zataženo sem tam někde, také se objevují přehánky jenom na jihozápadním, západním okraji Vysočiny, teď aktuálně jejich pár postupují od jihu, no a vítr ten fouká takový výraznější, svižnější jižních směrů, může mít i nárazy, hlavně ve vyšších polohách do 50 km v hodině.
0: Noc bude ještě někde mrazivá na Vysočině, nebo už ne?
2: Ne, mrazy už nečekáme, 7 až 4 stupně by měly být nejnižší noční teploty, jinak už v podstatě, jak jsem teď nakousla, tak bude v tom pozdějším odpolední ve večerních hodinách jednak přibývat oblačnost zase na zataženo, někdy k večeru zhruba začne, nebo v té druhé části pozdějším odpolední začne postupně od jihu přibývat déšť, ten se během večera bude asi potom koncentrovat hlavně do východní poloviny kraje a noci, která také bude zatažená s deštěm, on může i částečně slábnout nebo ubývat a srážky budou zpočátku noci hlavně ve východní polovině kraje, během noci se potom mohou rozšiřovat i na ostatní území, vítr slabý proměnlivý, kránu mírný západní.
0: No jak to bude s těmi teplotami zítra přes den a taky s tím deštěm, už nám ten pátek proprší?
2: Částečně ano, ráno a dopoledne ještě ano, téměř na celém území se občas déšť vyskytne, odpoledne a večer zítra, potom v noci na sobotu bude taková srážková pauza víceméně, protože čekáme většinou jen lokální přehánky, teploty odpoledne zítra 11 až 14 stupňů, vítr mírný západní, postupně slabý proměnlivý.
0: A počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete porovnat už za chvíli s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď vám ještě zaspívají David Stipka a Eva Farná.
3: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podposte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na dálnici směrem do Brna se tvoří kolony kamionů, problémy jsou i na objížďkách. V Telči přibyly nové kurty na volejbal. Češi si ode dneška můžou znovu koupit dluhopisy republiky. A v noci zaprší, teploty klesnou ke 4 stupňům, zítra čekáme deštivo a naměříme kolem 13 stupňů. Jakub Diviš přeje při poslechu zpráv dobré odpoledne. Cestu přes Vysočinu po dálnici D1 komplikují kolony. Problémy jsou ve směru na Brno, kde se kvůli stavebním pracím řadí zástupy kamionů. Nárazově vznikají kolony až směrem k Jihlavě. A provoz se komplikuje i na objízdných trasách. Ve Velkém Meziříčí to sleduje reportérka Tereza Pešoutová.
2: Já jsem teď na silnici číslo 602 právě do Velkého Meziříčí, která v podstatě kopíruje dálnici D1. Řidiči, kteří se touto trasou rozhodli dálniční kolony objet, si ale příliš nepomohli. Prakticky už od sjezdu z dálnice se směrem do Velkého Meziříčí táhne taktéž dlouhá kolona vozidel a jen pomalu popojíždí. Někteří lidé se dokonce ve frontě otáčí a vrací se zpátky na dálnici. Kolony na dálnici se navíc tvoří na více místech mimo Velkého Meziříčí, pak třeba i u Velké Bíteše. A problémy jsou tak i na dalších sjezdech. Z Velkého Meziříčí Tereza Peštová, Český rozhlas.
1: Nové hřiště na volejbal budou moct využívat lidé v Telči. Aktuálně dělníci v areálu u zimního stadionu dokončují poslední práce na dvou antukových kurtech a jednom hřišti pro plážový volejbal. Poprvé hrát by se na nich mělo nejdéle na konci května, uvedl starosta z ODS Vladimír Brtník.
3: Dále se tam stavilo zázemí pro sportovce se dvěma šatnami, se sprchami, dvě toalety tam máme, je tam solární sprcha, venkovní, máme tam zastřešenou terasu. Všechno toto dohromady stálo přibližně 17,6 milionů.
1: Ministerstvo financí ode dneška lidem znovu nabízí státní dluhopisy. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Na výběr jsou 3 typy, fixní a protiinflační na 5 let a nový 3měsíční. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června, říká Schillerová.
4: Objednávky dluhopisů se potvrdí uhrazením, které potřeba provést nejpozději do 7. července. Zájemce může investovat minimálně 1 000 korun. Maximálně 3 miliony korun.
1: Schillerová očekává, že se v první emisi prodají obligace zhruba za 20 miliard korun. Sport. Čeští hokejisté mají za sebou poslední plnohodnotný trénink před pátečním startem mistrovství světa. Poprvé se také dostali na led hlavní haly pro zápasy světového šampionátu ve Švýcarsku, kde v uplynulé sezóně působil na klubové úrovni Daniel Voželník. Útočník národního týmu tak zná halu ve Freiburgu velmi dobře a teď už dlouho také své spoluhráče z útoku Davida Tomáška a Jakuba Fleka. Pokračuje Voženílek.
5: To je dlouhodobá jako spolupráce, že vlastně jsme byli nějakých 5 týdnů pospolu, takže vlastně to je 5 týdnů tréninku každý den a za to zápasy, takže je to jenom dobře. Já to tady znám docela, tu halu, je to hezká hala a je tady dobrá atmosféra vždycky, takže věřím, že přijdou nějaký fanoušci a se to vypukne.
1: První zápas mistrovství světa rozehrají Češi v pátek večer proti Dánsku. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou naměříte 11 stupňů, v Dukovanech nebo Libici nad Doubravou 14. V noci bude převládat zatažené nebe a deštivé počasí, teploty klesnou ke 4 stupňům. Zítřek bude podobný, ráno a dopoledne zaprší, odpoledne už jen lokální přehánky a teploty do 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Jak jsme už informovali, dlouhé nesouvislé kolony kamionů v pravém pruhu se dnes tvoří na D1 z Prahy do Brna. V Rakousku je svátek, proto vozidla směřující na východ jedou po D1. Podrobnosti teď doplní i jeden z řidičů.
6: Vždycky 3-4 kilometry jedete, pak je 5 kilometrů kolona. Někdy je to jenom kolona kamionů, někdy je to kolona i v levém pruhu.
1: Teď se začíná brzdit za Měřínem na 134. kilometru a neprojedete potom ani mezi Bory a Rousměrovem. Na Žďársku havarovalo tam nákladní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne, krátce po 15. hodině s Českým rozhlasem Vysočina. Do letošního 10. ročníku festivalu ZUŠ Open je zapojeno několik základních uměleckých škol z celé České republiky. Stejně tak i ZUŠka v Moravských Budějovicích, která v rámci festivalu zrovna vystupuje. Více nám poví náš regionální stopař Adéla Zachová, která se objeví i v našem vysílání.
8: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.
9: Zase

0: zdraví.
1: Jak je to s alkoholem u hubnutí? Je nějaká varianta, která je přípustná?
2: S alkoholem to je celkově těžké. Je to něco, co je u nás ve společnosti bráno jako součást společenských setkání a mnoho lidí si neumí představit být bez toho. Jenže alkohol má prostě svá úskalí a negativní zdravotní dopady. Z hlediska hubnutí jde o to, že se s alkoholem do těla dostane spoustu prázdných kalorií a je tady docela velkým škodičem. Takové pivo má průměrně 800 kilojoulů a to už může být docela slušná svačina. Pokud si někdo nedovede něco odepřít, tak nejméně škodlivá varianta je suché bílé víno, ještě lepší jako vinný střik.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysoká.

0: pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Kolik sukní a spodníček patří k horáckému kroji a jak se jeho jednotlivým částem říkalo? Vysvětlí nám to Jana Večeřová ze Švařce na Žďársku, která se rozhodla, že si takový oděv sama ušije a nezůstala u jednoho. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na vyučovací hodinu mladých jihlavských žurnalistů.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. V rámci 10. ročníku Festivalu základních uměleckých škol je připraveno mnoho akcí. Jedna z nich se jmenuje Zuška v ulicích a právě teď vystupují žáci Zušky Moravské Budějovice na náměstí Míru. Jak to na místě vypadá, nám už řekne náš regionální stopař Adéla Zachová. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Teď jsem na náměstí, kde už 15 hodin začala tradiční akce Zuška v ulicích. Tahle akce je velmi oblíbená jak u účinkujících, tak hlavně u diváků. Ti si přišli poslechnout hudbu, zaspívat si, no a nebo se jen tak potkat. Sešlo se tady poměrně dost lidí, ono je to u nákupního centra, takže kdo si nakoupí, tak si jde poslechnout i hudbu. A žáci si připravili několik vystoupení, objevila se tu například harmonika, kdy na ní hrál žák a do toho tady se i zpívaly písně a většinou to jsou lidové písně.
0: Pojďme ještě přiblížit, co přesně je ZUŠ Open.
1: Jde o setkávání základních uměleckých škol, a to z celé České republiky, ve veřejném prostoru. Zušky z malých i větších měst si připraví program pro veřejnost, ať už se jedná o hudební vystoupení, taneční, divadelní anebo výtvarné, takže zapojené jsou úplně všechny obory. Děti se tak mohou pochlubit svými pracemi a vystoupeními a zároveň se tím vytváří prostor, kde se mohou potkávat žáci, pedagogové i rodiče.
0: No a jaké další akce jsou ještě v rámci tohoto festivalu připravené?
1: Akcí se chystá ještě mnoho, já jich tedy jenom pár vypíchnu. Hned 19. května se představí v rámci ZUŠ Mini nejmladší žáci a zahrají vám přímo před budovou školy. A potom 22. května vystoupí žáci v gymnazijním parku, který patří do akce s názvem Park plný Zušky.
0: Regionální stopař Adéla Zachová se nám přihlásila z Moravských Budějovic z festivalu ZUŠ Open. My děkujeme za informace. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, krátce po půl čtvrté. Jak za našich předků probíhalo očištění studánek a kdo ho mohl vykonávat, to dnešní bejvávalo řekne Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: O starém zvyku otvírání studánek. Tenhle krásný jarní obyčej pochází ještě z časů pohanských, kdy lidé uctívali vodní víly, ochránkyně pramenů či rusalky. Šlo v něm, vezmeme-li to pragmaticky, o čištění studánek a pramenů po zimě. V podání našich předků v tom byla ovšem veliká symbolika a šlo o krásný, doslova rituál. Ryze dívčí. Symbolické spojení vody a čistoty vedlo lidi k tomu, že rituál směli dokonce provádět pouze čisté, neposkvrněné panny, protože lid věřil, že dívčí nevinnost má očistnou moc. Později v dobách křesťanských to pak vedlo k logickému spojení s Pannou Marií. I ona byla přece symbolem oné neposkvrněnosti. Například v písni z Táborska, kterou zaznamenal František Teplý na začátku 20. století, se zpívá: Svatá Maria, přispěj nám, tichý deštíček vyproš nám, zavlaš, obilíčko, Kristova matičko. Ty jsi naše matička milostivá, vyproš nám deštíček, o Maria. Za zpěvu podobných písní chodívali čistit studánky, studny a prameny, prababičky, jejich babičky, když byly mladé, a před nimi jejich kmotry. No a zítra je svaté Žofie.

0: 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Řekni fór.
1: Potkají se takhle dva kamarádi v parku a ten jeden má v náručí tučňáka. Říká, čověče, co Tomáš dnes to vzal? A říká, no hele, dneska ráno jsem ho našel, no a já vůbec nevím, co s ním mám dělat. No a co třeba takhle zoologická zahrada? Druhý den se opět v parku potkají a ten jeden říká, prosím tě, proč ho nedal do té zoologické zahrady? No v zoo jsme byli včera, dneska jdeme do kina.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Touto dobou obvykle chystáme večeři nebo nějaké větší jídlo. Dnes si ale dáme snídaní. Je to pokrm, který se může nachystat den předem, takže už zítra máte na stole skvěle ochucenou výtečnou snídaní. Tak poslouchejte.
2: Příprava snídaně bývá pro někoho ta nejlepší část dne. Postavíme na kávu a rozmýšlíme, čím začít den. Kdo ale spěchá, ten určitě ocení snídaní připravenou den předem, po které stačí ráno jen sáhnout a mít všechny dobroty i živiny nachystané v misce. Jak taková zdravá sladká snídaně může vypadat? V míse smícháme půl šálku jemných ovesných vloček, dvě menší nastrouhané mrkve, půl šálku řeckého jogurtu a půl šálku mléka. Vmícháme lžíci javorového syrupu nebo medu pro oslazení. Zasypeme vonavým kořením, půl lžičky z kořice, lžičku chia semínek a párkrát strouhneme muškátový oříšek. Přikápneme trochu vanilkového extraktu a už zbývá jen špetka soli. Na chuti přidají vlašské ořechy a také rozinky. Stačí polévková lžíce nasekaných ořechů a polévková lžíce rozinek. Všechno to pořádně promícháme a necháme odstát v ledničce přes noc, nebo alespoň 4 hodiny. Ráno pak vyjmeme z ledničky a buď můžeme směs lehce ohřát, nebo si na ní pochutnat za studena. Pokud vás bude snídat víc, dávku si zdvoj nebo strojnásobte. Toto množství je opravdu jen pro jednoho a určitě bude tak stačit. K podávání se ještě doporučuje posypat kokosem, přidat oříšky a nebo jogurtu. Všechno záleží na tom, co máte nejraději. Tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: 16 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: V Jihlavě startuje charitativní noční běh pro světlušku. Přívalové deště zmírnily sucho na Vysočině. Slovenská diplomacie odsoudila včerejší a dnešní ruské útoky na Ukrajinu. A v noci zaprší, teploty klesnou ke 4 stupňům, zítra čekáme deštivo a naměříme kolem 13 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. V Jihlavském letním amfiteátru večer odstartuje charitativní noční běh pro světlušku. Akce Nadačního fondu Českého rozhlasu podpoří lidi s těžkým zrakovým postižením. Registrační brány amfiteátru se otevřou v 7 hodin večer, samotný běh začne v 9 hodin večer. Vedle běhu si závodníci můžou užít i doprovodný program, přibližuje ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.
4: Můžete si třeba nechat vyšetřit zrak, nebo si můžete vyzkoušet poslepu vlastně s klapkami zaběhnout 300 metrů na běžet. Trenažéru. Můžete si vyzkoušet další různé sportovní aktivity, které jsou vlastně přizpůsobené lidem s nejrůznějším handicapem a zároveň máme i hudební program, vlastně koncert pro všechny, kteří přijdou.
2: Na běh se lidé mohou registrovat i na webových stránkách Běhu pro světlušku. Hlavně na Třebíčsku a Žďársku pomohly přívalové deště ze začátku týdne zavlažit půdu. Dlouhodobé sucho ale dál trápí hlavně západní část Vysočiny. Zlepšení by mohly přinést další srážky, které meteorologové očekávají o víkendu. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl Miroslav Trnka z týmu Intersucho.
5: Ano, a co bude v dalších měsících, to se uvidí. V loňském roce jsme na tom byli paradoxně podobně jako letos. A potom se situace zmírnila, zejména pro zemědělce.
2: Slovenská diplomacie odsoudila poslední ruské útoky na Ukrajinu. Ministr zahraničí Juraj Blanár v prohlášení uvedl, že dnešní a včerejší údery následují bezprostředně po období krátkého příměří. To podle Blanára mohlo vytvořit prostor pro dlouhodobý udržitelný klid zbraní a pokračování mírových jednání. Moskva včera útočila mimo jiné na Zakarpatskou oblast, která hraničí se Slovenskem a Maďarskem. Terčem bylo i město Užhorod. Budapešť úder odsoudila už dřív a předvolala si ruského velvyslance. Sport. Hokejisté Colorada postoupili do semifinále playoff NHL. Minnesotu porazili v 5. utkání i díky 2 asistencím reprezentačního útočníka a rodáka ze Žďárska Martina Nečase 4-3 v prodloužení a celkově zvítězili 4-1 na zápasy. Nečas asistoval 2x ve 2. utkání Stanley Cupu v řadě a v tabulce produktivity vyřazovacích bojů mu patří průběžně 9. místo.
3: Počasí.
2: V Jihlavě naměříte 15 stupňů, v počátkách 13. V noci bude převažovat zatažené nebe a deštivé počasí, teploty klesnou ke 4 stupňům. Zítřek bude podobný, ráno a dopoledne zaprší, odpoledne už jen lokální přehánky a teploty do 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozor u obce Bory na Žďársku, u železničního přejezdu havarovalo nákladní auto a silnice je neprůjezdná. Dlouhé nesouvislé kolony kamionů v pravém jízdním pruhu se dnes tvoří na D1 z Prahy do Brna. V Rakousku je svátek, proto vozidla směřující na východ jedou po D1. Teď poprvé zastavíte za Velkým Meziříčím na 147. kilometru. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
3: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
2: Taky.
3: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysejí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
2: Tak to nebylo tak vysoko.
3: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet, a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měla svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrahu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko v tom kovovém rámu, takový okýnko. Úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, když jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů, nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet Bůh ví kam. To bylo strašné.
2: Že jste to vůbec dohrál a jste tady. Jsem moc rád, tak začínáme.
1: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná i nějaké povídání nebo scénku z archivu, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale
0: podat.
1: On to vypráví tím způsobem, ano. Protože výborný vypravěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
2: Zatím družstvo
3: tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, tak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: V tom není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: by to mělo, ale ne při každým tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono se musí s ním splynout. Že? A ano. Když chytíte jakoby protirytmus, jo? Takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo? Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano, ten výšnělek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovou nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásit, že jo, když dopadnou, jakože... docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám, takhle vysím, je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo?
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne spad kolikrát spad.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já
0: tak.
1: Zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. To právě, tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B90011104 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: A zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty vtipy? Ano. Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které čí já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem větí liška, odsaz voholený, víš? Úplně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, tak je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký for, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako si pouzrukávají.
1: No.
3: To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale Bolek je prostě strašně vtipnej sám o sobě. Jo. Takže když jsme spolu točili třeba, tak On mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
3: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
3: No to se pořád
1: funguje
3: drží.
1: To pořád.
3: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně. Jako. Jo. A přitom oni si dělají se srandu z nás. Jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
3: No to je otázka, co jsem já. Jo. Teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
3: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
3: Ne,
1: to
3: ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
3: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý. Jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že? Tedy my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
3: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to se jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to hrajou. Se učí na škole už takhle?
3: No, já jsem to učil a možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešní host Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: No, tak zase můžu vybrat, to mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co.
1: Aha.
2: A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry.
1: A
2: říká ty fory. A ten masér prostě nemůže masírat, protože se tam klátí u toho, že jo. No. Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotické služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrgo, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahej pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
4: No, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. No ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to Ješkové oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Hleďte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát,
1: já vím,
2: nebo
1: no,
2: možná
1: ale vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Já jsem tam na Silvestra, že dvakrát. A Vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte. Že? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho. Jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek roste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární
2: na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutný, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano. Jak jste Věru Nerušilovou na skutru, takže, no, ale

0: vždycky. No, tak.
1: Tak zdali vtipná natolik, že by sváně dali hlas i posluchači dnes.
0: Sváně, jestli bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
0: No, tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda je Rustý Třeboně.
1: I Mládek.
0: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
0: viseli ve výstavní síni. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
0: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
0: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
0: Docela velký, jsou to dva synové, jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík, pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo, že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel takový malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
0: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
0: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to je cirkus bude, to je ten film jo, z 50. let.
1: A říká,
0: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
0: No, no, a hned jsme si povídali, říkám, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
0: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
0: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
0: Jo, ne,
1: to ne.
0: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme vždycky říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Je moderní ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
0: rádi
1: udržet tradice?
0: Ten, ne, to nevím, ale ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit, to je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí. A protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze, byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, v ostatních byl nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovití, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro
1: a
0: my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se tady, babička. Babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě a měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.

0: Mají to v sobě tak, ten kočovný no život. Prostě
1: ona taky, ona by mohla být na důchod. Jo.
0: Ale nechce.
1: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí prostě taky táhnou. Neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus. A jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo. A takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že to si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
0: Musíme se dostat.
1: Zase i jindy to řeknu.
0: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři Zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat, tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, já se...
4: Děkujeme. A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak jste dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Už se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
6: No jo,
5: jsou to blbosti.
6: Helejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem, starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohol, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. Čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky.

0: vás umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Telči přibyly nové kurty na volejbal. Pražský městský soud znovu zamítl vyšší odškodnění pro exministrini Parkanovou kvůli stíhání v kauze letounů CASA. Evropská unie aktivovala krizový mechanismus kvůli hantaviru. A v noci zaprší, teploty klesnou ke 4 stupňům, zítra čekáme deštivo a naměříme kolem 13 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Nové hřiště na volejbal budou moct využívat lidé v Telči. Aktuálně dělníci v areálu u zimního stadionu dokončují poslední práce na 2 antukových kurtech a jednom hřišti pro plážový volejbal. Poprvé hrát by se na nich mělo nejdéle na konci května, uvedl starosta z ODS Vladimír Brtník.
2: Dále se tam vystavilo zázemí pro sportovce se 2 šatnami, se sprchami, 2 toalety tam máme, je tam solární sprcha, venkovní, máme tam zastřešenou terasu. Všechno toto dohromady stálo přibližně 17,6 milionů.
1: Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Bývalá ministryně žádala přibližně 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy, už dřív od státu dostala přes 1 000 000 korun. Soudkyně Ludmila Petráková po vynesení rozsudku vysvětlila, proč požadavek exministryně Parkanové zamítla.
3: Je třeba vzít úvahu, že paní žalobkyně nebyla nikdy omezena na osobní svobodě, že to trestní stíhání negativně, zaplať pánbů, nedopadlo do jejich rodinných poměrů, ani to, že nikdy nedošlo k byť nepravomocnému trestnímu odsouzení, že hned první trestní rozsudek byl zprošťující.
1: Evropská unie se v souvislosti s výskytem hantaviru rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus. Má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi 27. O opatření rozhodlo kyperské předsednictví, aby mohlo lépe monitorovat šíření nákazy. V prohlášení nicméně stojí, že riziko je v Evropě velmi nízké. Hantavirus je v současnosti spojován s výletní lodí MV Hondius, která zahájila plavbu 1. dubna v Argentině. Dosud jsou evidovány 3 úmrtí a několik potvrzených případů nákazy. Sport. Fotbalový záložník Slávie David Moses si nezahraje 8 zápasů nejvyšší domácí soutěže. A to za zákrok na libereckého Petra Hodouše, kterému nechtěně zlomil čelist. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ta zároveň potrestala i další 2 hráče Slávie, které vedení klubu vyřadilo z kádru. Útočník Tomáš Chorý dostal zákaz činnosti na 6 soutěžních utkání za faul loktem na Spartana Asgera Sørensena. Obránce David Douděra, který taky viděl červenou kartu v sobotním derby, bude mimo hru 3 duely. Počasí. V Havlíčkově Brodě naměříte 15 stupňů, ve Velkém Meziříčí 14. V noci bude převládat zatažené nebe a deštivé počasí. Teploty klesnou ke 4 stupňům. Zítra ráno a dopoledne zaprší, odpoledne už jen lokální přehánky a teploty do 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dlouhé nesouvislé kolony kamionů v pravém pruhu se dnes tvoří na D1 z Prahy do Brna. Teď stojí kolona od 153. kilometru u sjezdu na Osovou Bytýšku. Na silnici z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou u obce Stáj havarovalo osobní auto. Projedete Kyvadlově jedním jízdním pruhem. A nehoda se stala taky u obce Dlouhá Brtnice, i tam projedete Kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Krátce po 17. hodině vám všem přeju dobrý podvečer při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Dnes se ve 21 hodin odstartuje v Jihlavském amfiteátru 11. ročník nočního běhu pro Světlušku. Právě teď probíhají přípravy závodu a taky se tam nachází už tuto chvíli náš regionální stopař Adéla Zachová. No a my se s ní už za několik okamžiků spojíme živě.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Příjemný podvečer, pojďme se podívat na to, co přinesl dnešní den na Vysočině. Dopravu na dálnici D1 při průjezdu Vysočinou výrazně zpomalují kolony. Největší komplikace jsou ve směru na Brno, kde se kvůli opravám tvoří dlouhé fronty kamionů. Kolony se často táhnou až za Velké Meziříčí a hustý provoz způsobuje potíže taky na objízdných trasách. Oblast kolem Kamenného rybníka ve Žďáře nad Sázavou by se měla během následujících 3 let proměnit v městskou rezervu. Radnice plánuje úpravy zhruba 7 hektarech, kde vznikne 6 nových tůní a o údržbu travnatých ploch se postarají ovce a poníci. Na projektu město spolupracuje se sdružením Krajina. Podle starosty Martina Mrkose ze STAN je hlavním cílem zatraktivnit opomíjenou lokalitu.
2: Má proměnit dneska spíše takovou zanedbanou, opomíjenou příměstskou lokalitu tam pod vysokým napětím.
1: Noční běh pro světlušku dnes hostí letní amfiteátr v Jihlavě. Charitativní akci pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Výtěžek půjde na podporu lidí s těžkým zdravotním zrakovým postižením. Zájemci si vyberou ze 2 okruhů. Kratší má 3 kilometry, delší necelých 5. Běžci se mohou zapisovat online nebo od 19 hodin u registračních pokladen v amfiteátru. Závod startuje v 21 hodin. A jak probíhají přípravy, nám před 17:30 přímo z amfiteátru přiblíží regionální stopař Adéla Zachová. V Polné vyroste nový domov pro seniory s kapacitou až 100 lůžek. Otevření zařízení je plánované na rok 2032. Kraj Vysočina kvůli přípravě projektu uzavřel memorandum o spolupráci s vedením města. Přívalové deště z počátku týdne pomohly především na Třebíčsku a Žďársku zavlažit půdu. Přesto západ Vysočiny dál bojuje s dlouhodobým suchem. Situaci by mohly zmírnit další srážky, které meteorologové předpovídají na víkend. V dnešním vysílání to uvedl Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
3: Co bude v dalších měsících, to se uvidí. V loňském roce jsme na tom byli paradoxně podobně jako letos a potom se situace zmírnila zejména pro zemědělce.
1: Město Třebíč připravuje dočasné parkoviště pro návštěvníky koupaliště Polanka. Nová plocha vznikla v lokalitě Nehradov a pojme až 70 aut. Radnice tím reaguje na loňské stížnosti obyvatel kvůli přeplněným ulicím v okolí letního areálu. Do konce května mohou oplocený pozemek využívat lidé z ulice Zaplovárnou, která je momentálně uzavřená. Po skončení letní sezóny město provoz parkoviště vyhodnotí. A v Pelhřimově se dnes do vzduchu vznesl model vznášedla Albatros z románu Žila Verna Robur dobyvatel. Ve sportovní hale centra Beachwell ho pohánělo více než 60 motorů a 80 vrtulí. Konstrukci téměř 3 metry dlouhého stroje tvůrci inspirovali starým vydáním časopisu ABC. Reportáž z úspěšného pokusu o rekord uslyšíte už za pár minut. To byly dnešní události z Vysočiny. Jakub Diviš vám je přinesl vám jejich stručný přehled.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina posloucháte Den v kraji. Legendární vzducholoď z knihy Žila Verna se v Pelhřimově vznesla do vzduchu. Model Albatrosu z románu dobyvatel konstruktéři postavili za půl roku. Celých 6 let ale ladili desítky motorů a vrtulí. Kvůli silnému větru museli první let přeložit z venkovního letiště do haly. Drobná komplikace už ale nezastavila úspěšný zápis do České knihy rekordů.
1: Ahoj, Jaro. Přeji krásný let a dobré přistání.
2: Pustíme hudbu, kterou na trubku hrál bocman robura dobyvatele Tom Turner.
3: Jaroslav Hrášek startuje 64 motorů, do pohybu se dává 81 vrtulí a v hale Pelhřimovského centra Beachwell vzlétá ke stropu neuvěřitelný model, téměř 3 metry dlouhé vznášedlo z románu Žila Verna Robur dobyvatel.
2: No, nápad měl pan inženýr Milan Karšňák, který mi jednoho krásného dne říkal: ty, Jardo, ty tvoje vrtulníky, to má každý. Postav něco třeba albatrose. A já říkám, no, albatrose má taky každý. A on mi říkal, a ne, já myslím albatrose Žila Verna. A tenhle albatros je sice jsem postavil já, ale nedostal bych ho do vzduchu bez pana Jindřicha Šafry. Jindřich ho doladil, jeho poslední třešnička na dortu byla, hele, Jardo, mně se zdá, že ty vrtule by měly běžet na druhou stranu.
4: To ladění vlastně trvalo nějakých 5 let minimálně. Šest let se to pokoušíme dostat do vzduchu. No.
3: Mně tak trochu připadá, jako bych ten model už někde viděl.
2: Ladislav Badalec v roce 1982 udělal vystřihovánku pro ABC podle kreseb Leona Beneta. Ty kabiny a dělo a vrtule vepředu vzadu jsou potištěné zvětšeninami té vystřihovánky. Celé je to zvětšená vystřihovánka.
3: U toho povedeného vzletu byl také Luboš Rafaj z Pelhřimovské agentury. Dobrý den, jak to dopadlo?
5: Tady je Česká kniha rekordů, ve které už je vlepený zápis. Ten certifikát vám patří právem.
3: Od prvního vydání knihy Robur dobyvatel letos uběhlo 140 let. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: A já vás ještě pozvu tuto sobotu na den otevřených dveří v letiště v Náměšti nad Oslavou, kde se můžete podívat na vojenské vrtulníky a další leteckou techniku a taky zázemí vojenského letiště. Čekají vás tam taky dynamické prezentace armády České republiky, ale i statické ukázky techniky a výzbroje. Vzít můžete samozřejmě i děti, protože i pro ně tam bude připravený doprovodný program. Na místě taky bude stánek Českého rozhlasu Vysočina, odkud budeme navíc mezi 14 až 16 hodinou živě vysílat. A není to zdaleka jediný den otevřených dveří v kraji Vysočina, protože hned ten další pořádáme my, tady u nás na Masarykově náměstí 42 v Jihlavě, a přijít se můžete podívat rovnou do vysílacího studia a taky do našeho zázemí, odkud pro vás připravujeme vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Mapy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vrátíme do roku 1915. Evropa se zmítala ve velké válce, umíralo se i v zázemí. Pouze v Čechách bylo popraveno 12 lidí. Věznice praskaly ve švech, stovky obviněných čekaly na smrt. Mezi nimi politici Karel Kramář a Alois Rašín, ale také básníci Petr Bezruč a Josef Svatopluk Machar. Proč se ocitli pod Damoklovým mečem?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede do legendárního Dismanova rozhlasového dětského souboru. Procházeli jim stovky chlapců a dívek, budoucích hvězd jako Alena Vránová, Josef Vinklář nebo Marek Eben. Některým bylo souzeno dospět ze dne na den na jaře 1945, když spatřili smrt. Začíná příběh Ladislava Padiora a jeho kamarádů.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a my taky v tento čas krátce před půl šestou vysíláme Den v kraji.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Jihlavský amfiteátr se letos opět rozsvítí díky tradičnímu nočnímu běhu pro světluško. Jedná se už o 11. ročník. Akce probíhá pod záštitou primátora města Jihlavy Petra Ryšky. Vítězek z této akce poputuje na nadační fond Českého rozhlasu, pod který patří světluška a pomáhá zrakově postiženým lidem. Na přípravě závodu se jel podívat i regionální stopař Adela Zachová, která nám teď přiblíží, jak to na místě vypadá. Dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer, tady už se všechno připravuje, staví a návštěvníci se můžou těšit na stánky s různým občerstvením nebo na stánek, kde si mohou nechat zkontrolovat znamenka a nebo si vyzkoušet i nějaké sportovní aktivity. Závodníci se budou prokazovat svou online vstupenkou u startu a nebo se mohou registrovat až na místě od 19 hodin. Ke své vstupence také dostanou všichni účastníci i startovní balíčky a hned ve dvou variantách, buď s čelovkou, anebo se sportovní čelenkou. Dále je připravený i doprovodný program a ve 20 hodin vystoupí písničkář Michal Horák.
0: Přibliž ještě posluchačům, co přesně je světluška.
2: Ano, světluška patří pod nadační fond Českého rozhlasu a jejím úkolem je pomáhat těžce zrakově postiženým lidem. Funguje už od roku 2003 a pomáhá nepřetržitou finanční pomocí zrakově postiženým, ale pořádá i osvětové a zážitkové aktivity, jako je třeba dnešní noční běh. Mezi další akce patří také kavárna po tmě nebo koncert Světlo pro světlušku a mnoho dalších akcí.
0: Když se ještě vrátíme zpátky k jihlavskému nočnímu běhu, tak jak dlouho na té trati lidé poběží?
2: Závodníci mají možnost vybrat si ze dvou tratí. První varianta je kratší, takzvaný malý okruh, který měří 3 kilometry. Druhý velký okruh je o 1,8 kilometru delší. A na startu se účastníci mohou rozhodnout, kterou tu trasu si projdou nebo poběží. Není totiž tady u toho závodu důležité zaběhnout ten nejlepší čas, nejlepší výsledek, ale hlavně pomoci dobré věci a trasu si třeba jenom projít pomalým tempem. Já jsem se také rozhodla, že se zúčastním a vydám se teda na ten delší okruh, takže jsem sama zvědavá, jak celý závod vlastně dopadne.
0: Adela Zachová, náš regionální stopař, se nám přihlásila z amfiteátru v Jihlavě, kde od 21 hodin startuje noční běh pro světlušku, kam vás taky srdečně zveme. Děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Děkuju, krásný večer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: A já ještě připomínám, že na Českém rozhlasu Vysočina budeme už příští týden ráno taky soutěžit o lístky na akci s názvem Rozhlas jede za vámi. Budeme rozdávat vstupenky na tuto roadshow, která se bude konat v Telči 28. května. Přijede tam Martina Viktorie Kopecká, náš generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a celou show bude uvádět Aleš Cibulka. No a pokud lístky nevyhrajete, tak nezoufejte, samozřejmě jste zvaní i tak, ale když se zadaří, tak už právě ten příští týden máte šanci je v dobrém ránu na Českém rozhlase Vysočina vyhrát. Nás taky za chvíli čeká další vydání pořadu O čem se mluví, krátce po půl šesté. Záchranný útvar hasičů totiž představí v dnešním pořadu O čem se mluví velitel jihlavské roty, pan major Pavel Gatnar, společně s mluvčí záchranného útvaru Janou Urbancovou. Dozvíme se, jak dlouho trval nejdelší zásah a kde ve světě už za 10 let působení pomáhali hasiči z jihlavské roty.

0: O čem se mluví?
1: Příjemné odpoledne, krátce po půl šesté začíná na Českém rozhlase Vysočina pořad O čem se mluví, dnes se dvěma hosty. Moje pozvání přijali tisková mluvčí záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, paní Jana Urbancová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A velitel Jihlavské roty, major Pavel Gatnar. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den.
0: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví?
1: Přiznám se, že já jsem donedávna nevěděla, že Hasičský záchranný sbor České republiky má svůj speciální záchranný útvar. Poprosím nejdříve majora Gatnara za Jihlavskou rotu, aby ji přiblížil, jakou má Jihlavská rota historii.
3: Tak děkuji za slovo. Já bych samozřejmě to směřoval na datum vzniku záchranné roty Jihlava a bylo to v roce teda 2016, kdy vznikla jako čtvrtá rota záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru a od samotného vzniku jsme prošli samozřejmě velkou proměnou, ať už personální, ať už odbornou, případně i vybavením techniky a technickými prostředky.
1: Ty konkrétní věci určitě ještě během rozhovoru probereme. Já teď přehodím slovo na mluvčí Urbancovou. Jihlavská rota byla zmíněna jako čtvrtá, které jsou ty další v České republice?
2: Tak správně jste zmínila, že byla jako čtvrtá a nejmladší rotou záchranného útvaru, protože vlastně tou původní rotou je rota Hlučínská, respektive dislokace Hlučínská, kde se nacházejí dvě roty. Jedna je záchranná rota Hlučín a druhá je speciální záchranná rota. Na to navázalo vlastně působení záchranného útvaru v dislokaci Zbiroch, který vznikl o rok později v roce 2010, no a následovala čtvrtá rota zde v Jihlavě od roku 2016.
1: Teď jsme představili, kde roty fungují, ale vlastně jaký byl ten důvod, proč vznikly?
2: Primárně záchranný útvar působí vlastně v zásahové činnosti takové, že se orientuje na mimořádné události velkého rozsahu. To znamená živelní pohromy, přírodní kalamity a všechno je vlastně dislokováno na nějakém území České republiky, ale nemá to místní příslušnost. To znamená, že ten záchranný útvar zasahuje po celé České republice a dokonce i v zahraničí, ale není orientován na hranice kraje.
1: To nám možná nahrává k otázce, jaký je rozdíl mezi běžnými hasiči a mezi záchranným útvarem. V čem se vlastně liší?
2: No právě tou zásahovou činností, protože vlastně hasiči krajů jezdí na zásahy trošku jiné typologie. Ty zásahy jsou samozřejmě s kratší časovou dotací, kdežto u toho záchranného útvaru jsou to opravdu mimořádné události velkého rozsahu a ten zásah je ve většině případů dlouhodobý. To znamená v řádech, když bych to takhle specifikovala, v řádech hodin, dnů, někdy týdnu a bohužel někdy i měsíců a i let. A samozřejmě pak druhou tou devízou toho záchranného útvaru je právě to, co jsem již zmiňovala, a to je to, že záchranný útvar nepůsobí jenom na hranicích určitého kraje, ale napříč těmi kraji, to znamená po celé České republice.
1: Jestli to tedy chápu správně, tak krajiští hasiči mají být velmi rychle na místě, ale jejich zásah je kratší. Kdežto záchranný útvar může přijet o něco později, ale potom jeho působení na místě je delší.
2: Dalo by se to tak velmi laicky říct, ale ve finále to funguje tak, že vlastně působíme jakoby součinnost nějakých koleček, protože hasiči toho daného kraje, když mají nějakou mimořádnou událost, tak si mohou tu naši techniku povolat k součinnosti. A ve většině případů to funguje tak, že po příjezdu na místo mimořádné události s nimi na tom zásahu participujeme a následně ho třeba mnohdy přebíráme a dokončujeme.
1: V pořadu O čem se mluví si dnes povídáme o záchranném útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky s mluvčí Janou Urbancovou a s velitelem Jihlavské roty majorem Pavlem Gatnarem.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Otázka na majora Gatnara. Jaké speciální jednotky nebo jaké specialisty a jakou techniku máte v Jihlavě na záchranném útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky?
3: Tak pokud můžu zmínit vlastně své chlapce, kteří u mě slouží nebo pod mým velením, tak jsou to jeřábníci, jsou to strojníci zemních strojů, jsou to chemici, kteří provádějí dekontaminaci techniky a osob, tak jak už kolegyně zmínila vlastně v rámci zásahové činnosti. A co se týká vlastně speciální techniky, máme samozřejmě i běžnou techniku, kterou můžou posluchači vidět u hasičských záchranných sborů krajů. Nicméně my máme speciální techniku, jak už jsem zmínil, a to například velkokapacitní cisterny, máme zodolněné cisterny, posluchači je spíše budou možná znát pod názvy Titan, Taurus nebo Triton. Dále máme vyprošťovací techniku, kterou bych mohl zmínit, jako například vyprošťovací tank 72, potom nově máme kargodrony, které nám pomáhají nebo budou nám pomáhat v rámci zásahové činnosti. Dále bych zmínil ne techniku, ale například kinologickou službu, kterou vlastně jsme tady založili a vlastně teď se snažíme vlastně získat nebo dopracovat ty pejsky k získání atestů pro sutinové vyhledávání.
1: Pojďme tedy představit další techniku a další roty záchranného útvaru, které jsou rozmístěné po České republice. Poprosím paní mluvčí Urbancovou.
2: Jak už jsme zmínili, tak další roty se nacházejí právě v Hlučíně a ve Zbirohu. Co se týká těch rot, tak ono je to velice obdobně, tak jak už říkal můj kolega, ty síly a prostředky rozmístěny právě napříč těmi rotami. Podobně jako v Jihlavě je to i ve Zbirohu. Nicméně v Hlučíně jsou dvě roty. Jedna z nich, jak už jsem zmínila, záchranná rota Hlučín. Ta se asi nejvíce činnostmi podobá klasickým, řekla bych hasičům, hasičských záchranným sborům kraje, protože tato rota disponuje s cisternami, v podstatě s technikou na přepravu, ať už osob, materiálu nebo jiných kusů techniky. No a navíc samozřejmě s technikou, která se odlišuje tím, že se používá na zásahy mimořádných událostí velkého rozsahu, jako třeba zemní stroje. A nasazení této techniky bychom mohli třeba vzpomenout na tornádo na Jižní Moravě, tak tam ta technika byla vlastně téměř všechna. No a co se týče té speciální záchranné roty, která je v Hlučíně, tak tam jsou právě činnosti, které nejsou úplně běžně u těch hasičů k vidění. Ať už se jedná o skupinu potápěčů, nebo právě již zmíněných kinologů, pak tam samozřejmě najdeme chemiky, najdeme tam specialisty na blackout, najdeme tam pilaře a v

0: tvar zasahoval po dobu 6 let. A to nejenom ve formě toho, že vlastně prováděl tu prvotní likvidaci těch následků, ale samozřejmě pak ve spolupráci s policií, s pyrotechnickou službou po dobu těch 6 let se tam naši příslušníci střídali a vlastně vypomáhali s odstraňováním těch následků. A právě díky té speciální technice, kterou útvar disponuje, se to podařilo vlastně v této době nějakým způsobem vše udělat tak, aby bylo vlastně zabráněno nějakému dalšímu nebezpečí, třeba právě těm zasahujícím, kteří tam ještě působili a působí.
1: Český rozhlas Vysočina, o čem se mluví, s Ivanou Víznerovou a jejím hostem.
2: V pořadu, o čem se mluví, si dnes povídám s tiskovou mluvčí záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky Janou Urbancovou a taky s velitelem Jihlavské roty majorem Pavlem Gatnerem. My jsme povídali o nejdelším zásahu ve Vrběticích, který trval 6 let. Pojďme představit i nějaký nejobtížnější, nějaký komplikovaný zásah.
3: Tak mezi ty komplikované zásahy asi bych to rozdělil podle toho, co je to za mimořádnou událost. Co se týká vlastně té komplikace množstvím nasazení sil a prostředků, bych řekl, že osobně za to považuji tornádo, ale samozřejmě jsou to i, je to i covid, přeprava roušek a tady tohleto nasazení, dále jsou to lesní požáry, takže jednoznačně nemůžeme říct, co je pro nás nejdůležitější nebo nejhorší, nebo co je nejvíc komplikované. On je ten zásah v podstatě vždycky originální něčím a my na to musíme adekvátně reagovat.
2: Zeptám se ještě velitele Jihlavské roty, majora Pavla Gatnera, kde nejdál jste za 10 let působení v Jihlavské rotě zasahovali?
3: Tak samozřejmě je to otázka na záchranný útvar. Když si vezmeme vlastně následky povodní v USA, v Americe, jsou to následky nebo vyhledávání osob zavalených při vlastně zemětřesení v tureckém Alepu, ale jsou to i v podstatě humanitární pomoci, kdy převážíme humanitární pomoc do různých částí Evropy, ať už je to Ukrajina, ať už je to Francie, kde jsme prováděli velkokapacitní čerpání vody po povodních, takže je toho celá řada. Možná bych i zmínil vlastně účast našeho velitele brigádního generála Kadeše, který byl vlastně v Thajsku, kdy vlastně se řešilo vysvobození fotbalového družstva dětí, které uvízlo vlastně v jeskyním systému.
2: Takže to jsou ty záchranné práce v zahraničí. Já se zeptám mluvčí Urbancové, jak vlastně probíhá taková zahraniční spolupráce?
0: No, asi je třeba nejprve zmínit, že ve chvíli, kdy vyjíždí záchranný útvar na nějaké zásahy do zahraničí, stává se tak jednotkou generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. To znamená, nevyjíždí za sebe jako za záchranný útvar a ve většině případů jsou tyto zásahy spojené v rámci nějakých odřadů vysílaných právě hasiči České republiky do zahraničí. V rámci této zásahové činnosti bych možná zmínila USAR tým, jehož součástí jsou například naši kinologové, kteří právě, tak jak už zmínil kolega, zasahovali v Turecku při zemětřesení a působili tam vlastně na tom zásahu s odřadem při vyhledávání právě lidí zasažených touhletou mimořádnou událostí. Následně pak také by možná stalo za zmínku hašení lesních požárů v Řecku, kdy se vysílají odřady hasičů, konvoj, kolona a cisteren vlastně míří do Řecka tak, aby tam v rámci sil a prostředků pak působila v součinnosti s řeckými hasiči při právě rozsáhlých požárech.
2: Stává se hodně často, že hasič, krajský hasič, takový ten běžný obyčejný, vyhledává práci v nějakém speciálním vašem záchranném útvaru.
0: Já bych jen upřesnila. Hasiči kraje i hasiči záchranného útvaru si myslím, že všichni jsou na něco opravdu skvělí, v něčem jsou zdokonalováni, na něco

0: odbornost a nelze říct, že někdo je v něčem lepší, někdo horší. Spíš je to o tom, co člověk v tom životě upřednostňuje. Ať už ti hasiči HZS krajů slouží v nějakém směrném režimu, to znamená mají směny 24-hodinové ABC, tak pak samozřejmě u toho záchranného útvaru ta směrnost je jiná. My máme pracovní dobu od pondělí do pátku, kde je časové rozložení té pracovní doby od 7 do 3 a pak sloužíme v pohotovostech. A spíš si myslím, že je to dáno tím, co člověk upřednostní třeba právě pak ve svém volném čase a komu co vyhovuje. Zda pracovat jeden den a mít dva dny volna, a nebo pracovat v týdnu a mít volný víkend.
1: Hosty pořadu O čem se mluví dnes byly tisková mluvčí záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky Jana Urbancová a s ní velitel Jihlavské roty major Pavel Gatner. Děkuji vám moc a naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkujeme a naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A zdravím taky meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se podívat na dnešní noc. Oni ty poslední noci byly mrazivé. Myslíte, že by se nějaký mraz mohl ještě objevit i v noci na zítřek?
2: Nebude už se objevovat, ty noční teploty budou mezi 7 až 4 stupni Celsia nejnižší, jinak obloha zatažená, ta už je i teď a na větší části Vysočiny se objevuje déšť nebo přehánky, ty mohou být na některých místech i takové docela, nebo obecně ty srážky, teď hlavně na jihozápadě kraje i takové vydatnější, nad Vysočinou při postupu na sever se také, ale už v Pardubickém kraji objevují teď momentálně bouřky, ale Vysočina nebo Vysočinu minuli, takže v noci i nadále čekáme počasí deštivé. Ten dešť může být i nadále jednak buď vydatnější, ale přechodně může právě naopak třeba i slábnout nebo ubývat. V průběhu noci by se ten dešť měl jakoby koncentrovat nebo vyskytovat hlavně v severní a východní polovině kraje. No a vítr ten fouká mírný jižních směrů, během večera bude slábnout a v noci se pak bude měnit na západní.
0: Dostáváme se k zítřejšímu dni, ty poslední, asi díky tomu, že máme ledové muže, jsou velmi chladné. Bude už zítra o něco tepleji?
2: Zítra právě naopak bude chladněji než dnes. Dnešní ledový muž byl nejteplejší, protože ty teploty byly na Vysočině mezi 14 a 17 stupni Celsia. Zítra maxima jenom 11 až 14 stupňů a i nadále převažující zatažené a deštivější počasí. Ten déšť ještě hlavně zítra ráno a dopoledne asi na téměř celém území se občas vyskytne. Potom během zítřejšího odpoledne, večera a v noci na sobotu by se ty srážky měly sice dál vyskytovat, ale už jen v podobě nějakých lokálních přeháněk s nějakou malinkatou možností bouřky. Vítr zítra mírný západní, postupně slabý proměnlivý.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Dnešní vydání Dne v kraji v našem vysílání je u konce. Po 18. hodině po zprávách pro vás na Českém rozhlase Vysočina máme Dechovky pro Vysočinu dnes s kolegyní Lidií Jakubičkovou.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Aktéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: V Jihlavě startuje charitativní noční běh pro Světlušku. Žďár nad Sázavou bude mít městskou rezervaci u kamenného rybníka. Sněmovna přijala usnesení proti pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Ke zrušení akce vyzvali organizátory koaliční poslanci. A v noci zaprší, teploty klesnou ke 4 stupňům, zítra čekáme deštivo a naměříme kolem 13 stupňů. U zpráv vás vítá Jakub Diviš. V Jihlavském letním amfiteátru večer odstartuje charitativní noční běh pro Světlušku. Akce Nadačního fondu Českého rozhlasu podpoří lidi s těžkým zrakovým postižením. Registrační brány amfiteátru se otevřou za hodinu, samotný běh začne v 9 hodin večer. Vedle běhu si závodníci můžou užít i doprovodný program, přibližuje ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.
8: Můžete si třeba nechat vyšetřit zrak, nebo si můžete vyzkoušet poslepu vlastně s klapkami zaběhnout 300 metrů na běžeckém trenažéru. Můžete si vyzkoušet další různé sportovní aktivity, které jsou vlastně přizpůsobené lidem s nejrůznějším handicapem. A zároveň máme i hudební program, vlastně koncert pro všechny, kteří přijdou.
7: Na běh se lidé mohou registrovat i na webových stránkách běhu pro Světlušku. 7-hektarové území s kamenným rybníkem ve Žďáře nad Sázavou bude do 3 let městskou rezervací, plánuje to vedení radnice. V lokalitě přibude 6 tůní a trávu budou v místě spásat ovce a poníci. Město na svém záměru spolupracuje se sdružením Krajina. Cílem je hlavně zatraktivnění opomíjené lokality, vysvětluje starosta Žďáru ze STAN Martin Mrkos.
9: Má proměnit dneska spíše takovou zanedbanou, opomíjenou příměstskou lokalitu tam pod vysokým napětím do podoby, která bude více sloužit přírodě, zadržovat vodu v krajině, ale bude také sloužit veřejnosti jako nějaký relaxační účinkový prostor.
7: Rodák z Třebíče Niko Moro je v polovině pěší cesty do švýcarského Friburku, kde zítra začíná mistrovství světa v hokeji. Do dějiště šampionátu chce dojít do 28. května, kdy se hrají čtvrtfinále. Řekl to v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
10: Jsem trošku v mínusu, ale jelikož už mě je tak nějak líp, takže já věřím, že ten poslední týden to naženu a stihnu to. Samozřejmě, pokud by hokejisté hráli v Curychu, tak by to pro mě bylo snažší, protože by to bylo o 130 km kratší, takže uvidíme, jak toto celé vlastně dopadne.
7: Sněmovna vyzvala organizátory sudetoněmeckého sjezdu v Brně, aby akci nepořádali. Usnesení přijala hlasy koaličních poslanců. Opozice se schůze neúčastnila. Téma sudetoněmeckého sjezdu podle ní totiž do parlamentu nepatří. Proti akci vystupovali převážně poslanci SPD. Sjezd podle nich otevírá citlivá témata nacistické okupace a narušit by mohl německo-české vztahy.
0: Sport.
7: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů jmenoval předsedu České fotbalové asociace Davida Trundu a výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bártu do pracovní skupiny bezpečí na stadionech. Jejím cílem bude hledat konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při sportovních utkáních, posílení prevence i důslednějšímu postihu nepřijatelného chování na stadionech.
0: Počasí.
7: Ve Žďáře nad Sázavou teploměr ukazuje 12 stupňů, v počátkách 9. V noci bude převládat zatažené nebe a deštivé počasí. Teploty klesnou ke 4 stupňům. Zítra ráno a dopoledne opět zaprší, odpoledne už jen lokální přehánky a teploty do 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Nákladní auto s osobním se srazily ve Stonařově, opatrně tam projedete. Ve Dlouhé Vrtnici havarovalo osobní auto, i tady projedete Kyvadlově. Dlouhé nesouvislé kolony kamionů v pravém pruhu se dnes tvoří na D1 z Prahy do Brna. Očekávejte zdržení. A D1 ještě jednou, kilometr 158, na vozovce leží kus plastového nárazníku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Pojďme na to, pojďme hrát. Na Českém rozhlasu Vysočina otevíráme hodinu dechovek pro Vysočinu. Číslo do studia je 22 155 49 99 a k svátku dnes přejeme všechno nejlepší Bonifácům a Dynám. Máme čtvrtek 14. května a vůbec všem přejeme všechno jen to nejlepší a teď už pojďme tedy začít s vašimi oblíbenými písničkami. Na úvod pro vás hraje Valdoufinka, Dávno přišla doba.
0: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: Tak a pojďme hrát. Číslo do studia ještě jednou 22 155 49 99, na které můžete zavolat, nebo můžete také poslat vzkaz přes náš web vysočina.rozhlas.cz a nebo poslat SMSku ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. Tak, pojďme tedy už na první písničku, kterou vybral Luboš ze Sedlejova, kterého zdravím v našem vysílání, a teď už to nechám na vás, komu budeme hrát a co jste vybral. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, díky moc, paní Lidie, já vás taky zdravím a všechny posluchače tohle nádherného pořadu. A dáme si zahrát od Rožmitálky venkovanky pěknou písničku o rybníkách a pošleme to k Motříkovi a k Motříce Zažímalovi do Urbanova a sestřenici Janě Ješkové a Jarkovi do Heraltic a babičce taky a celé rodině a všem příbuzným, známým, dobrým lidem a kamarádům tady všady okolo, co já jich mám tady od Třeštice až někde do Mysliboře. A vám, paní Lidie, taky, protože musíme to taky podporovat takhle, abyste to a dobře dojete dom.
0: Děkuji moc krát.
1: A budu se těšit zase příště naslyšenou. Bylo mi potěšením. Děkuji moc.
0: Já taky. Mějte se krásně naslyšenou a písničku si samozřejmě taky užijte. Rožmitalská venkovanka je tady a jeho české rybníky.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina další přání má teď Alenka Zezvoněva, kterou také vítám v našem pořadu. Dobrý podvečer vám přeji a pojďme do toho, komu zahrajeme.
1: Já děkuji za přítání a pěkně vás zdravím vás taky. A prosila bych písničku od Nauše Pepíka Lodi se vracejí. Pošlu jí vám a všem dobrým lidem. Myslela jsem Markovi z Lidlanšota, ale na toho nevím číslo, tak...
0: On určitě poslouchá.
1: Tak, no, kdyby poslouchal, byla bych ráda, protože bych potřebovala mu to, ale nemám číslo, takže nevím, jak mu to mám poslat jinak, no, ale přála bych mu hodně zdravíčka, spokojenosti, radosti, hezké pohody a hlavně, ať to hezky poslechne tu písničku a ať se má dobře. Děkuji.
0: To je hezké přání, ale já moc krát děkuji. Mějte se krásně, pohodově taky. A užijte si taky písničku.
1: Děkuji mnohokrát za písničku. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Malá muzika na uše Pepíka je tady a lodi se vracejí.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, dechovky na vaše přání a teď už vybírá také Milan z Chotěboře, který se dovolal. Takže pojďme na to, komu dáme teď písničku. Nechám na vás.
1: Zdravím všechny regionáky. Jsem rád, že jsem se dovolal po dlouhší chvilce a dáme si zahrát písničku pro všechny. I když teda vždycky jmenuju mamku, dneska tady není, ale to nevadí. A dáme si Jirka a Maruška z Okruhlice a všichni známí, co mě poslouchají, no a vám do rádia samozřejmě, vždycky musím poděkovat.
0: My děkujeme.
1: A tak nám to tam pusté, to nezdržujeme.
0: Dobře.
1: Trošku si tady zaspíváme. Tak jo, děkuju moc.
0: Nemáte zač, Milane, mějte se krásně a vás tam zdravím do Chotěboře a písničku si samozřejmě taky užijte. Tady už je myslivecká kapela a

0: minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Tak a já přidávám také vaši písemnost. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Život je dar pro kamarádku Zdeničku Málkovou z Heraltic, která dnes 14. května slaví 80 roků. A tady je přání Zdeni, vše jen to dobré, především moc pevné zdraví a hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost, spokojenost, úspěchy na zahrádce, boží požehnání a ochranu Panny Marie přejí Ježkovi, Veselovi a Vencovští. A také Český rozhlas Vysočina přeje hodně moc pevné zdraví a radosti v životě. Pardubická šestka je tady.

0: na České rozhlasu Vysočina hrajeme dechovky na vaše přání. Číslo do studia 22 155 49 99. Využil také Vašek ze Žaliva, kterého také zdravím v našem pořadu samozřejmě. A co si dáme a komu to pošleme? Už samozřejmě. Teď nechám tobě,
1: Vašku. Ahoj, Linko. Hezký večer tobě a všem posluchačům tohoto pořadu. Měl bych jen tak pro radost písničku Bude pro tebe, všechny kamarády, a děkuji za včerejší písničku Majice ze skály. Tobě děkuji za zahrání, šťastnou cestu domů a zase i neslyšenou. A ahoj, ahoj.
0: A já taky moc
1: písnička by to byla Ten tichý potůček od Dobravanky.
0: Mám připraveno, takže hezký poslech.
1: Děkuji samozřejmě. Ti moc, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, zdravíme do Žaliva a Dobravanka hraje.

0: A pojďme na další písničku, kterou vybral Milan z Panenské Rosičky. Vás vítám v našem pořadu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, krásný. Trochu tak uplakaný, ale to nevadí. Toho sucha už bylo dost, že?
0: Ano.
1: No, a tak bych chtěl nechat zahrát kamarádům Jiřímu Dušejovskému z Třeště, Pavlu a Lubošovi z Třeštice a Lubošovi ze Sedlejova. A vybral jsem jim písničku Trnéčková. Slivovička Trnéčková. Oni to dobře znají, a tak ať si na zdraví jednu taky dají. To jim přeje Milan z Panenské Rosičky. A moc dík za zahrání.
0: Není vůbec zač, také si písničku užijte, Milane, mějte se krásně. A děkuji za zavolání, zase se budu těšit příště na slyšenou.
1: Ano.
0: Užijte si, naschledanou, užijte si taky písničku, tady už jsou Žadoviáci.

plním také toto SMS-kové přání. Prosím zahrát k narozeninám Aně Šindelářové a Antonínu Málkovi všechno nejlepší, hodně zdraví. A to přeje švagrová Laďka. A teď ještě písnička, tady je Straňanka a Madonna. Tak jen to nejlepší přejeme.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: A je tu také další vaše písemnost. Prosíme o zahrání písničky, když odchází mládí, pro spolužačku Marušku Kuchyňovou z Kněžic. Ta se dnes 14. května dožívá také krásného věku a narozenin. A tady je přání. Maru, vše jen to dobré, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, radost, pohodu. Přejí spolužáci 9. A z Okříšek, ročník 1948. 48 až 49. A také Český rozhlas Vysočina pochopitelně přidává se ke každé gratulaci a pouští písničku a hrají

a přidávám další váš vzkaz pro úspěšné rehabilitaci po operaci kyčle. Prosím mé manželce Ivušce a sestřence Janičce a Marušce, jenž palce drželi vězeňský pláč. Děkuji, Vašek. Tak samozřejmě písnička už je pro vás všechny. Na cestě hezky si to užijte.

byla na Českém rozhlasu Vysočina Krajanka. A já tu mám ještě další váš vzkaz, takže směle jedu dál. Dobrý podvečer, májové tango, prosím zahrát pro všechny narozené v tomto měsíci, ať potěší i posílí zdraví, to přeje Zdena. A to je krásné přání. Takže hrajeme vlastně všem, kteří tento měsíc něco slaví. Paráda. A Budvarka je tady.

ještě plním také toto přání. Prosím o písničku Klekání všem, kdo poslouchají. Děkuji Lída a připojím ještě toto. Dobrý den. Prosíme zahrát písničku jakoukoliv pro potěšení pro mého bratra Mariana Kalaše a pro jeho ženu Zlatu. Zdíky za krásné přijetí a posezení. Sestra Jana se Zdeňkem. Tak to je také krásné přání a plním. Hraje Valaška a já se těším zase příště.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžete se podívat?
3: Jestli
4: nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s
5: Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Rota záchranného útvaru hasičského sboru funguje na Vysočině už 10 let. Žďár nad Sázavou bude mít městskou rezervaci u Kamenného rybníka. Nikomoro Střebíče je v polovině pěší trasy na čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. A zítra čekáme deštivo, naměříme kolem 13 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý večer. Desáté výročí letos slaví rota záchranného útvaru hasičského sboru na Vysočině. Jednou z nejdelších akcí, u kterých sbor za svoji existenci zasahoval, byla likvidace následků spojených s výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. Zásah trval rovných 6 let. V pořadu O čem se mluví, to dnes řekl velitel jihlavské roty major Pavel Gatnar. Podle něj je ale každý zásah něčím originální a náročný.
8: Co se týká vlastně té komplikace množstvím nasazení sil a prostředků, bych řekl, že osobně za to považuji tornádo, ale samozřejmě je to i covid, přeprava roušek a tady tohleto nasazení, dále jsou to lesní požáry.
7: Hasiči z záchranného útvaru pomáhají také v zahraničí. V minulosti to bylo například po zemětřesení v Alepu nebo po povodních v USA a ve Francii. Velitel útvaru nechyběl ani při vysvobození mladých fotbalistů z jeskynního systému v Thajsku. Rodák Střebíče Nikomoro je v polovině pěší cesty do švýcarského Friburku, kde zítra začíná mistrovství světa v hokeji. Do dějiště šampionátu chce dojít do 28. května, kdy se hrají čtvrtfinále. Řekl to v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
9: Jsem trošku minusu, ale jelikož už mě je tak nějak líp, takže já věřím, že ten poslední týden to naženu a stihnu to. Samozřejmě pokud by hokejisté hráli v Curychu, tak by to pro mě bylo snažší, protože by to bylo o 130 km kratší. Takže uvidíme, jak to celé vlastně dopadne.
7: Sedmihektarové území s Kamenným rybníkem ve Žďáře nad Sázavou bude do 3 let městskou rezervací, plánuje to vedení radnice. V lokalitě přibude 6 tůní a trávu budou v místě spásat ovce a poníci. Město na svém záměru spolupracuje se sdružením Krajina. Cílem je hlavně zatraktivnění opomíjené lokality, vysvětluje starosta Žďáru ze Stan Martin Mrkos.
10: Má proměnit dneska spíše takovou zanedbanou, opomíjenou příměstskou lokalitu tam pod vysokým napětím do podoby, která bude více sloužit přírodě, zadržovat vodu v krajině, ale bude také sloužit veřejnosti jako nějaký relaxační účinkový prostor.
0: Počasí.
7: Teploty na Vysočině se teď pohybují mezi 7 a 13 stupni. V noci bude převládat zatažené nebe a deštivé počasí. Teploty klesnou ke 4 stupňům. V pátek ráno a dopoledne zaprší. Odpoledne čekáme už jen lokální přehánky a teploty do 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Zdržení čekejte na D1 z Prahy do Brna. V koloně stojí převážně kamiony v pravém pruhu. Místy jsou ale ucpané oba jízdní pruhy, teď třeba už u Velké Býteše. Dlouhá kolona je taky za Prostředkovicemi směrem na Stonařov, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je to úplně obyčejná, ale stále přítomná věc, že jsou prostě v novinách, v časopisech, v různých textech překlepy a paní magistra to sleduje. To vlastně nejsou systémové chyby, které děláme, ale je to naše roztržitost, nedbalost, že my novináři uděláme chybu. Co jste našla v poslední době?
2: Můžeme říct na úvod, že tam jde o ta písmena, která nejsou na svém místě nebo chybí a tak dál. Lze říci též litera, proto se tomu říká literní chyby. Měla jsem takový šťastný den, kdy jsem otevřela přehled zpravodajství na internetu a našla jsem tam hned tři pěkné titulky článků, kde tyhle ty literní chyby byly a částečně to bylo komické, ale někdy už to bylo i na hranici srozumitelnosti. Když tam byl titulek člen předsednictva obviněn korupční policií.
1: Policií, jasně.
2: Tam pochopíme, o co jde poměrně snadno, no ale pak tam třeba byl titulek při propuštění ex-senátora Novák porušil soud zákon. No a tam už jsem se trošku hůř orientovala.
1: Jestli Novák nebo propuštění, jasně, chápu, takže mělo být při propuštění ex-senátora Nováka.
2: Ano. A pak jsem tam ještě našla takový už docela jako tajemný titulek. V případě Savova spolupracuje muž obvinění zkrácení daně.
1: Tam mělo být obviněný.
2: Obviněný.
1: Mhm. Tak to jsou čerstvé novinky, ale vy určitě máte svůj bohatý archiv z let předchozích.
2: No, pracuji jako korektorka a často se mi taky povede v knížkách při korekturách přehlédnout právě tu literní chybu, ten překlep, takže arzenál mám velký, ale začala bych cizími překlepy, až pak bych se vrátila k těm svým. Děsivé okamžiky pospaly cestující.
1: Místo popsali.
2: Mm-hmm. Pak je tady, podívejte se na snímky dalších finalitek.
1: Místo finalistek.
2: No a abych teda ještě připomněla nějaké ty svoje přehlédnuté, tak nedávno to bylo, brožurka obsahuje praktické raky a kapitapy talistický.
1: No.
2: A to jsem přešla jako, že je to správně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest zahrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Oromava Keren.
1: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných během druhé světové války do koncentračních táborů. Tábor

V letech u písku prošlo přibližně 1300 Romů a Sintů. Více než 300 z nich zde zemřelo. Ostatní byli deportováni především do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau.

0: Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora v Letech u Písku velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiky odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024, který má ve správě Muzeum romské kultury státní příspěvková organizace. Na pietním aktu v Letech byl romista Michal Mižigar. Na místě ho oslovil Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Michalem Mižigarem, co pro vás osobně znamená dnešní pietní akt v Letech u Písku.
2: Je to pro mě opravdu možnost zaspomínat jednak na druhou světovou válku, ale především zaspomínat na oběti, který byly strašně dlouho přehlížený, o kterých se nemluvilo, který se bagatelizovali, který se popírali i ve vrcholní politice. Tak to právě proto ty Lety jsou jako pro mě takovou citlivou záležitostí.
1: Proč podle vás je důležité tyto události připomínat i po tolika letech?
2: No jednak kvůli tomu, že holokaust Romů je pořád nevyřešená kapitola. Je to i téma Čechů, protože i samotní čeští dočetníci se podíleli na romském holokaustu.
1: Jaký pocit vás vyvolává, když sem člověk přijde poprvé?
2: No já si to pamatuju úplně, když jsem přišel mě poprvé. Já jsem byl hodně malinký, ale vždycky, když jako zazněly Lety, no to si pamatuju jako Václava Havla, protože mě byly 4 roky, no takže jsem nemohl nic vidět o holokaustu, ale časem postupně zjistil, že jako ten pocit je smíšený do pocitů, ale zároveň je to i něco, co mě vlastně pořád připomíná, že je pořád hodně práce a aby k tomu zlepšování situace Romů docházelo, ale zároveň i ke zbližování majority a romské menšiny.
1: Jak vnímáte vlastně vybudování nového památníku v Letech u Písku?
2: Jednak to už mělo být strašně dávno, ale na druhou stranu je to i to, jak zraje česká společnost. To znamená, že tady vezmeme si v potaz, že lidé se pořád neučí o Romech v učebnicích. Protože na jednu stranu, i když je ta většinová ta společnost velice negativní k Romům, furt má málo informací o Romech. A v tomhle ohledu jednak jako z úcty českým Romům, kteří tady mají svoje příbuzné pochované. Jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je taky to, že vlastně jakoby díky tomuto památníku sem přijíždí lidi a můžou se o tom všechno dozvědět.
1: Michale, co by si měl návštěvník z tohoto místa odnést?
2: No určitě, že jsme všichni lidi, že demokracie je křehká, že zlo se musí vymítit hned už v zárodku myšlenka a že lidi musí společně komunikovat a nenechávat si stereotypy, předsudky a smát se jim, jak se to dneska děje v kultuře běžně. Tohle místo je právě místem, kde my můžeme se o tomhle přesvědčit, jak je to strašně důležitý.
0: Vysvětluje romista Michal Mižigár.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a nyní si připomeneme další pietní místo. Horodnický tábor vedle Let u Písku je jedním ze dvou míst, kde byly během druhé světové války nuceně soustřeďovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě dnes stojí památník ve správě Muzea romské kultury státní příspěvkové organizace. Pietní akt se tuto sobotu v Horodníně u Kunštátu uskuteční už po třetí. Pořádá ho spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanská pomoc v Brně. Iveta Durdoňová oslovila pastora Matěje Nového a předsedu spolku Rudolfa Murku.
1: Pane Murko, 16. května se uskuteční pietní akt v Horodníně u Kunštátu, který pořádáte vy jako potomci. Jaký program jste si připravili?
2: Je to překvapení pro všechny ty, kteří se tohoto pietního aktu zúčastní. Připravovali jsme to celkem dost dlouho a nebude to o velkých projevech, ale bude to o příbězích. Bude to o příbězích těch, kteří tento koncentrační tábor v něm byli, z něho šli do Osvětimi a měli to obrovské štěstí od Pána Boha, že to přežili. Takže to bude o těchto lidech a bude to o těch potomcích přeživších, kteří přežili koncentrační tábory, počínaje Hodonínem u Kunštátu a Letama a všemi těmi koncentračními tábory, kterými prošli. A majetek Romů, který byl rozprodán v dražbách, rozkraden a prodán, nebyl nikdy kompenzován ani navrácen, což je další úloha pro nás jako pro potomky, aby tato křivda byla napravena. Moje rodina ze strany mého otce přišla o pozemky, o domy, které na těch pozemcích byly postavené. A to ne jeden, ale několik, tam bylo 5 domů a další dům měla postavený moje babička, který byl rozebrán, když byli posláni do Osvětimi a prodán v aukci. Samozřejmě jsme dohledali nějaké dokumenty, takže od toho máme nějaké dokumenty, že to naše rodina vlastnila a dnes je už na čase po 81 letech, aby konečně taky byly vykompenzovány majetky Romů, o které přišly za druhé světové války.
1: Pane Nový, vy jste potomek přeživší, kteří zažili utrpení zde v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
3: Tak tady v Letech u Písku to byla rodina Růžičku, strejdové tety, ale přímo můj tatínek, jeho rodiče, jeho sestry, jeho sestřenice, celá naše rodina, jsme byli koncentrováni v Hodoníně u Kunštátu. Tam také zemřela naše prababička Terezie Nová 5.1.42.
1: Poté byly koncentrovány do Osvětimi.
3: Ano, byli odvezeni. Náš transport jel z Brna 7.3.1943 do Osvětimi, kde potom, co vystoupili 8.3., tak byly vyselektováni ženy, naše děti a v ten den skončili všichni v plynových komorách. Přežil to můj tatínek se svým dědečkem a když šli na tetování, tak tatínek má číslo 1216 a jeho dědeček 1215. Dědeček potom zemřel 6.5.1943 a tatínka vzali do školy a toho zachránilo. Vlastně vyučil se tam zedníkem a přesně za rok v roce 1944 byl deportován do Německa, do Buchenwaldu, kde pracoval jako zedník. Ve 1945. roce byl osvobozen Buchenwaldu americkou armádou a dopraven do České republiky zpátky domů.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Palikera Vojsanas Amensa, Lačí rad. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dál zasahují u požáru skladu baterií v Nové Pace na Jičínsku. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
2: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
0: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolňují se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU ČSL.
6: Podle mě to i na hraní ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky, se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz. Vyšetřují tam vážnou nehodu, kdy kamion s nákladem osobních aut srazil dva lidi u odstavené dodávky. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lysá. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranej mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy to na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kdy tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak bylo, nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: Hmm. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák, říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete jí dodnes. Kamil Střihavka jí stále...
1: To si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: To dávno vše obecně známý je, že někdo žije a jinej nežije. A ten, kdo žije, tomu známo jest, že život má dlaň, ale taky pěst.

0: cokoliv. Vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo. Že on jiný nemá. Ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravda v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková, ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka a on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo. To se podařilo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla.
1: Zla.
0: To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě ji poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se. Prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: A co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, ale taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No, já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový singl, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No, zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13.

0: 18 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Se snáší déšť, s tmou se kři...

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdej, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně, my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilele. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, které si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu. A vlastně, jo, takže, ale mě to bavilo to zudebňovat. Jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný. No.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký mení. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace CERMAT. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
3: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
4: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od CERMATu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
5: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
4: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Radnice teď chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopydlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Pousovem a Kopydlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu schodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lisou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. A nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem po velmi silném náporu kamionů, už ale situace poznání lepší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ani se tomu nechce věřit, že se zprávou vstává den a moc že svítá, za námi přichází Eva Olmerová už plných 51 let. Nahrávka vznikla ve spolupráci se studiovou partou proslulého akordeonisty Slávy Kunsta, který tuhle sugestivní melodii vymyslel, zatímco text napsala tehdy 21letá Aida Brumovská a otevřela dnešní setkání vrchovatě naložené písničkami o svítání.

Sluneční paprsky na svých zádech z hitparádové sbírky Johna Denvera nabídl Tomáš Linka s fešáky pod názvem Svítá ve tvých tvářích. A pak to byl brněnský přístav Aleše Hrbka, Víta Buriánka, Aleše Macků, Kamila Mazálky a Jitky Buriánkové se solovou Martinou Hrbkovou a písničkou zámořské zpívající pianistky Norah Jonesové Svítá. Stejně se jmenuje i písnička Jirky Kaleše, Stanislava Marečka a Milana Duvka a skupiny Rangers 1992.

Svítání s příchutí tequily, Tequila Sunrise, parádní kousek z druhého alba kalifornské party Eagles Desperado z roku 73. O 39 let později ji přivedl Tomáš Linka do zpěvníku Fešáků.

Pilíř budějických nezmarů Tonda Hlaváč s benžem Vojty Zíchy a kytaristou Milanem Tripesem v sestavě budějického, jak se teď s oblibou říká, volnočasového tria Koukol a Svítá, svého času nesmírně činorodého pražského kytaristy Bohouše Sýkory. A Svítání potkáme i na nejnovějším albu tria Midland z kalifornského Dipping Springs. Tentokrát v roli vypravěče Sunshine Tells the Story.

Se svítáním v autorském podání Zuzany Grohové jsme si zaspomínali na sympatickou partu Vodáci, která vznikla v roce 1974 v Pardubicích. O 3 roky později se poprvé objevila ve finále Porty a pravidelně tady válčila celých 10 let. A takhle se v roce 1999 vypořádal se svítáním Franta Nedvěd.

Svítání nad deltou, které ovšem není o žádném svítání, natož o deltě, se poprvé objevilo na deskách v roce 71 v autorské nahrávce Alexe Harveye, ale teprve o rok později zajistila jeho Delta Dawn triumfální vstup do elitní desítky americké country, tehdy 14-letá Tania Tuckerová. Aktuálně obdivuje svítání 37-letý relativní nováček John Pardy na des už platinovém albu California Sunshine.

Kamarádi táborových ohňů se skvostnou stýlkou Ferry Friedricha a evergreenovou zprávou Nad vodou svítá, což je pravidelná doba odchodu Vaby Rivoli v nahrávce legendární brněnské karabiny.

Klasika Vaby Rivoli odcházet za svítání s brněnskou karabinou na závěr našeho dnešního setkání s písničkami o úplném začátku dne, tedy o svítání. Vždycky skoro stejně a pokaždé trochu jinak, což platí i o klasice Jaroslava Ježka a dvojice Vockovec Verich. Nejnověji nabízí Mirek Paleček. Tak dobrou noc. Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Stát po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kriminalisté ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové detektivové téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. 750 let starou relikvii svaté Zdislavy 35-letý muž ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, dodává představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
1: Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
6: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas. Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vyhrály na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Česko-americký pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve 2 setech a postoupil do semifinále. Počasí. Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřená. Vyšetřují tam vážnou nehodu. A na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vozovku se vylila nebezpečná látka. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické Hurvínkovo zasmání. Nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být. Ať se mládí vydovádí.
2: Dobře. Tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl mistře být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malej kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jseš na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak
2: ne,
4: jsem se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, slyšíš, Taťuldo?
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo na čí já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha, ty...
4: Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborný.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk
4: říct...
3: není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout, to už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy si nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vejdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťuldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe. Doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: nevadí, mistře, nevadí. Hurweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, a co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jsem musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vod, jak živa moje touha.
4: Nápad. Vidíte,
2: no, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniera, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco. Tak
2: no tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky nerad, tati.
2: Baště, za nehloupej řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
4: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
3: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem to.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tady... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... takovou hospudku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: Ano, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
2: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat. Nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
4: Šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
4: To je škoda, zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otecko Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud jde o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastat i nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbytně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct, a ruku na srdce, vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, Ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne. Žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl a tomu podobně, že když samozřejmě, no co ví, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, teď jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
3: Tati, když si říkáš, že hezký.
2: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
3: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
2: Jedničky, koukejme se, kde pak?
3: Tady dole, podívej se.
2: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
3: Ale jsou to jednošky.
2: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
3: Prosím, já mluvím dost.
2: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
3: Nás se pan učitel na nic neptá.
2: Jak to?
3: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
2: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
3: První pát do co třeba s, druhý pát číko a čau třeba sa, třetí pát komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
2: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... Chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
3: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
2: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
3: Ano.
2: No tak, jaká je to věta?
3: Prýma, tati, ta se ti povedla.
2: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
3: Je ta dlouhá.
2: No. A teď se ptej na podmět.
3: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
2: No, počkej. Hele.
3: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
2: No?
3: Kráva u splavu chroustala.
2: Ale nechroustala.
3: Spolkla chrousta.
2: Ale nic nespolkla, tak to není.
3: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
2: Ale kde pak porád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
3: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
2: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
3: Ve mlýně.
2: Ale ne.
3: Je ve splavu.
2: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
3: Já myslel, že Vojta je čeledín.
2: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl kam, no. Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
3: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? pod mě vedl chrousta na
2: dvě. Ale kde pak?
3: Kráva chytila u splavu Vojdu.
2: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
3: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
2: Ale ne, Vojta šel s krávou.
3: Na procházku.
2: Ale kde pak na trh šel? Šel ze mlýna na trh kolem splavu.
3: Vojta šel se splavem pro chroustaš.
2: Ale ne, všechny Vojta ze mlýna vedl chrousta, ale...
3: Tati, počkej.
2: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Ty mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
3: Vojta vedl...
2: No?
3: Vedl pod mě ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
2: Ale je.
3: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
2: A, no tak pořádně.
3: Vojta se šla, ne.
2: No tak už konečně pořádně.
3: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
2: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, aby zvodil. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům, Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv. Hrocha nebo autokar, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenom že nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou žachárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned... No,
3: i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: Ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě os...

0: není hroch.
1: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, nejže by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
0: Aby byl viděn, že ano, tatí?
1: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
0: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
1: Takže je řidič v přijíždějícím vozidle nevidí. Správně.
0: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
1: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
0: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
1: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
0: Co?
1: No, výrazné a pestré oblečení.
0: Například, když je někdo sešívanej, že ano, takže je vidět už na dálku.
1: Jak to sešívanej?
0: No, když má slavistické tričko, třeba řekněme, jeden rukáv červený, druhý bílej.
1: No, to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
0: hrochem.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
1: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
3: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
0: No, tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
3: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
0: Vidíš, že jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
1: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
0: Hejnovoz teď v zimě.
3: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
0: No, pane Spejble, vlastně tatí. Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
3: No,
1: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
3: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
1: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
0: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
3: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
0: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
1: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
0: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
1: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
3: No, tak schválně, no.
1: Zima tu je, snížek poletuje, že?
3: No
1: a co má být? Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
0: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
1: Ale
0: o to ale tati nejde.
1: Ne?
0: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
3: No, sní.
1: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
3: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá snížek poletuje.
1: No,
3: snížek.
1: Jo, tak,
3: no. No a jsme u toho. No?
4: U čeho zase? Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
3: No?
4: Počkat, první sníh?
3: No? Tati,
4: jo, napad sníh.
0: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
3: No.
4: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano?
0: No ano, samo sebou naznačit.
4: No, to dá přece rozum. Je zima.
0: Je zima.
4: Tak napadne sníh.
0: Ano.
4: A když napadne sníh, tak se jde co?
3: Sánkovat.
0: A lyžovat.
4: A bruslit.
0: Teda, taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
4: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
3: Je, pane Spejblo, vypravujte, jak byla zima a sníh tati, vždycky vaše.
0: Vypravuj, tati.
3: No, pane Spejblo.
4: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
0: Taťolo, nebuď tak skromný.
4: Nerad se chlubím.
0: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
4: Ale v kterém se nerad chlubím.
0: Tati.
4: No. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
3: A proč, pane Spejblo?
4: No, proč? Kvůli piruetám.
0: Jo.
4: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
0: Tati, vážně?
4: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice?
0: Jak to?
4: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
0: To je hezký jméno.
4: No, a jak jsem měl na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
0: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
4: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
3: To musí být krása, víte? Odrazit se. Letět.
4: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
0: Ty ďáble.
4: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
0: No jo. Tati.
4: No.
0: Nevytahuje se trochu?
4: Já?
0: Kde je Šárka, kde je letiště?
4: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
3: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
4: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
0: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
4: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
3: Ano, proč?
4: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
0: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
4: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
0: Když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
4: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
3: Jú, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
0: Dobrou noc.
4: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Nádherný večer, jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. A máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase po čase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína. Já už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mě bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujmula, nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málo mluvný člověk, který sice byl takový v vozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno. Pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná, kde je ta Franta Šťastná. A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze, nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky, protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v noční lince a není to tak dávno probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ať jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání s slzičkami u kápla, omlouvám se za svoji upřímnost. Jsem taky člověk jako vy, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme, Petře Kubalo, začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky, a ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců? No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde? O tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak vy říkali, vidění. Zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme, 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená, zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchýně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta druhá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne? Je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás. Ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás, protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo, já jsem třeba chtěl jenom takovej kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče, se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus v podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin, to mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další, Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná. Skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V lásky plném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce, po městě, po obci a potom teprve jít spolu bydlet. Ne, hned byste měli jít spolu bydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká, plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí, já stále volají jedni a ti sami. Tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé. 731 800 900 čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo a toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Haló, haló, Honza u telefonu, tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Poprvé, Honzičko, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko, vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu doma něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla, tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat. A každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to vzala přes práva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No a já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, já bych vám dopřál, že jo?
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes práva. No ale tohle opravdu u nás existuje. Kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do ty rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení. Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo
1: ano.
0: To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, ano, tak už mě to přišlo, 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Dobrou noc.
1: To je prvořadé. Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka, no, hovězí nápad tady byl, no tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že, nějaké neuvěřitelné, je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, máme já chci zvířátko, když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pánbu mámu, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo, až si to vůbec v životě nepamatuju, no to víš, no, zemřelo to druhý den a já, no to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den, no ale vy jste řvali a prosili asi rok, A já, no to víš, tenkrát bylo hodně hrabošmasy.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zrovna jsem se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak mi nebylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze?
1: No.
0: A bylo vám to všechno jedno, jako za mladá, jako za studentských let, první láska a vy úplně pobláznělej.
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánu, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého Pazaura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letmý pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl jako jo.
0: Těžko říct, jste se neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky, jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo, no.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten pocit, ty 2 roky plus mínus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky.
0: A že to by bylo blbý.
1: No,
0: tak tohle prozření myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnou se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Hele, už, no, tam byl průser to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru, jako jo.
0: Ježiš, tak to...
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě dalo.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vypravit, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční tak, linky. Ať se vám daří.
1: Prostě neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička? No tak, jak to je? Vidíte, to je výloha. Hlava dubová. To víte, když na mužskýho jdou léta,

0: Jojo, když jdou na mužskýho léta, to se říká druhá míza, nevím, jestli mi to potvrdí další volající do noční linky. Muž, žena, halo, halo, pěkný večer.
1: Žena, dobrý večer.
0: Žena, která žena, odkud žena?
1: Petra z Brna.
0: Zdravím, Petro, tak jak je to s tou druhou mízou? Jak jste slyšela před chvíličkou od pana posluchače, porozumění, vnímáte to taky ve svém okolí, že to je jako něco, co dokáže zakalit mozek, ale vlastně skoro přes čáru?
1: Já jako mám sama o malou 40 let staršího partnera.
0: Kolik? 40?
1: 20 let.
0: Kolik?
1: Ty... Spolu už 20 let.
0: Ano. Takže... A kolik?
1: O 30 let skoro.
0: Je, já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
1: 70.
0: A všechno
1: ale
0: v pořádku, všechno je dobré.
1: Všechno v pohodě, klape nám to úplně výborně.
0: No tak ukázkový příběh,
1: jako
0: vztah.
1: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehčí, tak teďka jsou úplně nejšťastnější člověk na slunci.
0: Já vám to věřím, protože ale, znám ale... taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
1: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek, já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo, ale všichni jsme přežili, už jsme vyplatení. A...
0: tak my jsme měli nic, měli jsme lásku.
1: No, asi tak, ale já chci mluvit o něčem jiném,
0: určitě.
1: Co mi neprošlo.
0: Ven s tím, tak... co vám neprošlo, a nebo co neprošlo u vás?
1: No u nás neprošlo, nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
0: Ano.
1: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili dom opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
0: Vážně?
1: Jo.
0: No.
1: A mám to testovaný, jako moje teta teda to neřekla nikdy ani s přízlivou, dnes jsem dělali srandu.
0: Ještě jinak... jednou ta slova, řekněte mi, já si to napíšu.
1: Bomboniera.
0: Bomboniera. Další.
1: Bernardín.
0: Bernardín a?
1: A plexisklo.
0: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, no. Až budu delší.
1: No, zkuste to schválně. No ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
0: Ano, to jste hezky přestala.
1: Ne, vzala jsem si dvojku jako 2-litrovou flašku vína.
0: Ano.
1: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Po cestě někdo šel, tak se vždycky napíl, jako pomáhli mi s tím, ne, že bych to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale v té flašce zbylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ní vychlela bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a v ten moment já jsem se skátala k zemi.
0: No.
1: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
0: No, prosím, pěkně, takové zkušenosti.
1: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ně vždycky dýchat, jo?
0: Aha, no, tak to teda...
1: A je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma až 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
0: No, tak stane se, ale to je docela zajímavé, jako takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
1: ale
0: poslouchá
1: pak jsem to zkoušela i kolikrát, když jsem byla hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
0: Věřím.
1: A jako já už to řeknu v jakémkoliv stavu.
0: Protože to máte naučené, jako nejkolaťulinkatější, to má zase já.
1: No, a když jsem kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky, nemluv, dýchni na mě.
0: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?
1: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkat tu bombony, všechno plnou pusu toho, no ale jako...
0: No dobrá, dobrá. Tak to víte, alkohol metla lidstva, to tam je, a jinak, ale nejste velká pička alkoholu.
1: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem se tam tenkrát stěla, jako, ale bylo mě potom hodně zle, jako jo.
0: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
1: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.
0: No nevím, ale máme tady od jednoho investigativního novináře z Vinohrad, z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
2: Ještě řekli, že jsem zamedená, jestli měsíčko svět.
0: Dotek lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pištelinka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď, tady je Praha, noční linka s Honzou a téma Tohle doma neprošlo.

Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich. No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mi ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer, já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken, u nás je to opačně, když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem ne...

úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu tam se neodvážela teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid, domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl dva psy. Jo. Druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví, že už se to kuje. Ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, Paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

0: čas klid.
1: Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky. Tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiju. Dnes nepiju, protože před vysíláním a během vysílání to nejde. To bych totiž jiným způsobem nemohl říct. Bomboniéra, Bernardín a Plexisklo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl. Stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářel uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky. No vidíte to? Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě ne. No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá?
3: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
1: Vám také, kdo nám volá a odkud?
3: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
1: Milá Soňo, povězte. Máme tady dané téma.
3: Volám na pomoc.
1: Ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače a blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, anebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se. A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy? Není problém.
3: Já vám skočím do řeči.
1: Ne, povídejte.
3: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
1: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba taky nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil on a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
3: Jako bylo to gesto určitě od něho. Nebylo to pro něho jednodušší.
1: Co já, zákazy u vás? Povězte třeba nějaké.
3: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak měla trhání obočí. Najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěly nějak vypadat, že... A teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
1: Ano.
3: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesou.
1: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte? Měla ho tam.
3: Měla ho tam, určitě.
1: To teda, no.
3: A dneska právě sleduju vnučku, která děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovýma nechtama.
1: Já si vzpomínám třeba na svoji sestru i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
3: No jo, Honzo, který jste ročník.
1: To tak jako...
3: Mýho dětství fixy nebyly.
1: tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
3: A nebo si kůmovat
1: no. To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
3: Jo.
1: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, jo. Dobrá, no, a opustilo vás to malování na lakování nechtů a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
3: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zitfleisch, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
1: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další déšť. Tak ať se vám daří.
3: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase zavolám.
1: Prosím, dáme. Naschledanou, dobrou noc.
3: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, ne, že bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si syslím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u druhé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli záluzk, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, posílám květinu imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska. Otevíráme nový den a druhou hodinu Noční linky, lásky plnou Hanou Zagorovou a možná třeba to byl i její životní příběh.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: 6,5 minuty po půlnoci, Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Honzo.
0: Ano, Martine. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout, posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.
1: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
0: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes mojí mrtvolu, to znám taky.
1: No. Tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mě napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kiss Hády.
0: A to prosím vás.
1: No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
0: A tuc
1: podle rodičů.
0: No, a
1: takový jakože, jo, prostě nevhodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, tak my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
0: No, ano.
1: Doběhla na ten horor, že o těch žralcích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už mě bylo třeba 15.
0: Aha.
1: Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, nesmí, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
0: Ano.
1: Takže i taková.
0: A to důvod, proč vám to neprošlo? Protože byste vypadali jako?
1: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
0: Jo, dobře. No a ještě?
1: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
0: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
1: No, tak bych řekl oba cenzoři. No, prostě jako to bylo docela kruto přísný, no, někdy.
0: Kruto přísný, no.
1: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád. Jo, tak nevím, jestli oni mi to slyšeli špatného, tak se báli o moji mravní výchovu třeba.
0: Jo, bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
1: No.
0: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Taková ona byla, ano. Takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na Prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
1: Ano,
0: a to je ono.
1: Jakmile člověk. Včera jsem si ho tady pustil kolem oběda a říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
0: To je fakt. A nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času, najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. Ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeži do 12 let. A tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechu, vydržel jste to, anebo ne, už jste se přestěhoval?
1: Ne, to jsem samozřejmě nevydržel.
0: No, no tak já nevím.
1: Já si srandu. Jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem pláchnul a už nežiju, no, s těma nějaký.
0: Takže nějaký odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
1: Ano, přesně tak.
0: Stričkem lepky ještě.
1: a potom Queeny pěkně.
0: Přesně tak, maminka ta by měla radost.
1: No.
0: Tak děkuju, Martine, nebo jistr, ještě ano.
1: Ještě mám poslední, to jsem si nechával nakonec, to mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Mm-hmm. Já jsem chodil do skautu, a znáte to skaut.
0: No takhle, to moc drsné zatím není úplně.
1: No, ale tak skaut asi zná každý. No a my jsme měli ve skautu, že půjdeme na pilíšky, to se dávali na pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, že jo, říkám, máme tati potřebujeme, jdeme na pilíšky s kautem, s klukama, to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. Mm-hmm. No tak prostě nepůjdeš, prostě za toho neprošlo to, takže jsem do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, jo. Takže to bylo takový vtipný, jo.
0: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
1: Zase asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco, kdo ví.
0: No, prosím vás, takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem? Pamatujete si to, jak tam bylo? Jo, to máme zase kuře, co vidí?
1: Jo. No, tak samozřejmě potom jak jsem se odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak, takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
0: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za to mohou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
1: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731, 800, 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním, jan.macun@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Mekyš Birkert.

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou, 731 800 900, kdo nám volá tentokrát, halo, halo, tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z Olomouce.
0: Zdravím vás, Olomouc, do Olomouce, milý Bobo, povězte, to naše téma, to mi do domu nesmí, kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mně doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička ještě větší antikomunistka.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno. V 18. mě koupili nový auto, nádherný. Škoda 110R. A já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom... To byl rok 77-78. Já jsem si to opravdu užíval. To je jako když si dneska koupíte Porsche Biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je Porsche, jo. No tak já jsem si užíval to R-ko. Jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo ze mě táhl kouř. Jako smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo. Můj otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník. A on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit. Jo, a
0: zůstalo to v ní? A neměla to ráda?
1: Ne, vůbec. Ona... Moje maminka snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdybych přišel ve 3 ráno ožralej.
0: A přišel?
1: No, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až mě bylo třeba...
0: To nevadí, to nevadí, to jsou 40. Naše maminky, tak nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
1: No, no. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavraždil, to bylo stejný, jako jo.
0: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. Nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatujou, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak, to je fakt.
1: Ano, nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Já jsem pak zkoušel v letech 2010, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. To je sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
0: Ano, už jsme tady měli.
1: Já jsem zkoušel Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů 5, akorát ze Slivovice 4 méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
0: No, jo.
1: A přešel jsem postupně.
0: Ano.
1: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, po tím se neopijete, částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
0: Jo, tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ty ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný skonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má strašné důsledky.
1: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
0: Zdračice.
1: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion, no prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem. Já jsem měl těžké neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, protože ho nechci pít, nechutná mi. A přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit. Dokonce mám takovej rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
0: No, prosím.
1: Čili středa, čtvrtek.
0: Děkujeme. No.
1: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a 2 dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
0: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
1: Přesně.
0: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
1: A jinak můžu úplně všechno.
0: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, ano, ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lepkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně ne zlé, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý. Manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat k dákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedkám vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv ze členů domácnosti. Jestli vás něco takového z mládí napadá, to člověk mívává takové neotřelé nápady. Mami, kup mi, pořiď mi, budu chodit s pejskem každý den, 2x, 3x, 10x, jasně, že ho budu vychovávat a budu chodit na cvičák. A jak to dopadá? Až když si rodič uvědomí, že zvládne starat se o dalšího člena domácnosti v plné palbě, tak teprve pak, jo, protože tam ta strana, která to chtěla, tuto za chvíli přejde, povětšinou. Pojďme k telefonu, kdo nám volá, koho vybrat. Teď už máme obsazeno po všech směrech. Halo, halo, Honza.
2: Zdravím, to je Petr Kosina.
0: Zdravím vás, Petře. Poprvé, nebo už jste někdy volal?
2: Už jsem byl v rádiu párkrát. Jsem župan, když jste chvíliku.
0: Cože?
2: Cigáro.
0: Co to máme dneska za posluchače? Župan a že si musíte sundat župan se mnou, tam nevím. Hotovo?
2: Jsem akorát doma, když jsem přišel.
0: Rozumím.
2: V Hradci Králové, v centru. A i tak poslouchám, mě je 28 let. A i tak mám poslouchám jako vaše rádio.
0: A za to děkujeme. Já jenom doplním, že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co... co vám neprošlo?
2: Co by mě prošlo? Co by mě prošlo? Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako roční vysílání a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
0: Jedete po staru na baterky.
2: Přesně tak. A jsem zase spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuju v baru, tady a ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much a i k tomu radci, leč kolik mi je let, tak rád si vás poslechnu a když mi je to, je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
0: Děkujeme.
2: Chtěl jsem dát takový příspěvek jako...
0: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho? Koho zvolit po půlnoci? To už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: Jo, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
0: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes moji mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byli rodiče, že jo?
0: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
0: No, tak tenkrát to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svý do sebe.
0: Jo,
3: no, a to jak? Poznal až odstupem času, až teďka třeba v pozdějším věku, že na nás, já si vzpomím rádio, jo?
0: Ano. Tak,
3: že...
0: Pane jo, to je ozvěna.
3: Tak.
0: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak jako vychovávali teďka po vojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě bude vstávat, budíček, vstávat. No, když jsme neleželi, nebo tak, tak bando jedna, tak už vylezte. Jo, prostě přísnost.
0: To mi připomíná Duška, stávejte, smraďoši.
3: No. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy našinili hospodářství a tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva, donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto. A pak se kontrolovali, a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
0: No, vidíte. Vidíte to, jo. Že se musí posekat kopřivy, to si taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát ne a mama mě schodila do těch kopřiv.
3: No. A teďka, jako když taky jsem říkal, Ježišmarja, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem i ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo sušených kopřiv.
0: Ano, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. No. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju v té scénce, ale to je fakt, možná jste mi teďka dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem a nebo právě sběrovým referentem, jako no. to problém.
3: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít na dvojky. Někdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
0: Ano.
3: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky a my jsme teda byli v pátek se stálo na podepisování žákovských se sestrou a ještě s bráchem, ne. To jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího. A tačka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
0: No. To je krásný,
3: jo,
0: to je hezký.
3: Byla dvojka, no. Jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Nikdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom,
0: jo, už taky byla. Jo, 4 minus otazník jsem jednou dostal.
3: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys věděla, holčičko, zaracha a učit, jo.
0: No.
3: Žádný mazlení, žádný tohle. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
0: Ano, já tomu naprosto rozumím. A člověk, který žije na venkově nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli a dneska se jako lásku na to vzpomínám, protože už jsem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zjíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli a pamatuju, já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no, radši se čtyřkou.
3: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte, že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak, a že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla, třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala, číslo.
0: No.
3: To zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a k králíkům do míchání. Já říkám, dítě, já ještě donesu, ale no to dá ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale dá se to tak, jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty dětka by se určitě zabavily, a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, mě nechali ředitel. A dělala jsem obraz drhanej, jako drhání, s korálkama a zdrojema, takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak bez 20 cm, jak v okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku a už v páté třídě jsem z ní pekla buchty poprvé.
0: No vidíte to. Už jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu proti jiným.
3: Asi nemám, ale to tak mluvíte, tak bych se strašně, strašně ráda viděla s panem Maršálkem, který ho úplně zbožňuju a prostě smekám.
0: Já mu pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost třeba odpovít.
3: A jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
0: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě někdo nehuboval. Jo, teď to tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
3: Ano. Tak jo, takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně a děkuji za tady ty pořady, všichni, co vedete a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání Téma. Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší. I ty odrostlejší mají takové ty dětské růžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít, náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím, Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radíkově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu.
0: Uhum.
1: Tady opravdu mám klid, přírodu a říkala jsem si k tématu. Říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel, a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, to noční linku, takže to úvodem a teď k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma.
0: No,
1: jo,
0: taky může
1: jsem
0: být.
1: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
0: Ano, děkuji.
1: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů. Tamto plexisklo, Bernardin.
0: Ano, to já tady mám napsané,
1: to
0: kdyby náhodou.
1: Bernardin, plexisklo, ještě to si.
0: Řekněte mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
1: No, no, no.
0: Kdyby přišel někdo, do koho vy jste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí, no jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
1: No, to bych neustoupila, protože já teď v tuto chvíli mám 3 psy.
0: Mhm.
1: A já je miluju.
0: No jo.
1: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
0: No.
1: A teď takže o to bych volila nějakou alternativu, jo, kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psů.
0: Mm-hmm.

0: psu a jsem by ho teda nevzala jako ke mně do pokojíčku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma. Jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého. Mě bylo tak 8, jo. Jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tam měli, jsme tomu říkali dvůr, jo. To byly takový baráky bývalých pilotů, takový cihlový domy. A my jsme tam žili s dětskama, jsme tam lítali, my jsme tomu říkali na lavkách, jo. My jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila, jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezký, takový fox terrier, jo, něco jak Dášenka, ale byl to asi pejsek, protože byl větší než Frnečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil po tom chodníčku, po té trávě a já říkám, ty jsi tak hezký, pojď. A já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď já jsem chtěl, on se mnou šel normálně na volno, cizí pejsek, neměl obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka my jsme, k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřela jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsínka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já tatínku, maminko, já mám tady pejska, jo. Já jsem mu tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila, říká, to teda ne, tady žádný pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, tu tatínku. Ne, ten pes tady nebude prostě. Já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo. Prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásný, bílej.
1: Nedopadlo.
0: Takový flíčky. A já jsem vždycky milovala zvířata. Já jsem ho tak chtěla. A, tak toto mě neprošlo v tom dětství.
1: No a ale potom jste si to vynahradila. Ale
0: nakonec já no, mě to tak mrzelo. Já jsem ho tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Do dneška to nechápu. A potom já to zrychlím. Mě bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela. A já jsem si pořídila prvního psa, to byla Kolie, Fenečka z Určic, jo, Dárka se jmenovala, pak jsem si k ní pořídila.
1: Pojďme k meritu věci, musíme končit.
0: Musíme končit. A tak to ukončím, dneska mám 3 psy, tu sama u lesa, mám 3 psy a zdravím toho pána, toho tatínka tady, mojeho souseda, toho pana Zdenka.
1: Děkujeme.
0: Takže dneska mám 3 psy, splnila jsem si sen. A ty zvířata mám prostě.
1: Děkujeme.
0: A miluju je.
1: Děkujeme. Lásky
0: tak,
1: plná. Lusičku, Iveta, dobrou noc.
0: Česky, vás taky. Dobrou noc. Dobrou noc.
1: No, teď jste slyšeli motiv z Vesničko má středisková. A tam byl pan doktor, že? Ten, co boural. To nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemá jméno. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

0: Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout a tak nikdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehdá třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom, abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize, tváří v tvář to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a přitom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás, mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně, opravdu přijďte se podívat. Budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání. Ta další noční linka už se dívám a bude z Brna od Borka. A téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No, já jenom kouřím, ale nepiju. Nebo piju, ale vím, kdy mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po 4. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil, bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
2: Dejte si tu pozor.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás.
5: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
6: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
3: Přes zubu.
6: Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy.
5: Ať tam jde on.
3: No tak budeš nebo nepůjdeš?
5: Nebudu.
6: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku ukládají, strážníci se raději před strážnicí hádají.
1: Dejte si tu pozor.
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
2: Já to nejsi. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned.
4: Přes zubu.
2: No tam půjde.
5: Já tam nejdu.
2: Jděte tam, vy.
4: Tam
5: nebo. No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
4: Nepůjdu.
2: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnících, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu, jako vyhlášený milovník anglického humoru, patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mě schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu z toho postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ně nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejenže je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Miloušek hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zažval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no. Dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: Oh, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj a kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá. Vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá? Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk. Skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne, pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
2: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
2: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
2: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
2: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, Ale to je zatím jenom teorie.
2: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
2: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
1: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
2: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
2: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
2: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
2: No, co vy na to, inspektore?
1: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
2: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení a potom volá bezradný.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem, to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na Vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví naši milí přátelé listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
3: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se. Sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnou, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ty režiséři.
2: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
3: Ajajaj, to je otázka.
2: To jsem vám schválně nepřečet, když se...
3: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostné scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarola, a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
2: Neříkejte, že jste nevěděl.
3: No věděl, ale bál jsem se, jak bude reagovat. Ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si týkat, nebudeme tady dělat,

0: o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
1: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovali, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička. Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
0: Ano, ale jenom samotnou.
1: Ale nahou.
0: Aha. Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
1: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli. Jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, člověk tomu musí věřit, herec musí věřit tomu, co dělá a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka, jinak se to zvrhne a nebo to není ke koukání.
0: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
1: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem povedal, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barrandova. A Mandlová pá, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A

0: A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě... Pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, jo, to, no, tak to je dobrý, tato otázka.
1: No, tak, to ještě, ježišme, to ne. No tak ne, tak já to myslel jinak.
0: No, tak... To, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky Rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel. Jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu a my jdeme dovnitř a vylez na nás Rádl, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta heligon, ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A ona mu tam řekla, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku a Rádl vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.